mužský svět nepochopí nikdy ženský, ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

dálku, aby na ně schránka poštovní počkala ráda i 100 dní, aby na ně schránka poštovní

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Well.
2: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číše.

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo šedivý. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta, číší tisíc, číší na stát.

0: jich, zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely Zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divokej Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
1: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, tak no, já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych prostě věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. Opravdu, to bylo psaný. Láska. No tak, je to vždycky tak v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam

0: Pro nás to byla baba, že jo? No a ne, samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt lidi koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma klukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kučáme hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl, skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky a teďka lezu z té vody a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla. A zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad 15. nápad. Prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
3: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra. Vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho a říkal, Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
2: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Kasjadenes. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna,
3: zdraví
2: dobře.
3: Zdraví taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám Přeučila, já bych
4: děkuji.
5: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
5: A děkuju a ano.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. To je Sukačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat. Bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina, protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že to ukázal, že vládina, že jo. Ten, a ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Ze svého vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, v nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polej se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr, jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
10: Ne, tak, Jiří Krejčík.
9: Ten nám dal ze Sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
10: speciálně dovezený z Holandska na vodka,
9: které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle. A z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky. A na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Hůl Slováka jde do prděle! V hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zlouny, Evinka je Popelka samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s máčcem ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, šatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, žvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, ale to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak tolik o panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát. A o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka. Nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod, a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl: nemaje zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrk ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Ano. Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kalkrat-Vltavou. Zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne, mám oběma do studia. Tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou, a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům. A já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mojího rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Tak, také děkuji.
2: Víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Máme zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
4: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uhelského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku
2: taky
9: a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: je. A jak to vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB. Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdyby jsme táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, dyť já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano.
1: Jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přehoučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeji hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend i vám.
5: Zdravím pana Přehoučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přehoučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Pro jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujem.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách, zřejmě to nebyli žádní detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel... Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka... Začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě. Velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet. Já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím. No a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
3: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
3: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
9: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Skoro 9 z 10 lidí v Česku si dokáže představit péči o umírajícího blízkého doma, pokud by jim pomohl mobilní hospic. Zlín upravil fungování semaforů na výjezdu směrem k Fryštáku a dálnici D49, kde se dlouhodobě tvoří kolony. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a v ligové sezóně poprvé bodovali naplno. Dnes bude v regionu opět proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. 2/3 lidí v Česku by se o umírajícího blízkého chtěli starat doma. Pomoc tím s tím chce kampaň Dožít doma, vrcholí ve středu 14. října papučovým dnem. S pomocí mobilního hospice si péči doma dovede představit skoro 9 z 10 lidí. Na Valašsku rodinám pomáhá třeba hospic Citadela ve Valašském Meziříčí.
2: Do kampaně se zapojil i hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Jak rodinám pomáhá, vysvětluje jeho PR manažerka Zuzana Venturová.
3: Za nemocnými jezdíme domů. Rodině nabízíme psychologickou, sociální i duchovní podporu.
2: Rodiny se podle ní nejvíc bojí začátku. Krmit nebo polohovat nemocného je naučí sestry. Pomáhají ale i jinak, říká zdravotní sestra Lenka Potěšilová.
4: Od pečujících to slycháváme často, že i když si to neuvědomujeme, tak určitou podporu i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
2: Kampaň běží už 9. rokem, zapojilo se do ní už 49 mobilních hospiců. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Na výjezdu ze Zlína směrem na Fryšták a dálnici D49 se podle magistrátu podařilo omezit dopravní kolony. Město upravilo intervaly semaforů na tamní křižovatce, aby provoz zejména v odpolední špičce plynulej projížděl. V nejbližší době chce na křižovatce zprovoznit i inteligentní semafory, které budou automaticky reagovat na hustotu dopravy. Do budoucna v této lokalitě plánuje také záchytné parkoviště P+R. Dlouhodobým řešením má být potom nový přivaděč, který propojí dálnici D49 se silnicí 1/49.
5: Projekt připravuje ředitelství silnic a dálnic se Zlínským krajem. Vláda na něj vyčlenila 780 milionů korun. Zlínský magistrát v rámci koordinace připravuje navazující třetí úsek, známý jako obchvat Zálešné. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v 10. kole šance ligy porazili v Liberci domácí Slovan 2-0. O góly se postarali Havlík s Juroškou. Hosté od 60. minuty dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Slovácko v tomto ročníku nejvyšší soutěže vyhrálo vůbec poprvé a podle záložníka Michala Trávníka tak ze všech v klubu spadl tlak.
6: Tak je to obrovská úleva, už jsme na to čekali dlouho a ty některé zápasy, kde jsme byli prostě lepší, tak jsme to nedotáhli do toho vítězného konce a myslím si, že se nám to i vrátilo trochu štěstím a ke zadosti učinění za ty zápasy, které jsme předtím nezvládli.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. Během dne pak zataženo s možností srážek, k večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Aktuálně měříme mezi plus 7 stupni a nulou, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 2/437 v Ratiboři na Vsetínsku je z důvodu stavebních prací provoz řízen kyvadlově. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Začíná. Začínáme společně nový týden, to znamená, že první probuzené posluchače zdravím na pondělním startu a přeju dobré ráno. Datum 12. října je podle nápovědy z kalendáře ve znamení svátku Marcelů, ale taky světového dne artritidy. Venku máme poměrně chladno, sotva pár stupňů nad nulou, a tak si hned pošleme do zahřívacího hudebního kola seriálovou písničku Dalibora Jandy. No za chvíli se budu věnovat zajímavé historii v kalendáriu. Teď je 5 hodin, 5,5 minuty, za mikrofonem Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: napětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín. Probuzeným posluchačům přeju dobré pondělní ráno s datem 12. října. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1810 začaly oslavy, ze kterých se stal Oktoberfest. Bavorský korunní princ Ludvík I. tehdy sezval celé město na louku za Mnichovem na oslavu svého sňatku s princeznou Terezou. Určitě netušil, že položil základy nejproslulejšího pivního festivalu na světě. 12. října 1914 složili slavnostní přísahu členové roty Nazdar, tedy první československé vojenské jednotky

0: i působící na území Francie. Ta se pak uplatnila na západní frontě první světové války. V roce 1943 se narodil zpěvák Karel Černoch. Za svou kariéru vystřídal několik žánrů, příležitostně vystupoval také jako komik a herec. Společně s Jiřím Vimrem například pravidelně účinkoval v pořadu Možná přijde i kouzelník a svůj herecký a pěvecký talent uplatnil i v pohádkách Co takhle svatba princi nebo Až přiletí čáp královno. Posuneme se do roku 1971, tehdy měl na Broadwayi i v New Yorku světovou premiéru muzikál Jesus Christ Superstar. Jedna z nejslavnějších muzikálových produkcí sklidila smíšené ohlasy a její uvedení odsoudili některé církevní kruhy. Britský skladatel Andrew Lloyd Webber a libretista Tim Rice pojali své dílo jako rockovou operu. Poslední týden života Ježíše vylíčili z pohledu konfrontace mezi ním a Jidášem. Končím rokem 1977, kdy zemřel malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Jan Zrzavý. Je považován za jednoho z nejvýraznějších představitelů avantgardy nastupující začátkem 20. století. Přitom se čtyřikrát neúspěšně pokusil dostat na Pražskou akademii.
1: Víte, že přímo před oltářem slavné velehradské baziliky šlehaly v lednu roku 1421 husté plameny. Husité tu upálili 5 cisterciáckých mnichů, včetně opata Jana. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín do 12. října, je 5 hodin 19 minut. Upřesníme si aktuální meteorologické posuny. Podzimní předpověď otevřu i tentokrát ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 6 stupňů je teď v Kroměříži, 4 stupně hlásí Staré Město, Polešov a Maruška Hostýnské vrchy, 5 Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná. Přesná nula je v Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří, 3 stupně vidím ve Zlíně, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 1 plusový stupeň ve Vízovicích, Luhačovicích a ve Vsetíně. 2 stupně, to je hodnota v Bojkovicích, ve Strání, ve Valašské Sednici a v Horní Bečvě. Velké Karlovice mají minus 1 stupeň. Dnes očekáváme opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. Během dne se zejména v severní a východní polovině kraje mohou s menší pravděpodobností objevit přehánky. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 15, na Valašsku místy kolem 11 stupňů. Slabý vítr západních směrů, během dne vítr mírný severozápadní, povan rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme ráno mírně nepříznivé, přes den by ale měly být dobré. Biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Napadlo vás, proč mají muži prsní bradavky? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Tvář je naší vizitkou. Co se ale stane, když ji poznamená úraz nebo nemoc? Jak moderní chirurgie dokáže napravit zdánlivě nenapravitelné a vrátit člověka do běžného života? Odpovídat bude primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Už 14. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Za každým mimořádným dílem stojí lidé s vizí, odvahou a vytrvalostí. Jedním z nich je i bývalý ředitel ZOO Zlín Ivo Klika. Jak se rodily smělé plány, které proměnily zahradu v jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Nradilek. Základní škola na Slovenské ulici ve Zlíně dokončila rekonstrukci tří logopedických tříd pro žáky prvního až třetího stupně. Děti mohou nově využívat interaktivní tabule, tablety a další vybavení, které jim pomáhá při výuce a rozvoji řeči. V každé třídě se učí nejvýše 12 žáků pod vedením speciálního pedagoga. Škola je jedinou školou ve Zlíně, která logopedické třídy nabízí. Modernizace stála 4 miliony korun a financovali ji společně město Zlín a Zlínský kraj. V Rožnově pod Radhoštěm se ode dneška uzavře frekventovaný chodník na Letenské ulici u polikliniky. Stavbaři ho do konce listopadu rozšíří a předělají na stezku pro chodce i cyklisty. Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stamptown v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo taky třeba laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni ji získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Držitele letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Všichni laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Kromě medaile a diplomu získá taky finanční odměnu. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou, během dne pak zataženo s možností srážek, k večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Aktuálně měříme mezi plus 6 stupni a nulou, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 dnes čekejte pohyb vozidla údržby. Provádí zde ořez stromů a keřů v okolí komunikace. A takové byly krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Parné letní počasí a sucho se podepsaly taky na úrodě cukrové řepy. Ta podle agrární komory patří k nejpostiženějším plodinám. Víc uslyšíme v reportáži za chvíli, teď je 17:30 a 3 minuty.

0: Do pondělí 12. října vítá své probuzené posluchače Český rozhlas Zlín, když teď máme 6:30. Výrazně slabší výnosy než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Za nižší úrodu může podle nich sucho a tropické letní teploty. V Lošticích a na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost. Podle prvních odhadů agrární komory se škody farmářů blíží k 1 miliardě korun.
1: Nakladač před cukrovarem v Litovli na Olomoucku sype na dopravník další tuny cukrové řepy. Letošní sklizeň ale bude výrazně podprůměrná, říká Martin Klabal, ředitel litovelské cukrovárny.
2: Nyní se výnosově pohybujeme kolem 60 tun. Budeme rádi, když v průměru za celou kampaň se dostaneme na čísla kolem 65 tun z hektaru.
1: V loni se výnos podle Martina Klabala pohyboval kolem 80 tun z hektaru. O špatné sklizni mluví i agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku.
3: Náš výnos řepy byl nějakých 45 tun z hektaru, kdy v jiných letech, kdy ty srážky chodily normálně, jsme se pohybovali kolem 70 tun.
1: Zemědělci v Lošticích zaznamenali i pokles cukernatosti.
3: Vypadalo to optimističtěji, na podle testu to ukazovalo něco kolem 18% cukernatosti, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
1: Špatný rok pro cukrovou řepu potvrzují data agrární komory, pokračuje mluvčí Barbora Pánková.
4: Cukrová řepa se letos co do rozsahu škod jednoznačně řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce. Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
1: Cena cukru se tak podle Martina Klabala z litovelské cukrovárny zvýší.
2: Ceny cukru postupně vypadá, že půjdou nahoru, ale Evropu prostě drží obrovské zásoby z minulosti, díky Ukrajině, Jižní Americe. Ty ceny tady byly tak nízké, že to tady zaplavil prostě východní trh a jde to vidět, že ta Evropa se z toho strašně těžce zpamatovává. Každý rok se zavírají cukrovary, do toho jde, říkám, naproti energetika. Museli jsme přejít 100% na plyn, emisní povolenky do toho, jo, teďka zdražování nafty a vůbec se to nepropisuje do té ceny výsledné. Vidíte, že na obchodě je pořád vakci cukr za 9,90.
1: S koncem letošní řepné kampaně pak v litovelské cukrovarně počítají na začátku ledna. Z Litovle Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Přesně 6:45, další informace beru od meteorologů. Zjistíme, jak se úvod nového týdne projeví přes teploty a stav oblohy.
1: Počasí.
0: Přidávám ještě aktuální údaje měřících stanic. 6 stupňů je v Kroměříži, 4 stupně hlásí Staré Město, Holešov a Maruška Hostýnské vrchy. 5 stupňů pak Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná. Přesná nula je v Hošťálkové a ve Štítné nad Vláří. 3 stupně vidím ve Zlíně, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 1 plusový stupeň to jsou Vizovice, Luhačovice a Vsetín. 2 stupně situace v Bojkovicích, ve Strání, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Velké Karlovice mají minus 1 stupeň. Dnes očekáváme opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. Během dne se zejména v severní a východní polovině kraje mohou s menší pravděpodobností objevit přehánky. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 15, na Valašsku místy jen kolem 11 stupňů. Povane slabý vítr západních směrů, během dne vítr mírný severozápadní, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. U toho máme teď ráno mírně nepříznivé rozptylové podmínky, které by se přes den měly upravit na dobré a biozátěž mírnou s číslem 1.
1: Český rozhlas Zlín. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlase Zlín vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková. Tady je malá ochutnávka.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala?
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát spisovatelka Kateřina Tučková. Nové zprávy uvede už za chvíli Matěj. 6 hodin bude za 9,5 minuty.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Uherském Brodě ve volbách zvítězili vládnoucí lidovci. Mandáty získalo i nové uskupení Mladí Broďani. Ve Valašském Meziříčí dnes začíná podzimní svoz objemného odpadu. Město přistaví velkoobjemové kontejnery. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a slaví první výhru v ligové sezóně. Dnes bude v regionu opět proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Komunální volby v Uherském Brodě ovládlo uskupení lidovců a nezávislých kandidátů v čele se současným starostou Ferdinandem Kubáníkem. Naopak v zastupitelstvu končí opoziční sdružení Vstřícnost, Slušnost, Komunikace a Hnutí Stan. Pokračuje lidovecký starosta města Ferdinand Kubáník.
2: Já mám s tou velikou radost, jak v Uherském Brodě dopadly volby. Jednak pro lidovce, protože jsme zvítězili a jednak stávající koalice posílila oproti minulému stavu. Nicméně velikým překvapením je také to, že se dostali do zastupitelstva Mladí Broďani, kteří získali celkem 5 mandátů. A mám z toho radost, že máme takto poskládané zastupitelstvo a věřím to, že všichni potáhneme nakonec za jeden pro vás.
0: Ve Valašském Meziříčí dnes začíná tradiční podzimní svoz velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou ve městě stát do 21. října. Co do kontejnerů nepatří a kam s tím, připomíná mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, například ledničky, baterie nebo staré televize. Nepatří sem ale ani železo a bioodpad. To všechno mohou lidé s trvalým bydlištěm ve městě odvést zdarma do sběrného dvora v ulici Mikuláše Alše. A staré pneumatiky, ty se dnes odevzdávají do pneuservisu, kde je odeberou zdarma.
0: Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona, která počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně nově školy dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, ti požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
4: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé budovali naplno. V 10. kole vyhráli v Liberci 2-0, trefili se Havlík s Juroškou. Hosté v této sezóně nejvyšší soutěže dostali už 6. červenou kartu. Na severu Čech dohrávali déle než půl hodinu bez vyloučeného Puškáče, který soupeři přišlápl kotník. Zkušenému útočníkovi trenér Slovácka Jan Jelínek bude vyloučení vyčítat.
5: Budu, protože si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím. Je to složité. Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať 9. nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou, během dne pak zataženo s možností srážek. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Aktuálně měříme mezi plus 6 stupni a nulou, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 49 u Bratřejova na Zlínsku osobní automobil srazil srnu. Pohodovou cestu do práce přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po víkendu vás, milí posluchači, zdravím, přeju klidné probouzení a pohodu na pondělním startu.
7: Doufám, že postupně nabereme energii, správnou orientaci, zatím pomůžu alespoň přes kalendář, který napovídá, že nový týden otevíráme datem 12. října. Svátek oslaví Marcelové. Pokud máte na stole kafe nebo kompletní snídani, pak ještě dobrou chuť. A po písničce sourozenců Ulrichových připomenu některé historické události v kalendáriu. Teď je 6 hodin 5,5 minuty. Za mikrofonem, jako obvykle v tomto čase, Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín. Probuzeným posluchačům přeju dobré pondělní ráno s datem 12. října. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1810 začaly oslavy, ze kterých se stal Oktoberfest. Bavorský korunní princ Ludvík I. tehdy sezval celé město na louku za Mnichovem na oslavu svého sňatku s princeznou Terezou. Určitě netušil, že položil základy nejproslulejšího pivního festivalu na světě. 12. října 1914 složili slavnostní přísahu členové roty Nazdar, tedy první československé vojenské jednotky působící na území Francie. Ta se pak uplatnila na západní frontě.

0: Lloyd Webber a libretista Tim Rice spojali své dílo jako rokovou operu. Poslední týden života Ježíše vlíčili z pohledu konfrontace mezi ním a Jidášem. Končím rokem 1977, kdy zemřel malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Jan Zrzavý. Je považován za jednoho z nejvýraznějších představitelů avantgardy nastupující začátkem 20. století. Přitom se čtyřikrát neúspěšně pokusil dostat na Pražskou akademii.
1: Víte, že jedno z prvních filmových studií v Československu vzniklo ve Zlíně? Baťovy filmové ateliéry vyrostly v místní části Kudlov už v roce 1936. A právě tady začínali slavní tvůrci Karel Zeman nebo Hermína Týrlová. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Skoro 9 z 10 lidí v Česku by se o umírajícího blízkého postaralo doma. Podmínkou je pomoc mobilního hospice, což ukázal průzkum ke kampani Dožít doma. Už čtvrtým rokem se o ležící babičku stará i rodina Pavlicových ze Zašové na Vsetínsku. Vypravíme se tam za chvíli v reportáži Gabriely Hickl. Teď je 6 hodin 10,5 minuty. Dobré pondělní ráno.

0: polohovat, krmit, přesadit z postele na křeslo. To všechno se naučil vnuk, který se spolu s maminkou v Zašové na Vsetínsku stará o ležící babičku. Péči doma zvládají i díky mobilnímu hospici Citadela z Valašského Meziříčí, ten se zapojil do kampaně Dožít doma. Za rodinou Pavlicovou se vypravila i naše reportérka.
1: Chceš se napít, mami?
2: Hermana Pavlicová teď bere do ruky láhev s pitím a dává mamince napít. Jak dlouho je maminka právě na tomto místě, tady v obýváku, odkud na ní jde hezky skrze ty dveře sluníčko?
1: V podstatě začínáme čtvrtý rok. Ještě ve svých 83 letech bydlela sama v bytě, fungovala samostatně, jezdila autem. Pak nastala situace, že měla jít na operaci očí a z toho se tak nějak zesypala psychicky a skolabovala a zůstala ve fázi, že zůstala ležet.
2: Maminka se z postele dívá na bílou stěnu, která je plná zarámovaných fotografií, nejen těch rodinných, ale také z cest.
1: Celý život jste cestovala i s taťkou, měli karaván, jezdili po celé Evropě.
2: Do péče o babičku se zapojuje celá rodina a taky syn paní Romany Vítek. Co všechno umíte?
3: Tak žulnout i na bok, nebo jakože polohovat, dát i napít, najíst, nějaký transfer z postele na křeslo. 2 dny jsem ve škole a jinak se staráme přes ten s maminkou.
2: Tady na této fotografii je Vítek v Tatrách. Hned vedle je snímek, kde je maminka, její sestra, ale taky babička.
1: Poté, co babi skolabovala a zůstala ležící, tak náš první výlet byl na jaře 24, jsme jeli do Tater. Ona si to strašně přála.
2: Tu fotku máme tady, maminka je na vozíčku a za vámi Štrbské plaso.
1: Pořád jsme zvažovali, jestli pojedeme, jestli nepojedeme. Kdyby babi na tom výletě odešla, tak by to bylo složitější z repatriací, ale nic horšího se nám stát vlastně nemohlo.
2: Tak my se od fotografií přesuneme na druhou stranu. Bon teď podává babičce sestřička Lenka Potěšilová.
4: Paní Pavlicová, dáte si čokoládku? Otevřete pusu, zkuste. Já vám dám do pusinky. Je to dobré?
2: Paní Lenko, odkdy tady přicházíte jako zdravotní sestra do rodiny?
4: Velkou práci jsme tady zastali z počátku, kdy rodina si v péči byla nejistá. Přišla babička domů s tím, že si nevěděli vůbec rady, polohování, výměna inkontinentních pomůcek, krmení.
2: Vám to dodalo určitě odvahu?
1: Dodalo nám to odvahu a hlavně my, když jsme se v tom tak plácali, tak holky vždycky ráno přišly. Já jsem na ně vychrila všechny svoje pocity. V podstatě dělali mi takovou psychohygienu.
4: Od pečujících to slycháváme často, že i dá se říci, když si to neuvědomujeme, tak určitou podporou i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
2: Říká Lenka Potěšilová, jedna ze zdravotních sester terénní služby Valašsko-Meziříčské diakonie, která pomáhá lidem zůstat a dožít doma. Gabriela Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Víte, co dělat, pokud najdete na zahradě ježka? Je dobré ho nakrmit, vzít domů, odvést do záchranné stanice, anebo naopak nedělat vůbec nic. Jak poznat, kdy ježek skutečně potřebuje naši pomoc? Nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Uslyšíme se 12. října a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: zpátek dáš mi.
1: Za 8 minut bude 6:30. Pro další informace volám do Brna, kde už jsme domluveni s meteoroložkou Jitkou Kušerovou, že nám řekne všechno důležité o počasí. Přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A vaší předpovědě začneme u ranního stavu Zlínského kraje, jak jsme na tom s teplotami a oblačností na samotném začátku pondělí.
2: Oblačnosti momentálně nad Zlínským krajem příliš mnoho není, ale už začíná přibývat na jeho severozápadním a severním okraji, takže zatím je v podstatě skoro jasná obloha téměř všude. No a promítlo se to i na teplotách, proudí sem přece jenom takový chladnější vzduch, takže nejvyšší teploty jsou v těch nížinných polohách, řekněme na západě, jihozápadě kraje kolem 5 stupňů a směrem do údolí Valašska teplota klesá až k -0,5 stupně Celsia, nebo dokonce ve Velkých Karlovicích byl i -1,3 stupně Celsia. Už ta teplota teď malilinko stoupá, ale není jak závratně, spíš stagnuje, řekněme. No a vítr ten moc nefouká, směry jsou proměnlivé a je tedy většinou slabý.
1: Jak se pondělí projeví od ranních hodin dál? Co nás postupně čeká? Jak vypadá celková předpověď na 12. říjen?
2: Postupně bude taková proměnlivější oblačnost na obloze, podobně jako včera, ale spíše než do skoro zatažená nebo zatažená by dnes ta obloha v průměru měla být oblačná a chvílemi i polojasno. Teď ráno hlavně to polojasno nebo i skoro jasno, ale potom i přes den řekněme, že bude taková děravější. A to polojasno, skoro jasno teď ráno hlavně v jižní části kraje, postupně se tedy od toho severu, severozápadu bude oblačnost trošičku zvětšovat už teď během ranních hodin. V údolích se mohou objevovat i nějaké výjimečné mlhy teď ráno a během dne potom v severní části kraje se mohou, ale spíš jenom s menší pravděpodobností objevit přehánky, řekněme hlavně v oblasti Beskyd Javorníku, a večer bude oblačnost se pak většinou rozpouštět nebo postupně se bude rozpouštět. Teploty odpoledne 12 až 15 stupňů, na Valašsku místy jen kolem 11 a vítr slabý, nejprve západních směrů, během odpoledne by měl foukat mír od severozápadu a večer zase zeslábne a změní se na severní směry.
1: Přidáme si ještě aktuální číslo do biozátěže.
2: Jednička nejnižší mírná zátěž.
1: A hned pokračujeme vyhlídkou na zítřek, jestli úterý nabídne podobný průběh.
2: Zítřek by měl být už slunečný, nicméně ráno se mohou, nebo už vlastně nad ránem v noci se mohou začít tvořit lokální údolní mlhy. Možná na severu a západě kraje by to mohla být i nízká oblačnost. Jak ty mlhy, tak ta oblačnost nízká by se měly během zítřejšího, řekněme, dopoledne postupně rozpustit a přes den už potom se z nich vytvoří taková polojasná obloha, k večeru potom může být přechodně opět i skoro jasno a později večera v noci na středu začne od západu přibývat oblačnost a už bude patřit takové slabší okluzní frontě. No a teploty zítra podobné jako dnes 12 až 15 stupňů, ale při nějaké té déle trvající nízké oblačnosti mlze, to bude trošku méně kolem 11-10 stupňů a vítr zítra slabý severní až severovýchodní, přes den tak zhruba v jihovýchodní polovině kraje může foukat i přechodně mírný.
1: Co máme o podzimu očekávat dál? Oteplí se, ochladí, jak to prozatím vypadá s předpovědí na středu, čtvrtek? Naznačte krátce, prosím, ještě Jitko, další vývoj.
2: Ve středu by měla přecházet ta slabší fronta, ono z ní může ráno trošku sprchnout a trošku i větší oblačnost, spíše tedy zataženo, potom se ta oblačnost v průběhu středečního dne bude protrhávat, ubývat a bude převažovat oblačno. Teploty odpoledne zase těch 11 až 15 stupňů, takže na tom se až tak nic moc měnit nebude. Čtvrtek by mohl být malinko teplejší, ale tam se zase mohou tvořit mlhy nebo nějaká i nízká oblačnost a postupně během dne budou ubývat.
1: A ještě historický pohled na 12. říjen přes rekordní teploty. Rádi si poslechneme, o jaké hodnoty se jedná pro Zlínský kraj.
2: Nejvyšší hodnota 24,8 stupně Celsia byla naměřena v Napajedlích v roce 1921 a Branky na Vsetínsku v roce 1936 měly nejméně -6 stupňů.
1: Vše o počasí nám řekla meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme úspěšný začínající týden a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Za 3 minuty bude 6:30, my si přesně o 6:30 poslechneme nové zprávy s Matějem. Teď to bude ještě duet Heleny Vondráčkové s Jiřím Kornem. Na dobré pondělní ráno.
0: Český rozhlas Zlín, písně.

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Dobré ráno. Téměř tolik kilometrů, kolik měří cesta kolem Rovníku, ujelo během září 7 nových elektrobusů dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Za první měsíc provozu najeli dohromady 35 tisíc kilometrů, především na linkách 31, 32 a 33. Podle mluvčího dopravní společnosti Zdeňka Dvořáka vychází jejich provoz výrazně levněji než u naftových autobusů, zatímco kilometr jízdy elektrobusu stojí na elektřině přibližně 7 až 8 korun, u naftového vozu je to podle dřívějšího vyjádření společnosti až 16 korun. Děti v Rožnově pod Radhoštěm mají nové hřiště. Město jej otevřelo v dolním parku, zabírá zhruba 900 metrů čtverečních. Už na konci tohoto týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a v sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. 5 kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři zahraničí. Budou se zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině, hybridními útoky namířenými proti Evropské unii a taky by měli schvalovat rozsáhlé sankce proti ruským osobám a subjektům. Jednat budou i o situaci na Blízkém východě. Česko zastoupí náměstek ministra Jiří Brodský. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. Během dne zataženo s možností srážek, k večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Aktuálně měříme mezi plus 5 stupni a minus 1 stupněm, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Kunovicemi a Kostelany nad Moravou na Uherskohradišťsku omezuje průjezd dopravní nehoda. A po krátkých zprávách Český rozhlas Zlín zdraví nejen na cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dopravní záležitosti doplním ještě o jednu historickou zajímavost. 12. října, ovšem v roce 1928, přeletěla Atlantik první vzducholoď Graf Zeppelin. Moc rychlé cestování to ale nebylo, let trval 3,5 dne. Za volant při uklidnou jízdu, u vstávání pak dobré pondělní ráno. Teď je 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut bude 6:45. Vítejte, milí posluchači, do nového týdne. Máme pondělí 12. října. V dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín se vydáme do kočičího depozita Vlíček v Nedakonicích na Uherskohradišťsku. Právě tam totiž na někoho z vás čeká kočka Pištorka, která by ráda našla nový domov. Poslouchejte rubriku Tlapky z kraje 10 minut po 10. hodině. Ve Svitihněvi na Zlínsku se dnes bude slavit a hodovat. Druhým dnem se tam totiž konají tradiční slovácké hody s právem. Jak se místní hody slaví, co všechno k ním patří a proč si lidé stále předávají z generace na generaci? To bude dnes přímo v terénu zjišťovat naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Uslyšíte ji v odpoledním vysílání mezi 14. a 16. hodinou. Já přidám počasí, už za chvíli znovu nabídnu krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 6:45, co nám říkají meteorologové k současnému stavu a jak se postupně situace vyvine dál, to už patří do další stručné předpovědi.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme v regionu teploty mezi -1 a +5 stupni. Očekáváme opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní části kraje a v údolích výjimečné mlhy. Během dne se zejména v severní části kraje mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 15, na Valašsku míst jenom kolem 11 stupňů. Slabý vítr západních směrů, během odpoledne vítr mírný, severozápadní, povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho máme prozatím, a týká se to celého rána, mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Přes den by měly být dobré nebo i velmi dobré, s mírnou biozátěží na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.
0: Méně soli, žádné slazené nápoje, víc ryb anebo bezmasých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a s čím jim nová pravidla tzv. Spotřebních košů dělají těžkou hlavu, uslyšíme za chvíli v reportáži. Teď Lucí Bílou. Dobré pondělní ráno.

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu? A hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo alespoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnali, to budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto vydala do školní jídelny.
2: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
3: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
2: Ano, promíchají bazálkové pesto.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
2: A ještě máme teda salátový bar.
5: Tam teda ještě nic není připravené.
6: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně záliv s bazalkou.
5: Pro kolik strávníků vaříte?
2: 650 strávníků i s dospělými.
4: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
2: Podle nové vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nové receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali, no.
5: Co děti na to? Chutná jim to?
2: Právě, že děti asi jak jsou zvyklí z domova, tak ty děti, který mají rádi ty zeleninové jídla, jak si je dávají. Ty, co je nemají rádi, se radši čipnou to druhé. A třeba dneska máme ty špagety, tam jde teda 200 strávníků z těch 600, což je docela hodně na dvojku. A zítra máme kapustový prejt, my tomu tak říkáme, protože vlastně neděláme kapustové karbanátky a děláme to jako takovou placku zapečenou. A tam jde jenom asi 11 dětí.
5: Možná kvůli kapustě?
2: Možná, ano.
4: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
7: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
4: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
7: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
4: Školní jídelny nemusí podle Alexandry Košťálové měnit jídelníček radikálně. Nutričně hodnotnější jídla strávníci nemusí ani poznat.
7: Třeba příklad, jo, děti milují svíčkovou, máte tam kvalitní rybové maso, smetanu jako zdroj třeba vápníku, máte tam hromadu zeleniny a do toho knedlíku můžete dát 1/3 celozrnné mouky. Ty děti nepoznají nic, že mají jiného na tom talíři a přitom to prostě mají o něco nutričně hodnotnější.
4: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hlavní sál ve sportovní hale v Uherském Hradišti má po 30 letech nový povrch. Skoro 9 z 10 lidí v Česku by se o umírajícího blízkého postaralo doma. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a v ligové sezóně poprvé bodovali naplno. Dnes bude v regionu opět proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Uherském Hradišti dokončili modernizaci hlavního sálu sportovní haly. Ten má po 30 letech novou polyuretanovou podlahu. Její výměna včetně nových konstrukčních vrstev stála 4,25 milionu korun. Zhruba 40% nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Pokračuje starosta města Stanislav Blaha z ODS.
4: Povrch už vykazoval defekty, které nejenom, že byly špatné z estetického pohledu, ale samozřejmě i z pohledu, že to mohlo ohrožovat zdraví těch sportujících tady v této hale. Takže je logické, že jsme přistoupili k výměně toho povrchu.
2: Skoro 9 z 10 lidí v Česku si dokáže představit, že by se o umírajícího blízkého starali doma. Potřebují k tomu ale pomoc mobilního hospice. Ukázal to průzkum, který vznikl pro kampaň Dožít doma. Ta probíhá celý říjen a vyvrcholí 14. října Papučovým dnem. Zapojilo se do ní 49 mobilních hospiců, včetně hospice Citadela ve Valašském Meziříčí, potvrzuje jeho mluvčí Zuzana Venturová.
5: Doma by o své blízké chtělo pečovat 66% lidí. My máme zkušenost, že když lidem vysvětlíme, jak mobilní hospic funguje, troufne si a nabude jistotu v péči mnohem víc rodin. Za nemocnými jezdíme domů. Jezdí za nimi lékař i sestra. Rodině nabízíme psychologickou, sociální i duchovní podporu.
2: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
6: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou Ústavního soudu a obecným komentářem Výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka v 10. kole šance ligy porazili v Liberci domácí Slovan 2-0. O góly se postarali Havlík s Juroškou. Hosté od 60. minuty dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Slovácko v tomto ročníku nejvyšší soutěže vyhrálo vůbec poprvé a podle záložníka Michala Trávníka tak ze všech v klubu spadl tlak.
7: Tak je to obrovská úleva, už jsme na to čekali dlouho a ty některé zápasy, kde jsme byli prostě lepší, tak jsme to nedotáhli do toho vítězného konce a myslím si, že se nám to i vrátilo trochu štěstím a ke zadosti učinění za ty zápasy, které jsme předtím nezvládli. Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. Během dne zataženo s možností srážek, k večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Aktuálně měříme mezi plus 5 stupni a minus 1, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 490 u Bohuslavic u Zlína je hlášena sražená srna na komunikaci. Mezi Količínem a Rymicemi na Kroměřížsku havarovalo osobní auto do sloupku plotu. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Vstávání do pondělí posílá přání dobrého rána taky Petr Uhřík. Po víkendu jedeme znovu na společné vlně, ladíme formu do 12. října. Za chvíli vesele a hravě v naší pravidelné slovní soutěži, která má stále stejné téma, moravské nářečí. Dopředu jenom prozradím, že vydavatelství Kazda věnuje tentokrát za správnou odpověď knihu s názvem Odvaha, emotivní romanci o zakázané přitažlivosti, druhých šancích a citech, které nešlo zastavit. Pokud projevíte zájem, hned po písničce Valdemara Matušky se můžete aktivně zapojit do hry. Teď je 7 hodin a 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Je 8 minut po 7 hodině, v soutěži Jak se u nás mluví zamíříme za dalším tajemným nářečním slovem, kam přesně hned prozradím. Jenom připomínám, hrajeme o knihu vydavatelství Kazda s názvem Odvaha. A tady je naše telefonní číslo pro jistotu.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Slovo, které nabídne pan Karel z Nivnice na Uherskobrodsku, jste možná nikdy neslyšeli a možná se u vás zase naopak doma běžně používalo nebo stále používá. Tak doufám, že jeho rozluštění povede až ke knižní odměně a už zvedám telefon. Kdo pak se nám ozve na druhé straně? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló? Haló, haló? Tak to vypadá, že tady se nedomluvíme, zkusíme jiné telefonní číslo. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín, kdo pak je tam?
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo se hlásí?
2: Tady je Honza ze Zlína.
0: Pan Honza, slyším dobře?
2: Ano, pan Honza ze
0: Zlína. Ano. Pane Honzo, moravské nářečí vás jenom baví u soutěžení, anebo ho taky používáte doma občas?
2: No,

0: Myslíte, co je to tedy Vaštrok?
1: No vidíte, tak jsme v Nivnici, jenom kousíček tam od Dolněmčí.
2: No, tak mám ten dojem, že mi to něco říká.
1: Mhm, Vaštrok.
2: Je to něco většího nakoupání. Že? Mám ten dojem.
1: No, tak to ještě trošku zkuste konkretizovat. Nakoupání je co?
2: No, Vaštrok, to by takové, bylo to ze dřeva,
1: mm-hmm.
2: takové trošku větší, jako no, řekl.
1: A když...
2: Tak by to řekl spisovně, přemýšlím.
1: Tak něco většího jako dřevěného, no, tomu, no, vidíte, už je to přesné.
2: No,
1: tak, něco
2: tomu.
1: Většího nakoupání dřevěného je dřevěná vana. Takže jsme se k tomu postupně, pane Honzo, dostali i bez nápovědy, takže pan Karel z Nivnice už to jenom dovysvětlí anebo potvrdí.
0: Vaštrok to je dřevěná vana na myti, zejména při zabíjačce se používal.
2: Ano, ano.
1: Nápovědou mohla být i ta druhá polovina slova, že? Trok, troky, jasně.
2: Ano, troky, ano, ano.
1: No tak postup pro nás starší pokročilé jasný, spaří se pašík, odstraní štětiny, ano. Je? No, nepředpokládám, že máte k snídaní jelito zítrnicí, tak čím dobrým si dopřáváte energii, prozradíte?
2: No tak teďka mám takový rituálek, že si tam pobírám takové ty 4 bobulky, to znamená prášky.
1: No, to máte vydatnou tak snídaní, je... ano. Já dávám 5, já jsem vás trumfnul, ve 2 ráno dávám 5, tak.
2: Jo, ale, já 4.
1: No tak já nebudem se přetlačovat, že? Dobře, pane Honzo, důležité je to na závěr dnešní soutěže, že jste vítězem a máte takovou, bych řekl, objemnou, barevnou a doufám i obsahově zajímavou knížku jako výhru.
2: Jsi rád.
1: Bezva.
2: Uvidíme, co to bude.
1: Tak pošleme na adresu, kterou mi prozradíte během písničky. Mějte se pěkně a nashledanou.
2: Taky díky, nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Novější verzi tady této věčně zelené písničky nám zpíval samozřejmě Petr Spálený, ale přizvukoval velmi razantně Dan Bárta. Tak to jsme slyšeli, máme 7 hodin 17 minut, upřesníme si aktuální meteorologické posuny, podzimní předpověď otevřu i tentokrát ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Mezi minus 1 a plus 6 stupni se teď nacházíme v teplotním rozmezí Zlínského kraje. Očekáváme opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní části kraje a v údolích výjimečné mlhy. Během dne se zejména v severní části kraje mohou s malou pravděpodobností objevit třeháňky, večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 15, na Valašsku místy jenom kolem 11 stupňů a k tomu povane slabý vítr západních směrů, během odpoledne vítr mírný severozápadní, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky v ranních hodinách mírně nepříznivé, dál přes den už dobré nebo velmi dobré, biozátěž mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Komunální volby ve Zlínském kraji na základě čísel a dat. Za chvíli se dozvíme třeba to, že v regionu máme nejstarší zastupitelku v Česku. Podrobnosti každopádně probereme s reportérem Michalem Sladkým.
2: Jaké to je objevit na půdě kufr plný materiálů, fotografií a dozvědět se tak něco nového o svých předcích? Jakub Neradilek díky tomu zjistil, že jeho pradědeček František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem. O historii pedikury ve firmě Baťa i péči o odkaz pradědečka si budu s Jakubem Neradilkem povídat už 13. října. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jak to známe z písničky, statistika nuda je. Ta volební má ale svoje opodstatnění a proto jsme se podívali na komunální volby ve Zlínském kraji pohledem čísel a různých dat. Více uslyšíte od reportéra Českého rozhlasu Zlín Michala Sladkého, kterému přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začneme volební účastí. Jaká na východě Moravy byla a kde přišlo nejméně, kde naopak nejvíce voličů?
1: Ve Zlínském kraji přišlo v pátek a v sobotu ke komunálním volbám o 8288 lidí více než před 4 lety. Volební účast o 700 překročila 52% a byla tak o necelá 3% vyšší než v roce 2022. Volební účast ve Zlínském kraji byla letos stejně jako před těmi 4 lety druhá nejvyšší mezi kraji. Vyšší byla jen na Vysočině, kde dosáhla 55,5%. Největší zájem o volby měli lidé na Uhersko-Hradišťsku, nejmenší pak na Zlínsku. Nejnižší volební účast v kraji byla v Vítkovicích na Kroměřížsku, kde svůj hlas odevzdalo necelých 28% lidí. Naopak nejvyšší volební účast v regionu byla v Lopeníku na Uhersko-Hradišťsku, kde činila 86,15%.
0: Jak dopadly volby ve Zlínském kraji z pohledu stran a hnutí?
1: Nejvíce zastupitelů z navrhujících stran získala v letošních komunálních volbách stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo hnutí starostové a nezávislí a třetí ANO. V porovnání s výsledkem v roce 2022 však lidovcům 132 míst ubylo, získali jich 350. Naopak STAN navýšil počet křesel ze 140 na 143 a ANO ze 122 na 130. Téměř o polovinu ubylo v kraji mandátu ODS. Ještě větší propad zažilo SPD. Ta dosáhla pouze na 4 křesla. V roce 2022 jich v regionu získala 33. Ani jeden ze 12 mandátů pak neobhájila KSČM.
0: Co se týká věku kandidátů, měl region i jedno celostátní prvenství. Můžeš říct, jaké?
1: Nejstarší zastupitelkou zvolenou v komunálních volbách v celém Česku je znovu učitelka Silva Knedlová. V 92 letech ji lidé jako nezávislou na kandidáce ODS zvolili do zastupitelstva Frištáku na Zlínsku. Nejstarší zastupitelkou v kraji byla i po volbách v roce 2022. Naopak nejmladší, 18-leté zastupitele mají v regionu v Březůvkách a v Machové na Zlínsku. Jsou jimi studenti Matyáš Albrecht za uskupení pro Lepší Březůvky a Ondřej Sanitrák ze Sdružení nezávislých kandidátů.
0: Řekněme si ještě, jaké je věkové složení zvolených zastupitelů.
1: Průměrný věk zastupitelů ve Zlínském kraji je po skončených komunálních volbách 47,36 roku. Před 4 lety byl průměrný věk zástupců zvolených do zastupitelstev měst a obcí v regionu mírně nižší. U mužů je nyní 47,37 roku a u žen 47,35 roku. Zvolených bylo 3369 zastupitelů, z toho je 944 žen. Podíl žen v zastupitelstvích se oproti roku 2022 zvýšil z 27,56 na 28,02%.
0: Říká reportér Michal Sladký. Mluvili jsme o statistických datech týkajících se voleb. Za to informace díky a hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den všem.
0: 7 hodin 26 minut, to znamená, že za 4 minuty už přijde Matěj s novými zprávami a my si ještě poslechneme do té doby Martu Kubišovou. Přeju dobré pondělní ráno.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. Na výjezdu ze Zlína směrem na Fryšták a dálnici D49 se podle magistrátu podařilo omezit dopravní kolony. Město upravilo intervaly semaforu na tamní křižovatce, aby provoz zejména v odpolední špičce plynulej projížděl. V nejbližší době chce na křižovatce zprovoznit i inteligentní semafory, které budou automaticky reagovat na hustotu dopravy. Do budoucna v této lokalitě plánuje také záchytné parkoviště P+R. Dlouhodobým řešením má být potom nový přivaděč, který propojí dálnici D49 se silnicí 1/49. Ve Valašském Meziříčí dnes začíná tradiční podzimní svoz velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou ve městě přistaveny do 21. října. V Týně nad Bečvou na Přerovsku skončila oprava příjezdové cesty na středověký hrad Helfštín. Investici za 1 000 000 korun zaplatilo olomoucké hejtmanství. Cesta byla kvůli komplikovaným majetkovým vztahům řadu let v havarijním stavu. Koaliční rada dnes ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost. Ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. Během dne pak zataženo s možností srážek. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Aktuální teploty je mezi +6 a -1 stupněm. Nejvýše dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 498 u Slavkova na Uhersko-Hradišťsku osobní automobil srazil srnu. A to už bylo z krátkých zpráv vše, další za 30 minut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Za chvíli nabídnu několik tipů z oblasti kultury, pozvu na zajímavé chystané akce. Teď je 7:30, připomínám pondělí s datem 12. října a přeju dobré ráno u písničky Pavla Rota.

0: závidím horám. Za 5 minut, 7:45, tady je Český rozhlas Zlín přející dobré pondělní ráno. Jdeme za kulturou, na Pajedelské kino zve na zajímavou přednášku svého pracovníka Jakuba Přikryla o putování po Novém Zélandu. O tom, jaké to je odletět na druhý konec světa, o několika měsíční cestě po všech jeho zákoutích se můžete dozvědět v 10 hodin dopoledne nebo potom v 15 hodin. Další cestovatelská přednáška, a to od Josefa Válka, vás čeká ve Zlíně. Na fotopřednášce se dozvíte o cestě divočinou, městy Ameriky a nejenom o tom. Přednáška s názvem Mravenečníci a mrakodrapy se koná v Zelenáčově šopě ve Zlíně v 19 hodin. Nová zábavná talkshow ženské trojice hereček a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové je na programu i s autogramiádou v Masters of Rock Café ve Zlíně od 19 hodin. V pořadu zaznějí šansony, písně z muzikálů i vyprávění a historky ze zákulisí natáčení a divadelního světa. I když dnešní kosmologie mílovými kroky postupuje dopředu, stále toho o vesmíru víme jen zlomek. Řeč o tom bude na zlínské přednášce Lukáše Hrdého s názvem Od Ptolemánia k velkému třesku. Ptolemaios byl významným řeckým matematikem, astronomem i geografem a jeho práce formovaly vědecké poznání po celém světě více než 1400 let. Přijďte se zaposlouchat do zajímavé přednášky o vesmíru. Program ve Zlínské hvězdárně začne v 19 hodin.
1: Víte, že ve zlínských filmových ateliérech vznikl v roce 1947 jeden z nejslavnějších českých animovaných filmů? Vzpoura hraček Hermíny Týrlové získala v Benátkách mezinárodní cenu za nejlepší film pro děti a cenu za nejlepší loutkový film v Bruselu. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Je přesně 7:45, další informace beru od meteorologů. Zjistíme, jak se úvod nového týdne projeví přes teploty a stav oblohy.
1: Počasí.
0: Přidávám ještě aktuální údaje měřících stanic. 6 stupňů je v Kroměříži, 2 stupně ve Starém Městě, v Bojkovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. 3 stupně vidím v Holešově, ve Zlíně, ve Strání, ve Valašském Meziříčí a v Horní Bečvě. 4 stupně hlásí Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy 5 stupňů. V Hošťálkové, v Luhačovicích a ve Vsetíně je to teď přesná 0, minus 1 stupeň stav ve Štítné nad Láří a ve Velkých Karlovicích, 1 plusový stupeň je hodnota ve Valašské Senici. Dnes očekávejme opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní části kraje a v údolích výjimečné mlhy. Během dne se zejména v severní části kraje mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 15, na Valašsku místy jenom kolem 11 stupňů, povane k tomu slabý vítr západních směrů, během odpoledne vítr mírný, severozápadní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v ranních hodinách mírně nepříznivé, dál přes den by už měly být dobré nebo velmi dobré, a to s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali. V Liberci i v oslabení porazili domácí Slovan 2-0 a slaví první ligovou výhru v sezóně. Velkou měrou k ní přispěl gólman Milan Heča. Podrobnosti přidáme za chvíli.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
4: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sichravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
2: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená? A kde se před 4 staletími vzali na šlechtickém sídle Židé? Už ve středu 14. října. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku první ligy poprvé bodovali naplno. V 10. kole vyhráli v Liberci 2-0, i přesto, že déle než půl hodinu dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Hlavní postavou zápasu byl brankář Slovácka Milan Heča, který jistý výkon korunoval v závěru gólovou asistencí.
1: Milan Heča a jeho dlouhý nákop do středu hřiště nachází Jurošku, který už by teď mohl prchnout defenzivě Slovanu. Pavel Juroška jde sám na brankáře a dává gól.
2: Tak já myslím, že Milan potvrdí sám, že ten výkop úplně dobře netrefil. V ten moment jsme trošku zaspali, bylo úplně prázdno v tom středu, takže tím, že ten balon netrefil, tak to vlastně pak zrychlilo tím dopadem a Juroška byl čerstvý z lavičky a běžel sám na bránu.
1: Popsal moment z 88. minuty liberecký gólman Tomáš Koubek, kterému střídající rychlík Juroška při svém sólovém úniku nedal žádnou šanci. Brankář Slovácka Heča byl na stadionu Unisy místy pod velkým tlakem, připsal si 5 úspěšných zákroků a v pokutovém území pozbíral celou řadu centrů. Po utkání se nejvíc mluvilo o jeho zmiňované asistenci, tak to i s úsměvem komentoval hostující kapitán Michal Trávník.
3: Krásná nechtěná přihrávka, ne, dělám si srandu. Co jsem slyšel, tak to úplně takhle dokonale být nemělo, ale samozřejmě nám to vůbec nevadí. Důležitý okamžik si myslím toho zápasu, protože určitě by nás ještě tlačili a tím golem na 2-0 bylo vlastně si myslím rozhodnuto. Takže Milan podrželi bráně a klobouk dolů. No.
1: Po vítězství v Liberci si možná vůbec nejvíc oddychl David Puškáč. Útočník Slovácka v 60. minutě přišlápl kotník Buškovi a rozhodčí Vulkan ho po zhlédnutí videa vyloučil. Tým z Uherského Hradiště má s disciplínou velké problémy. V tomto ligovém ročníku jeho hráči dostali už 6 červených karet. Trenér Slovácka Jan Jelínek si tento problém uvědomuje. Recept na jeho řešení ale zatím hledá marně.
4: Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať 9. nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné. Si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím.
1: Liberec Slovácko přestřílel poměrem 23-3, kopal 9 rohů, víc než břevno kušeje, ale z převahy nevytěžil. Krátce po změně stran se zdálo, že domácí po zákroku Slončíka na Mikulenku budou kopat penaltu, tu ale sudí po konzultaci s asistenty u videa nakonec odvolal.
2: Viděl jsem to teďka na sociálních sítích a za mě je to správně odvolaná penalta. Jako. Držení Matěje Mikulenky tam taky bylo, pak samozřejmě krátký zatažení bránícího hráče, ale takovýhle penalty nechceme vidět v české lize, takže si myslím, že v tomhle problém nebylo.
1: Uznal sportovně liberecký golman Tomáš Koubek. Slovan v ligové tabulce zůstává druhý o 6 bodů za vedoucí Sláví. Slovácko je dál předposlední. Z Liberce Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova, Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Kateřinicích na Vsetínsku vyhrál volby kandidát, který starostou být nechce. 7 nových elektrobusů zlínské dopravní společnosti ujelo během prvního měsíce provozu dohromady 35 000 kilometrů. České firmy se obávají nedostatku vody a jejího zdražování. Podporu na úspory mohou čerpat od ministerstva průmyslu. Dnes bude v regionu opět proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Nejvíc uchazečů v letošních komunálních volbách nabídly Kateřinice na Vsetínsku. Patří mezi 12 obcí v okrese, které měly více jednočlenných kandidátek. O 15 míst v zastupitelstvu se v Kateřinicích ucházelo 30 lidí, každý sám za sebe. Nejvíc hlasů dostal Jiří Stehno, který ale starostou nebude.
6: Já si moc vážím toho, že mi občané Kateřinic dali důvěru, ale zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě je docela čest mu dělat místo starostu. Ten systém volební je trochu jiný než jinde a kandiduje každý sám za sebe a o to víc si vážím toho, že jsem dostal tady ty hlasy.
4: Současný starosta Kateřinic na Vsetínsku Vojtěch Zubíček skončil v komunálních volbách druhý. O tom, jestli povede obec, rozhodne nově zvolené zastupitelstvo. Téměř tolik kilometrů, kolik měří cesta kolem Rovníku, ujelo během září 7 nových elektrobusů dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Za první měsíc provozu najeli dohromady 35 000 kilometrů, především na linkách 31, 32 a 33. Podle mluvčího dopravní společnosti Zdeňka Dvořáka vychází jejich provoz výrazně levněji než u naftových autobusů. Zatímco kilometr jízdy elektrobusu stojí na elektřině přibližně 7 až 8 korun, u naftového vozu je to podle dřívějšího vyjádření společnosti až 16 korun. Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají také jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, v němž na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky firem. Polovině firem už náklady na vodu vzrostly v posledních 5 letech, třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně mohou čerpat podporu od ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
7: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
4: Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. hodin. Voliči lístky dostanou až na místě. Volby do Senátu se konají každé 2 roky. Obměňuje se při nich vždy jen třetina horní komory.
5: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Během dne pak zataženo s možností srážek, k večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Aktuálně měříme mezi plus 6 a minus 1 stupněm, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku bouraly dvě dodávky a vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Skoro 9 z 10 lidí by v Česku se o umírajícího blízkého postaralo doma. Podmínkou je pomoc mobilního hospice, ukázal to alespoň průzkum ke kampani Dožít doma. Už čtvrtým rokem se o ležící babičku stará i rodina Pavlicových ze Zašové na Vsetínsku. Vypravíme se tam za chvíli a pak přiblížíme jednu osobnost, která výrazně ovlivnila podobu jednoho z nejnavštěvovanějších zoologických areálů v České republice. Dlouholetý ředitel zlínské zoo Ivo Klika zasvětil svůj profesní život právě rozvoji zahrady. Díky tomu, že věřil svým vizím, stala se oblíbeným cílem návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké byly jeho začátky, se dozvíme před 8:30. Teď je 8 hodin 5,5 minuty, s písničkou Václava Deckáře jdeme společně do pondělí 12. října. Dobré ráno stále přeje Petr Uhřík.
5: Český rozhlas Zlín.

0: polohovat, krmit, přesadit z postele na křeslo. To všechno se naučil vnuk, který se spolu s maminkou v Zašové na Vsetínsku stará o ležící babičku. Péči doma zvládají i díky mobilnímu hospici Citadela z Valašského Meziříčí, ten se zapojil do kampaně Dožít doma. Za rodinou Pavlicovou se vypravila i reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Chceš se napít, mami?
2: Hermana Pavlicová teď bere do ruky láhev s pitím a dává mamince napít. Jak dlouho je maminka právě na tomto místě, tady v obýváku, odkud na ní jde hezky skrze ty dveře sluníčko?
1: V podstatě začínáme čtvrtý rok. Ještě ve svých 83 letech bydlela sama v bytě, fungovala samostatně, jezdila autem. Pak nastala situace, že měla jít na operaci očí a z toho se tak nějak zesypala psychicky a skolabovala a zůstala ve fázi, že zůstala ležet.
2: Maminka se z postele dívá na bílou stěnu, která je plná zarámovaných fotografií, nejen těch rodinných, ale také z cest.
1: Celý život jste cestovala i s taťkou, měli karaván, jezdili po celé Evropě.
2: Do péče o babičku se zapojuje celá rodina a taky syn paní Romany Vítek. Co všechno umíte?
3: Tak žulnout i na bok, nebo jakože polohovat, dát i napít, najíst, nějaký transfer z postele na křeslo. Dva dny jsem ve škole a jinak se staráme přes ten s maminkou.
2: Tady na této fotografii je Vítek v tatu.

0: Já vám dám do pusinky. Je to dobré?
1: Paní Lenko, odkdy tady přicházíte jako zdravotní sestra do rodiny?
2: Velkou práci jsme tady zastali z počátku, kdy rodina si v péči byla nejistá. Přišla babička domů s tím, že si nevěděli vůbec rady, polohování, výměna inkontinentních pomůcek, krmení.
1: Vám to dodalo určitě odvahu?
3: Dodalo nám to odvahu a hlavně my, když jsme se v tom tak plácali, tak holky vždycky ráno přišly, já jsem na ně vychrila všechny svoje pocity, v podstatě dělali mi takovou psychohygienu.
2: Od pečujících to slycháváme často, že i dá se říci, když si to neuvědomujeme, tak určitou podporou i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
1: Říká Lenka Potišilová, jedna ze zdravotních sester terénní služby Valašsko-Meziříčské diakonie, která pomáhá lidem zůstat a dožít doma. Gabriela Český rozhlas.
4: Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pro další informace volám do Brna, kde už jsme domluveni s meteoroložkou Jitkou Kušerovou, že nám řekne všechno důležité o počasí. Přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak se pondělí projeví od ranních hodin dál? Co nás postupně čeká? Jak vypadá celková předpověď na 12. říjen?
2: Postupně bude taková proměnlivější oblačnost na obloze, podobně jako včera, ale spíše než do skoro zatažená nebo zatažená by dnes ta obloha v průměru měla být oblačná a chvílemi i polojasno. Teď ráno hlavně to polojasno nebo i skoro jasno, ale potom i přes den řekněme, že bude taková děravější. A to polojasno, skoro jasno teď ráno hlavně v jižní části kraje, postupně se tedy od toho severu, severozápadu bude oblačnost trošičku zvětšovat už teď během ranních hodin. V údolích se mohou objevovat i nějaké výjimečné mlhy teď ráno a během dne potom v severní části kraje se mohou, ale spíš jenom z menší pravděpodobností objevit přehánky, řekněme hlavně v oblasti Beskyd, Javorníku, a večer bude oblačnost se pak většinou rozpouštět nebo postupně se bude rozpouštět. Teploty odpoledne 12 až 15 stupňů, na Valašsku místy jen kolem 11 a vítr slabý, nejprve západních směrů, během odpoledne by měl foukat mírný od severozápadu a večer zase zeslábne a změní se na severní směry.
1: Přidáme si ještě aktuální číslo do biozátěže.
2: Jednička, nejnižší mírná zátěž.
1: A hned pokračujeme.

0: Pokračujeme vyhlídkou na zítřek, jestli úterý nabídne podobný průběh.
1: Zítřek by měl být už slunečný, nicméně ráno se mohou, nebo už vlastně nad ránem v noci se mohou začít tvořit lokální údolní mlhy. Možná na severu a západě kraje by to mohla být i nízká oblačnost. Jak ty mlhy, tak ta oblačnost nízká by se měly během zítřejšího, řekněme, dopoledne postupně rozpustit a přes den už potom se z nich vytvoří taková polojasná obloha, k večeru potom může být přechodně opět i skoro jasno a později večera v noci na středu začne od západu přibývat oblačnost a už bude patřit takové slabší okluzní frontě. No a teploty zítra podobné jako dnes 12 až 15 stupňů, ale při nějaké té déle trvající nízké oblačnosti mlze, to bude trošku méně kolem 11-10 stupňů a vítr zítra slabý severní až severovýchodní, přes den tak zhruba v jihovýchodní polovině kraje může foukat i přechodně mírný.
0: Co máme o podzimu očekávat dál? Oteplí se, ochladí, jak to prozatím vypadá s předpovědí na středu, čtvrtek, naznačte krátce prosím ještě Jitko další vývoj.
1: Ve středu by měla přecházet ta slabší fronta, ono z ní může ráno trošku sprchnout a trošku i větší oblačnost, spíše tedy zataženo, potom se ta oblačnost v průběhu středečního dne bude protrhávat, ubývat a bude převažovat oblačno. Teploty odpoledne zase těch 11 až 15 stupňů, takže na tom se až tak nic moc měnit nebude. Čtvrtek by mohl být malinko teplejší, ale tam se zase mohou tvořit mlhy nebo nějaká i nízká oblačnost a postupně během dne budou ubývat.
0: A ještě historický pohled na 12. říjen přes rekordní teploty. Rádi si poslechneme, o jaké hodnoty se jedná pro Zlínský kraj.
1: Nejvyšší hodnota 24,8 stupně Celsia byla naměřena v Napajedlích v roce 1921 a Branky na Vsetínsku v roce 1936 měly nejméně minus 6 stupňů.
0: Vše o počasí nám řekla meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme úspěšný začínající týden a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Víte, co dělat, pokud najdete na zahradě ježka? Je dobré ho nakrmit, vzít domů, odvést do záchranné stanice, anebo naopak nedělat vůbec nic. Jak poznat, kdy ježek skutečně potřebuje naši pomoc? Nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Uslyšíme se 12. října a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Jsou lidé, pro které je práce přímo životním posláním. Mezi ně bezesporu patří i Ivo Klika, bývalý ředitel zoologické zahrady Zlín. Muž, který stál u jejího rozvoje a pomohl vybudovat zahradu, co dnes patří k nejnavštěhovanějším a nejoblíbenějším České republice. Natáčela s ním redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Můj otec pocházel ze zemědělského rodu a já tam pochopitelně na ten statek jako dítě každým rokem jezdíval a to byly koně, krávy, prasata. To bylo kouzelné, když řídíte koně nebo řídíte vůz koním naložený slámou a senem.
3: Vzpomíná na své dětství bývalý dlouholetý ředitel zlínské zoo Ivo Klika. Narodil se 14. 10. roku 1942 v Prostějově. Vystudoval biologii a geografii. Po promoci krátce působil jako středoškolský učitel.
2: Začal jsem dokonce na pomocné škole, což bylo vynikající úplně. Já jsem učil rád, myslím, že jsem byl kantor dobrý, protože jsem vždycky takovou tendenci něco pro ty žáky vymýšlet.
3: Jeho snem ale byla práce v zoo. Rozeslal si proto do zahrad své životopisy a vyčkával. Shodou okolností ho mezitím do Zlínského kraje přivedla láska. Když se v roce 1967 ozvala zlínská zoo s nabídkou práce, neváhal ani minutu. Jaké byly začátky?
2: Já neříkám, že byly krušné, byly pouze takové obtížné, že?
3: Téměř se nebudovalo a zahrada návštěvníky moc netáhla. Z různých stran se ozývalo, že by dokonce měla být zrušena. Když byl po sametové revoluci vypsán konkurs na nového ředitele zahrady, Klika se přihlásil do výběrového řízení. A vyhrál.
2: Já jsem byl vždycky takový vizionář a představoval jsem si, jak tu zoologickou zahradu změním a také jsem podle toho zpracoval ten konkurzní materiál a to bylo snad až příliš vizionářské, takže mě to možná pomohlo k tomu, že jsem se jako na to místo ředitele dostal.
3: Ivo Klika přišel s ideou rozdělit zahradu na kontinenty. Byl to smělý a také dost riskantní krok.
2: Mezi českými zoologickými zahradami to byla vyloženě taková průkopnická myšlenka. No a já si říkal, že to bude myšlenka poměrně dobrá, poněvadž ten prostor Lešné je velmi členitý, geograficky zajímavý.
3: Pustili se do budování. Vyrostl pavilon slonů, nový žirafinec i tropická hala Yucatán. Návštěvnost stoupala a když Ivo Klika v roce 2010 odcházel na odpočinek, atakovala 500 000 návštěvníků za rok.
2: Jestli na to mám zásluhu, těžko říct, ale faktem je, že zahrada už se budovala na takových pevných základech a že se mohla rozvíjet velmi rychle.
3: Za desetiletí, kdy zoo vedl, zažil mnoho nebezpečných, ale i úsměvných příhod. Rád vzpomíná na gorilího samce Bosa, kterého jednou oblafnul.
2: On si to pak pamatoval a vždycky, když jsem šel kolem kleset, tak na mě bolchnul rukou. Ale potom jsme se usmířili a to bylo právě v době vánoční. Sedl jsem si ke mříži a dával jsem mu na mříž hrozinky a jabka. On chvilku váhal, vždycky přišel a zase cuknul. Pak si sednul vedle mě a tak jsme tam seděli asi půl hodiny. Já mu povídal něco o Vánocích a on tam seděl, mručil a krásně vonil. Gorily krásně voní.
3: Ivo Klika zasvětil zlínské zoo téměř celý svůj profesní život. Jak se mu po letech odcházelo na odpočinek?
2: To rozloučení se zahradou bylo velmi krásné, byl jsem dojat.
3: Dodává emeritní ředitel Ivo Klika. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Unikátní rozdělení do kontinentu umožňuje návštěvníkům zahrady procestovat v jednom dnu skoro celý svět. Patří k vyhledávaným turistickým cílům a v roce 2025 poprvé v historii pokořila hranici přes 800 000 návštěvníků. Tak pokud jste dlouho v zoo Zlín nebyli, určitě se tam stavte.

0: když se vždycky pomodlíš. Možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 8:30.
4: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
3: které připravil Matěj Radilek. Komunální volby v Uherském Brodě ovládlo uskupení lidovců a nezávislých kandidátů v čele se současným starostou Ferdinandem Kubáníkem. Naopak v zastupitelstvu končí opoziční sdružení Vstřícnost, Slušnost, Komunikace a Hnutí Stan. Základní škola na Slovenské ulici ve Zlíně dokončila rekonstrukci 3 logopedických tříd pro žáky 1. až 3. ročníku. Děti mohou nově využívat interaktivní tabule, tablety a další vybavení, které jim pomáhá při výuce a rozvoji řeči. V každé třídě se učí nejvýše 12 žáků pod vedením speciálního pedagoga. Škola je jedinou ve Zlíně, která logopedické třídy nabízí. Modernizace stála 4 miliony korun a financovali ji společně město Zlín a Zlínský kraj. Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na turisticky exponovanou Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt. Festival rozhlasové tvorby se tuto neděli vrátí do Olomouce. Na 42. ročníku prý Bohemia Radio se budou o přízeň odborné i studentské poroty ucházet nejlepší reportáže, dramata, podcasty a dokumenty. Svůj program chystá i Český rozhlas Radiožurnál. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě i s polojasnou nebo skoro jasnou oblohou a ojediněle se mohou vyskytovat mlhy. Během dne pak bude zataženo s možností srážek. K večeru se má oblačnost většinou rozpouštět. Aktuální teploty jsou mezi +6 a -1 stupněm, nejvýše dnes naměříme 11 až 15 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici v Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku je z důvodu stavebních prací kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Krátké zprávy končí, Český rozhlas Zlín přeje klidnou jízdu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Nový týden otevíráme datem 12. října a to bude jistě veselo v rodinách, kde mají oslavence muže, kteří nosí jméno Marcel. Tedy jméno s hlubokými kořeny v hluboké historii. Svému nositeli dává podle doslovného latinského překladu do vínku sílu, odvahu bojovníka. Slavík bude přibližně 9000 českých mužů a já se přidávám ke gratulaci s písničkou Marie Rotrové. Teď je 8:30.

Víte, že o budoucím uspořádání Habsburské monarchie se mělo rozhodnout v Kroměříži? V roce 1848 se sem z Vídně přestěhovali poslanci Rakouského říšského sněmu a právě v kroměřížském arcibiskupském zámku připravovali novou moderní ústavu. Po měsících nadějných jednání císař František Josef I. sněm rozpustil. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: zaujmout anebo ještě lépe šokovat. To je v muzice návod na úspěch, pokud se bavíme o ryze spotřební zboží, což je rock, popík a styly příbuzné. Tentokrát zajdeme do období končící New Wave, tedy nové vlny začátku 80. let. A pokud někdo ve videoklipech vypadá neobvykle, používám nejmírnější slovo v možné škále, tak to byl Pete Burns ve skupině Dead or Alive. K jeho extravagantnímu zjevu patřily piercingy, silný make-up i plastické operace, prostě excentrik. Taky proto měl vždycky hodně silnou fanouškovskou základnu u gejů. Pustíme si nejúspěšnější single kapely You Spin Me Around, jedničku z roku 84 v Británii, ale je potřeba dodat, že nahrávací společnost z toho původně nadšená vůbec nebyla. No tak si museli pánové vzít půjčku ve výši 2 500 liber, aby se vůbec točilo ve studiu. Pak ještě firma řekla, že nedá na video ani libru, kapela si musela financovat i produkci klipu, ale to se všechno, jak dnes víme, bohatě vrátilo. Roztáčíš mě jako desku pořád dokola, už to pouštím.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu bude 8:45, co nám říkají meteorologové k současnému stavu a jak se postupně situace vyvine dál, to už patří do další stručné předpovědi.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme v regionu teploty mezi -1 a +6 stupni. Očekáváme opět proměnlivou oblačnost, teď ve zbytku rána ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní části kraje a v údolích výjimečně mlhy. Během dne se zejména v severní části kraje mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky, večer se ale bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 15, na Valašsku místy jenom kolem 11 stupňů. Slabý vítr západních směrů, během odpoledne vítr mírný, severozápadní, povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. U toho jsou ještě stále mírně nepříznivé rozptylové podmínky, které se přes den upraví na dobré nebo i velmi dobré. Biozátěž pro dnešek pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

Hlavně teď na podzim jsou v zahradách i volné přírodě více vidět ježci a mnoho lidí má snahu jim pomáhat. Nevždycky to ale skutečně potřebují. Jak poznat, kdy je dobré zasáhnout a kdy je naopak lepší nedělat vůbec nic? Nejenom na to se bude ptát v chovatelské poradně moderátorka Anna Randárová Jiřího Klimeše z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Poradnu otevřeme po 11. hodině a samozřejmě zvuk poslechu. Za celý Český rozhlas Zlín přeje hezký podzimní den Petr Uhřík. Úspěšný start v novém týdnu. 9 hodin bude za 9 minut. My si ještě před zprávami pustíme skupinu Mirai, potom sklouzneme do 60. let s kapelou Archies, no a svezeme se malotraktorem s Migem 21.

0: Toda životy fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hlavní sál ve sportovní hale v Uherském Hradišti má po 30 letech nový povrch. V dolním parku v Rožnově pod Radhoštěm je nové dětské hřiště. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a slaví první výhru v ligové sezóně. Dnes bude v regionu opět proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Matěj Neraděle k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Uherském Hradišti dokončili modernizaci hlavního sálu sportovní haly. Ten má po 30 letech novou polyuretanovou podlahu. Její výměna včetně nových konstrukčních vrstev stála 4,4 milionu korun. Zhruba 40% nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Pokračuje starosta města Stanislav Blaha z ODS.
2: Povrch už vykazoval defekty, které nejenom, že byly špatné z estetického pohledu, ale samozřejmě i z pohledu, že to mohlo ohrožovat zdraví těch sportujících tady v této hale. Takže je logické, že jsme přistoupili k výměně toho povrchu.
0: Děti v Rožnově pod Radhoštěm mají nové hřiště. Město ho otevřelo v dolním parku. Zabírá zhruba 900 metrů čtverečních. Pro koho je hřiště určeno a na co má být a co na něm děti najdou, popisuje mluvčí města Eva Javorová.
3: Většina herních prvků je z odolného akátového dřeva. Pod nimi je dopadová plocha z lité pryže, kolem je tráva. Hřiště je hlavně pro děti od 4 do 14 let. Najdou tam i s tobogánem, prolezačky, lanovou dráhu nebo lezeckou síť.
0: V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší. Do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé bodovali naplno. V 10. kole vyhráli v Liberci 2-0, trefil se Havlík s Juroškou. Hosté v této sezóně nejvyšší soutěže dostali už 6. červenou kartu. Na severu Čech dohrávali déle než půl hodinu bez vyloučeného Puškáče, který soupeři přišlápl kotník. Zkušenému útočníkovi trenér Slovácka Jan Jelínek bude vyloučení vyčítat.
4: Budu, protože si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím. Je to složité. Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať 9. nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost. Zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno, během dne pak zataženo s možností srážek. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. A nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 dnes čekejte pohyb vozidla údržby. Provádí zde totiž ořez stromů a keřů v okolí komunikace. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následující necelá hodina bude patřit srdcovkám Zdeňka Junáka. Hezký poslech přeje Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pompézně jak supercela, letím s přáním pro Marcela. Vynesu ho do nebes, svátek slaví právě dnes. Řeknu mu však, milý pane, jenom u slov nezůstane. Nesu sebou malý dar, nemá mašli ani tvar. Ocení ho lidí mnoho, není jenom pro někoho. Snadno zdolá kontinenty, je to prezent nad prezenty. Předání mám v malíčku, nesu pěknou písničku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Krásný dobrý den, moji milí posluchači. Je pondělí 12. října 2026 a vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Venku máme pošmourno, no tak není to zas tak moc pošmourno, jenom tak lehce zataženo, ale ochladilo se nám, ano,

0: první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím zahrát písničku od Karla Gotta Být stále mlád pro pana inženýra Bohuslava Mikulku z Uherského Hradiště, kterému děkujeme za veškerou péči a lásku, kterou nám dává. A přejeme hodně zdraví a vitality. Za celou rodinu, dcera Jana, vnoučata a pravnučky. No tak, milá paní Jano, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku, takže ať je pan inženýr stále mlád.
1: Český rozhlas Zlín.

Být stále mlád, dospíval Karel Gott. Jestli pak byste, moji milí, chtěli být stále mládi. Já tedy, abych vám řekl pravdu, nechtěl bych být stále mlád. Ono takové to přirozené stárnutí je k něčemu dobré. Představte si, že by mě v tomto čase bylo nějakých 17. No, to by byl průšvih. Tož tak. Dneska opět listuju v úplně nové knize mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A jak si tak listuju, no ano, strana 42. Sklolaminátové květináče jako zbraň proti parkování. To je název této kapitolky. Vypadá to tady jako v Monaku, prohlásila jedna Brňanka při pohledu na velké květináče, které se v roce 2025 začaly objevovat v historickém centru Brna. Mají krémovou barvu,

0: jsou vysoké jako starší dítě a vyrobené ze sklominátu na lodě. I proto jsou velmi lehké, dokud v nich není hlína a nerostou z nich stromy a barevné květiny. Desítky těchto nádob umístil magistrát okolo náměstí Svobody. Primárně ne kvůli zeleni, ale proto, aby zabránili řidičům pirátům nelegálně parkovat v pěší zóně. Nejdrzejší šoféři se sice naučili s opatrností vjet mezi nádoby, opatření ale nakonec zabrala. Snad má magistrát po ruce dost dalších květináčů. Bojovat proti pirátům zelenými stromy je však alespoň vzhlednější než pomocí obřích betonových bloků, jako někde na opuštěném parkovišti. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Tak to byla Jana Kratochvílová a její song, tedy tak se jmenovala písnička, kterou zpívala. No a já už pro vás mám druhé přáníčko, tentokrát je z mailové adresy a zní takto. Ráda bych nechala zahrát písničku od Jiřího Korna Žal se odkládá. A to pro moji maminku, paní Evu Chmelíkovou, jako poděkování za všechno, co pro mě udělala a dělá. Děkuji a mám tě moc ráda, mami. Milá paní Evo, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku, takže Žal se odkládá.

Tak to byl Philip Collins a já mám pro vás, protože moji milí, začínáme týden, tak mám pro vás první indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s románem Dny opuštění Elena Ferranteho. Tak, dnešní indicie tedy zní: musela to být pořádná rána. Ovšem otevřela cestu k tomu vytvořit nejvyšší bod dnešní České republiky. Opakuji pondělní indicii. Musela to být pořádná rána. Ovšem otevřela cestu k tomu vytvořit nejvyšší bod dnešní České republiky. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční i páteční, takže máme se na co těšit a už vám pouštím Báru Basikovou.

0: Tak to byla vzpomínka na dobu minulou, tedy myslím v hudbě, skupina Olympic a jejich Želva, to bylo jakových 70. léta minulého století. Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45. Mám tady ještě jedno přáníčko z webové, promiňte ne, z mailové adresy, tak ho pojďme splnit. Prosím o zahrání pěkné písničky pro všechny posluchače a posluchačky z domova s pečovatelskou službou v Brně na Lesné. Hudební pozdrav patří také všem milým sestřičkám a pečovatelkám jako poděkování za jejich každodenní péči a laskavost. Moc krát děkuji, Petra Jansová. Milá paní Petro, rád splním vaše přáníčko a píšete pro všechny posluchače a posluchačky. To znamená, že srdcovky tam milé dámy a pánové poslouchají? Pokud ano, tak to mám radost. Takže paní Petro, přání bylo vysloveno a já už posílám tu písničku. Jan Nedvěd, Papírky.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Řeka v plamenech a Jan Kalousek řádně a zdárně dovedli dnešní srdcovky do svého cíle. A jak to bývá dobrým zvykem, než se s vámi rozloučím, vám ještě zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Musela to být pořádná rána. Ovšem otevřela cestu k tomu vytvořit nejvyšší bod dnešní České republiky. Tak to byla pondělní indicie, jak říkám, vydržte, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční a páteční, je minkote, těch ještě bude a pak nám to v pátek určitě všechno, jak se říká, se spojí a my budeme vědět tu správnou odpověď. A moji milí posluchači, rád plním vaše přáníčka, věřte, že opravdu rád, ale jak já říkám, musíte mi to dát vědět, to znamená, buď mi svá přáníčka, pokud se vám nechce psát, namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní vaší oblíbenou písničkou, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, dramaturgicky zpracovat a taky zařadit do denního scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm se ode dneška zavře chodník u polikliniky, kudy chodí děti do školy. Zlín upravil fungování semaforů na výjezdu směrem k Frištáku a dálnici D49. Geologové hloubí vodní vrt pro chatu na Lysé hoře v Beskydech. Dnes bude v regionu opět proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Hezké pondělí. V Rožnově pod Radhoštěm se ode dneška zavře frekventovaný chodník na Letenské ulici u polikliniky. Stavbaři ho do konce listopadu rozšíří a předělají na stezku pro chodce i cyklisty, říká mluvčí města Eva Javorová.
2: Letenská ulice je jednou z cest, kudy děti chodí do základní školy pod Skalkou. Během uzavírky mají využívat trasu kolem polikliniky, kterou radnice vyznačila kvůli stavbě kulturního centra. Děti od Rybníčku a z Lesní ulice mohou chodit přes atletické hřiště a areál školy. Tuto trasu využívají od září také žáci základní školy pod Skalkou a děti ze základní školy Sedmikráska.
0: Kroměříž povede i nadále koalice Hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo. KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. Všechny subjekty podepsali včera společné memorandum a začali jednat o prioritách, které považuje za důležité z opozice Hnutí ANO, vysvětluje jeho lídr a nynější starosta Tomáš Opatrný.
3: Projekty, které jsme začali v tomto končícím volebním období, především je to výstavba multifunkční sportovní haly, dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu a výstavba bytových domů v lokalitě Lutopecká v Kroměříži.
0: Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na turisticky exponovanou Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
4: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
5: 150-200 metrů odhadujeme.
4: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
6: To bylo jenom povrchové prameniště,
4: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
7: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
4: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
0: Vláda dnes pravděpodobně schválí novelu českého školského zákona. Ta má změnit financování asistentů pedagoga a ukotvit je jako stabilní součást školy. Kabinet projednávání návrhu přerušilo minulý týden kvůli výhradám motoristů a SPD. Ještě před schůzí vlády proto zasedne koaliční rada. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů není cílem schvalování zákona bránit. Naopak je potřeba ho do sněmovny poslat co nejdříve.
8: Motoristé tam měli některé výhrady, aby skutečně ta reforma inkluze byla mnohem větší, než jsou ty stávající návrhy. Nicméně právě i návrhy ministra Plagy jsou určitým krokem dopředu, ale spíš tu inkluzi zastropovávají, ale nepřináší nějaká nová řešení. My některá nová řešení máme a tak se o tom chceme popovídat, ale nechceme to žádným způsobem zdržovat.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO k přerušení projednávání řekl, že od motoristů ani SPD nezazněly konkrétní výhrady. Dodal, že jeho úkolem je edukovat koaliční partnery a že to bude dělat, kolikrát bude potřeba.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost. Zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno, během dne pak zataženo s možností srážek. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět a nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 na 22. kilometru ve směru na Olomouc je pro poruchu odstavené osobní vozidlo. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přeji vám krásný den. Je tu nový pracovní týden a s ním i dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. I dnes, 12. října, začneme naší rubrikou Tlapky z kraje. V říjnu poznáváme kočky a kocoury z kočičího depozita Flíček v Nedakonicích na Uherskohradišťsku. Už za okamžik si představíme kočku Pištorku. Jsem ráda, že se opět slyšíme a přeji vám úspěšné pondělí. Od mikrofonu vás zdraví Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

sobojů. Když

0: našem webu zlín.rozhlas.cz. A příští pondělí vám v Tlapkách z kraje znovu představíme kočičí příběh, který stále ještě čeká na svůj šťastný konec.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co dva měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Napadlo vás, proč mají muži prsní bradavky? Odpověď nám teď nabídne Martin Písařík, a to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se zcvrknou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve Zlínské hvězdárně se dnes večer uskuteční přednáška Od Ptolemája k velkému třesku. K návštěvě i pozorování oblohy vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozveme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Od Ptolemaia k velkému třesku. To je název přednášky, která se dnes večer uskuteční ve Zlínské hvězdárně. O čem uslyšíme a co je vlastně aktuálně na obloze k vidění, nám prozradí Ivan Havlíček ze Zlínské astronomické společnosti. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Pojďme na úvod představit našim posluchačům dnešní přednášku. Řekněte nám prosím víc o jejím tématu i o přednášejícím.
1: Tak Lukáš Hrbý je už v současné době dlouholetý člen astronomické společnosti. Vystudoval ve Zlíně gymnázium, teď studuje matematicko-fyzikální fakultu. Jeho hlavním zájmem a myslím si na hodně dlouho asi bude astronomie, fyzika a ve fyzice taková ta oblast mezi částicovou fyzikou a kosmologií, což je poměrně velký rozsah. A na tohle téma už udělal na hvězdárně mnoho přednášek, nepamatuju si nějaké číslo, jako je toho už docela dost. A dnešní přednáška by měla být úvodem ke kosmologii. Dnes by měl vysvětlovat, jaká tato oblast má za sebou různá úskalí od dávných dob, kdy lidé začali uvažovat o způsobu vzniku vesmíru a o tom, že to, v čem žijeme, má někde nějaký začátek a že by se to snad mohlo i nějak vyvíjet, což je potvrzeno pozorováním až teprve ve 30. letech minulého století. Do té doby byly ty úvahy takové všelijaké, spíš mýtické a básnické. A celou tuhle historii bych chtěl v té dnešní přednášce nabídnout, proto se začíná Ptolemájem, a velký třesk je takový termín, který dnes se používá jako technický, historický termín zavedený ve 40. letech minulého století, spíš jako posměšné pojmenování, že kdysi to tady někde bouchlo a od té doby se začínáme v tom vesmíru pohybovat jako v něčem, co se neustále rozpíná, vyvíjí a mění, ale v průběhu potom 50. 60. let minulého století se přesně tady tohle posměšné původně názorové nějaké škodolibé vysmívání proměnilo v poznatelnou a studovatelnou realitu. Čili to k dnešní přednášce.
0: Přednášek ale Zlínská hvězdárna nabízí v průběhu celého podzimu hned několik. Zmiňme prosím i tu, kterou připravujete na následující pondělí, tedy na 19. října.
1: To je z úplně jiného šálku. Měla by to být přednáška matematická. Určitě posluchači znají, že je možné spočítat podle třeba průměru znalosti, průměru kruhu, jeho obvod prostřednictvím čísla pi. Existují další taková zvláštní čísla, jako je třeba poměr zlatého řezu, což je záležitost, jakým se rozvíjejí spirály. Podle takovýchto vzorců je možné vysledovat určité podivné zákonitosti ve vesmíru, aniž by člověk předpokládal, že galaxie ví něco o zlatém řezu. Eulerovo číslo, kterým je možné matematizovat kde jaké děje, které se velmi obtížně popisují jiným způsobem. Takže tato přednáška bude zaměřená spíš na vysvětlení takovýchto základů, které lze ve vesmíru a v přírodě matematizovat.
0: Kde najdeme kompletní program chystaných akcí?
1: Tak zkuste hádat, nejlepší by bylo zkusit si najít stránky Zlínské astronomické společnosti, takže když řeknu Zlínská astronomická společnost, tak ty stránky jsou zas.cz. a tam je možné ten program kompletně najít, jako většinou. Je to program, který skutečně platí jako oproti takovým všelijakým jiným odkazům a inzerátům, které se přetahují a objevují i na jiných stránkách.
0: To byla tedy pozvánka na přednášky. Přibližte nám ještě prosím, co je vlastně v říjnu na obloze k vidění?
1: Tak, v říjnu bych mohl říct, pokud budeme brát letošní říjen, tak teď už z večera je velice pěkně viditelný Saturn. Na východní obloze vychází už posetnění, jsme schopni ho uvidět na dost vysoko nad jihovýchodním obzorem. Z dalších planet je to trochu slabší, tam můžeme nabídnout po půlnoci Jupiter, který se bude posunovat do těch večerních hodin s postupující zimou, až někdy, tuším v prosinci, jako bychom ho mohli uvidět i v průběhu celé noci. No a co se týče hvězd a takových těch věcí, které jsou na obloze viditelné neustále a pořád, tak na této podzimní obloze nám z večera na západní straně končí léto. Tady můžeme uvidět souhvězdí Labutě, Liry, Orla, přes která to prochází Mléčná dráha. Potom směrem nahoru do Nadhlavníku bychom se dostali k souhvězdí Kasiopeji a na té severovýchodní straně můžeme najít souhvězdí Perzea. No a když si potom počkáte v průběhu noci a dostanete se do druhé poloviny noci, tak tam už začíná skutečná zimní obloha, zimní obloha ze souhvězdím Orion a ze souhvězdími Malý pes, Jednorožec, vychází Lev. A mezi Levem a Rakem tam je právě ta nejjasnější hvězda, která není hvězdová, je to planeta Jupiter. V současné době tam by bylo možné Jupiter nalézt. Takže to je tak ve zkratce nabídka současné noční oblohy. Samozřejmě je potřeba, aby na té obloze nebyly žádné mraky, oblaka, jako nebo vysoká oblačnost, aby byly ty hvězdy vidět.
0: Kdy můžeme do hvězdárny vyrazit, abychom noční oblohu pozorovali?
1: Tak hvězdárna je v průběhu roku otevíraná podle toho, kdy se večer stmívá, čili v létě a teď touhle dobou máme otevřeno od 8 hodin a od listopadu až do března začínáme už 7 hodin večer. A bývá to každé pondělí, každý pátek a podle počasí, pokud vyjde, tak i ve středu.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Ivan Havlíček ze Zlínské astronomické společnosti. My vám děkujeme za pozvání a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naschválnou.

Víte, že v Kroměříži se natáčel Oscarový velkofilm Amadeus Miloše Formana? Prostory arcibiskupského zámku se ve filmu proměnily v sídlo rakouského císaře v Schönbrunnu. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru, anebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o potravinářských chytácích.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

První hodina dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je téměř za námi. A ta druhá bude patřit poradně. Dnes přivítám Jiřího Klimeše z Luhačovického spolku Pomoc Ježkům. Tak poslouchejte dál.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji byli v komunálních volbách nejúspěšnější lidovci. Největší propad zaznamenali ODS a SPD. Skoro 9 z 10 lidí v Česku by se o umírajícího blízkého postaralo doma. Komise schválila výsledky voleb. Dnes bude v regionu opět proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Nejvíce zastupitelů z navrhujících stran získala v letošních komunálních volbách ve Zlínském kraji, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo s hnutí Starostové a nezávislí a třetí pak hnutí ANO. V porovnání s výsledkem v roce 2022 však lidovcům 132 křesel ubylo, získali jich 350. Naopak STAN navýšil počet křesel ze 140 na 143 a ANO ze 122 na 130. Téměř o polovinu ubylo v kraji mandátů ODS, ještě větší propad zažila SPD. Skoro 9 z 10 lidí v Česku si dokáže představit, že by se o umírajícího blízkého starali doma. Potřebují k tomu ale pomoc mobilního hospice. Ukázal to průzkum, který vznikl pro kampaň Dožít doma. Ta probíhá celý říjen a vyvrcholí 14. října papučovým dnem. Zapojilo se do ní 49 mobilních hospiců, včetně hospice Citadela ve Valašském Meziříčí, jak potvrzuje jeho mluvčí Zuzana Venturová.
2: Doma by o své blízké chtělo pečovat 66% lidí. My máme zkušenost, že když lidem vysvětlíme, jak mobilní hospic funguje, troufne si a nabude jistotu v péči mnohem víc rodin. Za nemocnými jezdíme domů. Jezdí za nimi lékař i sestra. Rodině nabízíme psychologickou, sociální i duchovní podporu.
0: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby. Z toho má tarifní složka platu stoupnout ročně o 1300 korun. Odbory požadují 10% zvýšení tarifů. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého teď chtějí alespoň přesun pouze do tarifů.
3: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd, celkem tedy o 2600 korun.
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji opět proměnlivou oblačnost. Zpočátku ještě může být i polojasno nebo skoro jasno, během dne pak bude zataženo s možností srážek. K večeru se má oblačnost většinou rozpouštět a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Horní Lidčí a Francovou Lhotou na Vsetínsku je hlášena kráva pobíhající po vozovce. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín dnes bude věnována ježkům. Obzvláště na podzim jsou v zahradách i volné přírodě více vidět. A mnoho lidí má snahu jim pomáhat. Ne vždy to ale ježci skutečně potřebují. Jak poznat, kdy je dobré zasáhnout a kdy je naopak lepší nedělat vůbec nic? Nejen na to se budu ptát mého hosta, kterým je Jiří Klimeš z Luhašovického spolku Pomoc ježkům. Dobré dopoledne, vítejte.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: V dnešním vysílání je prostor i pro vaše dotazy. Ty nám už teď můžete posílat na e-mailovou adresu studio.zlín@rozhlas.cz. Od mikrofonu vás zdraví Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín, ve které si dnes budu povídat s Jiřím Klimešem z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Pane Klimeši, pojďme na úvod vysvětlit, jak vlastně vypadá podzim očima ježka.
1: Podzim očima ježka je zvláště pro ty mláďata nejdůležitější část roku, protože se potřebují připravit na hibernaci. Zimu v našem podnebném pásu přečkávají v hibernaci tito ježci, na rozdíl třeba od některých jiných krajin, kde už ti ježci vlivem klimatické změny nehibernujou, takže jejich prioritou těchto ježků je nabrat co nejvíce zásob, co nejvíce tuku na to, aby přečkali zimu.
0: Je to tedy to, co musí stihnout a zvládnout, než začne zima? Ten hlavní úkol nabrat tuk nebo ještě něco, co musí stihnout?
1: Je to jejich hlavní a de facto můžeme říct jediný úkol, protože období páření už mají za sebou, období, kdy se vlastně rodí mláďata, to bylo v létě, ono se to trošku liší u ježků západních a ježků východních, protože u nás žijou oba dva tyto druhy, a na východ od nás žijou pouze ježci východní, na západ od nás pouze ještě západně, ale u nás se tak nějak potkávají, byť se nekříží, ale to období mláďat už je za náma a na podzim mají jak dospělí, tak mláďata jediný úkol, a to připravit se na hibernaci, nabrat zásoby.
0: Liší se ty přípravy na zimu podle toho, jak je zvíře staré?
1: Liší. Na internetu, na sociálních sítích koluje celá řada kalendářů, které řeší jenom a pouze váhu, ale už nerozlišují mezi odrostlým mládětem a dospělým ježkem. Odrostlé mládě, které například u ježka západního se většinou rodí v srpnu, začátkem září, nikdy do zimy v přírodě se nemůže a nemá šanci dostat na váhu toho dospělého ježka, který už jednou nebo vícekrát hibernoval. Já si osobně myslím, že odrostlá mláďata ježků můžou hibernovat s váhou 600, 650, 700 gramů a to je pro ně z pohledu stavby jejich těla dostatečná zásoba tuku. Zatímco ti dospělí ježci, kdyby vážili 650-700 gramů, tak jsou strašně podvyživení. Doslova vypadají jako špageta, ne jako koule. Ti hibernou s váhou třeba 1100-1200 gramů a více.
0: Jak ježci zimu zvládají? Co přesně se s nimi v těch nejchladnějších měsících děje?
1: Naprosto utlumí svoje životní funkce, dá se to takhle říct. Pokud náhodou někdo najde ježka, který hibernuje, pokud třeba odkryje kompost nebo nějakou hromadu listí, sena či slámy, tak se může na první pohled zdát, že ten ježek je mrtvý. Nejde vůbec poznat, že dýchá, je stočený do klubíčka. Ta hibernace se vyznačuje tím, že se naprosto utlumí srdeční činnost, dýchání a ten ježek opravdu vypadá, jako kdyby byl mrtvý. S tím je spojeno i pak na jaře to probuzení z hibernace. To není tak, jako když my ráno vstáváme a dáme si kafe a vstaneme okamžitě s budíkem. To je proces, který u toho ježka trvá třeba několik dní, než se v úzovkách nastartuje všechny ty svoje životní funkce.
0: Kdy a kam se ježci ukládají k hibernaci?
1: Faktem je, že v dnešní době ten přirozený biotop u ježků už moc neexistuje v naší krajině, v Evropě. Ježci, ať už se nám to líbí nebo ne, žijí v blízkosti lidí a tím pádem i ty hibernační úkryty.

0: zdravotní stav a váha. Opravdu je nutné, aby ježek měl nějakou váhu, protože z těch tukových zásob ubývá. No, tím pádem, že on třeba několik měsíců nejí, když je v té hibernaci logicky, tak mu ubývají ty tukové zásoby a do té hibernace musí vstoupit s nějakou tukovou zásobou. Druhou věcí je to, že samozřejmě ho nikdo a nic nesmí během té hibernace vyrušit.
1: Říká Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům v Českém rozhlase Zlín. V našem povídání budeme pokračovat za chvíli a může zaznít i váš dotaz. Ten nám pošlete na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ježci jsou jedním z typických symbolů podzimu. Občas ale potřebují i lidskou pomoc. Jak jim přitom neublížit, nám dnes v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín prozradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Pane Klimeši, na spoustě obrázků stále vidíme ježky, kteří si na zádech nesou jablka. Jak daleko je tenhle výjev od reality?
1: Přiznám se, že tuto otázku jsem trochu čekal. První písemná zmínka o takovémto chování ježků je stará téměř 2000 let. Pochází z roku 77 našeho letopočtu, kdy římský učenec Plinius sepsal encyklopedii Naturalis Historia, kde doslova tvrdil, že ježci se válejí po spadaných jablkách, napíchají si je na bodliny a odnášejí si je do úkrytu jako zásobu na zimu. Je to samozřejmě nesmysl, ježci ani tehdy, ani dnes si zásoby na zimu netvoří, neodnáší ani žádná jablka. Zajímavé je, že po této první písemné zmínce to potom všichni kopírovali a ve středověku možná nějakým jistým šumem

0: v anglických a francouzských bestiářích, které se pisovaly mniši v té době, bylo to kolem 12. století, tak se jablka změnily na hrozny a v těchto bestiářích jejich autoři tvrdili, že ježci doslova kradou hrozny z vinic, což je samozřejmě také nesmysl, je to vtipné. Nicméně je pravda na druhou stranu, že spadané ovoce přitahuje hmyz a bezobratlé a ti jsou zase potravou pro ježky, takže takhle se mohlo stát, že opravdu někdy nějaký ježek šel pod ten strom, kde hodoval na hmyzu, který zase hodoval na spadeném ovoci a nějaké to jablko na něj spadlo a možná se tam i napíchlo.
1: Tím se tedy dostáváme k tomu, čím se ježci živí obvykle. Jsou to tedy bezobratlý hmyz?
0: Ano, ježek je hmyzožravec, preferuje ve své stravě hlavně bezobratlé hmyz, ale je to potravní oportunista. Viděl jsem na vlastní oči, jak ježek snědl ptáka, který měl nějaký problém a vlastně nemohl létat, takže obecně lze říci, že ježek je opravdu potravní oportunista. Odborná literatura tvrdí, že pokud najde třeba zraněnou myš nebo hada menšího, tak s ní i dokáže sníst i tohle. Z různých facebookových skupin a sociálních sítí nám lidé píšou, že ježek v úzovkách ukradl a odvlekl třeba i zraněnou slepici menší.
1: To může být pro spoustu posluchačů, přiznám se, že tedy i pro mě překvapivá informace. Pojďme teď prosím popsat situaci a podmínky, kdy zahlédneme zdravého ježka, kterého bychom měli nechat jenom tak být. V jakou denní dobu může k setkání dojít?
0: To je otázka za milion. Vždycky všichni se shodneme na tom, že vždy potřebuje pomoc ježek, který je evidentně zraněný od krve nebo například tahá zadní nohu. Zraněné zvířata potřebují pomoc, od toho jsou záchranné stanice. U těch ježků je to trošku víc komplikované. Ty jedince, které my přijímáme dále, jsou rozhodně nesamostatné mláďata. Obecně ježci a ježčí mláďata do 250 až 300 gramů jsou nesamostatné. Nejmenší ježky, které přijímáme, mají 20 gramů, to jsou jednodenní vlastně kojenci. Ještě ti nemají šanci přežít, takže všichni ještě zhruba do těch 200-250 gramů, tak ty přijímáme jako nesamostatné mláďata, byť nezraněná. Obecně ježek je noční živočich, měl by se pohybovat v noci. Nicméně výjimky jsou například matky ještí, které celou noc se starají o své mláďata, můžou chodit přes den v létě, to už teď není na pořadu dne, protože máme podzim, teď není období mláďat. A výjimečně mláďata, které se osamostatňují zhruba kolem těch 300 gramů, pokud například přikrmujete ježky na svých zahradách nebo v okolí vašeho domu granulema, tak je možné, že přes den můžou vylézt, ale opravdu ten pohyb je, jak říkají Angličani, moving on purpose, to znamená, že oni přijdou, nejí se těch granulí a pak hned odejdou do toho svého pelechu, kde spí. Taková trošku taky výjimka. Jinak obecně i ten best practice těch západních záchranných stanic je, že ježek pohybující se ve dne, mimo tady ty výjimky, má nějaký problém.
1: Jak bychom měli postupovat v případě, že uvidíme zdravého ježka, ale na nevhodném místě, například na silnici nebo v její blízkosti a podobně?
0: Tímto dotazem se na nás obrací poměrně velký počet lidí, volají s tím, já jsem viděl ježka na silnici, já jsem ho vzal do auta, zachránil jsem ho, odvezl jsem ho do lesa nebo někam jinam. Za nás my toto rozhodně nepodporujeme a nesouhlasíme s tím, protože nikde není napsané, že to tomu ježkovi opravdu pomůže a často se může stát, například hlavně v létě, že člověk někde vidí ježka, odveze ho, ale vůbec už třeba nepozná, že je to ještě samička, která někde má třeba 8 mláďat, které pak zemřou tím, že toho ježka odvezem. Takže byť ten ježek se pohybuje u silnice, já bych je prostě neodvážil. Nikde není napsáno, že všichni ježci, kteří jsou blízko silnice, musí být přejetí a tím, že ten ježek opravdu špatně vidí, ten ježek nevidí dobře, on vidí špatně, tak oni znají to svoje teritorium do jisté míry a například před zimou ho odváže někam jinam. Nemá smysl a ten ježek se tam nezorientuje a než se zorientuje, tak si nestačí připravit ten hibernační pelech. Obecně ta prehibernační aktivita trvá několik týdnů a pokud to přerušíme tím, že toho ježka odvezeme někam, kde to nezná, tak mu moc nepomůžeme.
1: Probrali jsme tedy zdravé ježky, ale může se stát, že narazíme i na nemocné či zraněné zvíře. Jak v takovou chvíli správně postupovat, probereme s Jiřím Klimešem z Luhačovického spolku Pomoc ježkům za několik minut. Pokud vás, posluchači, napadá dotaz, který zatím nebyl zodpovězen, napište nám ho na adresu studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo do studia, a to na číslo 221 555 210. Jaké to je objevit na půdě kufr plný materiálů, fotografií a dozvědět se tak něco nového o svých předcích? Jakub Neradilek díky tomu zjistil, že jeho pradědeček František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem. O historii pedikúry ve firmě Baťa i péči o odkaz pradědečka si budu s Jakubem Neradilkem povídat už 13. října. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, jehož 11. hodina je dnes věnována ježkům. Hostem chovatelské poradny je Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Jak se vlastně ježkům daří v našem regionu? Co je dnes nejvíc ohrožuje?
1: Ježkům se moc nedaří. Nedaří se jim nikde v Evropě, možná ani nikde na světě. Ze západních zemí, kde probíhá opravdu dlouhodobý monitoring a dlouhodobý výzkum ježků, nejdál jsou s tím v Anglii, tak ty čísla jsou velmi závažné. Popisují výsledky toho monitoringu a těch výzkumů jsou takové, že v některých oblastech klesla populace ježků za posledních několik desítek let až o 80%. A ty důvody, které k tomu vedou, jsou stejné jak v Anglii, obecně v západní Evropě, tak i u nás. Ježci přišli, téměř přišli o svůj přirozený biotop, to znamená, že se stahují k lidem a to sebou nese spoustu rizik. Automobilová doprava, jedy na zahradách, sekačky, hodně ježků se k nám dostane posečených, všeobecně i úbytek hmyzu a bezobratlých. Všechno toto jde proti ježkům a vlivem toho ta populace klesá poměrně závažně. Jinak tady na Zlínsku nemůžu říct, nemám tvrdé data, nemám tvrdé čísla, ale jenom pro zajímavost můžu říct, že Česká republika je místo, kde největší oblast, kde se potkávají ježci západní a ježci východní. A trošku paradoxně například v Praze, která je na západ od Zlínska, je většina ježků východních a menšina ježků západních. A tady na Zlínsku z našich čísel vyplývá, že my 90% ježků, které přijmeme na Zlínsku, jsou ježci západní a 10% ježci východní. A aby se to nepletlo, tak na východ do České republiky jsou pouze ježci východní a na západ do České republiky pouze ježci západní. Tito ježci se mezi sebou ale nekříží. Je to spíš výjimka, vyplývá to z genetického výzkumu.
0: Zmínil jste některá nebezpečí, která na ježky číhají. Napadá mě, jak velký problém mohou být psy? Ublíží také ježkům?
1: Ano, dostávají se k nám ježci, kteří byli napadeni psem. Často je to i tak, že ten pes vyloženě nechce toho ježka pokousat, ale třeba ho přenese ve své tlamě a může mu zlomit nohu. Několikrát se stalo, že se k nám takhle dostal ježek, kterého pes jenom přenášel po zahradě z nějaké zvědavosti, ale tím, jak ho v té tlamce trochu zmáčkl, tak mu třeba zlomil nohu. Jinak platí to, co v lese. Vždycky, pokud venčím svého psa mimo svůj vlastní soukromý pozemek, snažit se mít ho na vodítku, mít ho 100% pod kontrolou, protože z vyjádření ostatních záchranných stanic víme, že nejenom ježci se stanou nebo můžou stát obětí psů.
0: Dostáváme se teď k tomu, jak můžeme pomoct ježkům, kteří jsou v nouzi. Stává se, že lidé někdy zasahují zbytečně v situaci, kdy ježci pomoc vlastně nepotřebují?
1: Ano, může se to stát, vždycky doporučujeme konzultaci s tou danou záchrannou stanicí spádovou. Nepřivážet tam ježky takzvaně naslepo, bez domluvy. Ano, pokud je ten ježek zraněný, doveste tam, jde kolikrát o hodiny, nechci říkat o minuty, ale dejme tomu o desítky minut. Ale pokud najdete ježka, o kterém si nejste jistí, vždycky se to snažte konzultovat s tou záchrannou stanicí, kam byste ho vezli. I nám se stalo minulý rok, že paní nám přivezla mláďata, které měly 1,2 kila. Tak ti se u nás takzvaně otočili ve dveřích a putovali zpátky na své místo.
0: Pojďme tedy shrnout situace, kdybychom neměli otálet a snažit se ježkům pomoct. Je to tedy nějaké viditelné zranění, když třeba ježek krvácí? Co byste ještě doplnil?
1: Vždycky zranění ježci. Ježek krvácí, tahá za sebou zadní nohu, špatně chodí. Často se, nebo může se stát, že ježek strčí hlavu třeba do nějaké plechovky nebo konzervy a už ji s tama nevytáhne, v tomto případě taky samozřejmě pomoct. Nejenom, že tu plechovku sundáte, ale toho ježka je lepší dovést do té záchranné stanice, protože pokud třeba týden nepil, týden nejedl, tak je možné, že potřebuje nějakým způsobem dát do formy. A vždy pomoct mláďatům. Všechny slepá mláďata, to je záležitost hlavně léta, ne teď pod zimu, potřebují bez matky pomoc, nemají šanci přežít.
0: Můžeme ježka vzít i holýma rukama?
1: Zaprvé s ježkem nemanipulujte, ale pokud najdete ježka, který je zraněný a nemáte možnost mít třeba zahradní rukavice, ano, ježka lze vzít holýma rukama, tak to je trošku podebrat, jo, za to bříško, kde nejsou ty bodliny, ale doporučuji si vždy spíše preventivně ruce potom umýt a dezinfikovat. Neznamená to, že každý ježek vám předá nějakého parazita nebo nějakou kožní nemoc, ale ve sportce taky vždycky někdo vyhraje.
0: Předpokládám, že většina z nás nemá z ježky takové zkušenosti. Nemusíme poznat, co se děje a jestli je tedy ten náš zásah, řekněme, na místě. Kde nám tedy poradí?
1: Spádová záchranná stanice anebo zavolat spolku pomoc pro ježky. Po případě, respektive my jsme pomoc ježkům, druhý spolek v okolí Brněnska je Naděje pro ježky. Po případě na modré sociální síti je skupina Ježek v nouzi, kde je spousta lidí, kteří dokážou rychle poradit.
0: S Jiřím Klimešem, který k nám dorazil právě z Luhačovického spolku Pomoc Ježkům, si budeme povídat i za chvíli. A stále máte možnost připojit i posluchačský dotaz, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz, anebo nám zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách, sklepeních, ve spisech nebo v horách,

0: Z Luhačovického spolku Pomoc Ježkům dnes do chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín zavítal Jiří Klimeš. Zopakujte nám, prosím, shrňte, s jakými zvířaty nejčastěji pracujete?
1: My jsme záchranné centrum specializované pouze na ježky. Často se nás lidi obrací i se zvířaty, které jsou samozřejmě volně žijící, mají nějaký jiný problém, ale tyto odkazujeme na oficiální síť záchranných stanic v České republice. Pokud najdete volně žijící zvíře, které je například zraněné, nebo si nejste jistí, jestli potřebuje pomoc, podívejte se na stránky zvířevnouzi.cz, kde jsou vaše spádové záchranné stanice, které se starají o všechny volně žijící zvířata, které se vlivem lidské činnosti dostaly do nějaké nouze či problému.
0: Mluvili jsme spolu o tom, že se ježci připravují na zimu. Můžeme jim v tomto období nějak pomoct, třeba přikrmovat, nabídnout vodu?
1: My se snažíme apelovat na lidi, aby pokud už na své zahradě mají ježka, tak to minimum, co pro ně můžete udělat a co jim opravdu pomůže, je dávat každý večer čerstvou vodu do nějaké plytké misky. Ono jim to pomůže hlavně v létě, protože přes léto se stane, že neprší třeba i týden, dva týdny v kuse. Nicméně za mě nejlepší je dávat tu čerstvou vodu celoročně, pokud víte, že na vaší zahradě jsou ježci. Doporučujem přikrmovat, nejlepší jsou jakékoliv kotěcí granule z kuřecího masa. Ano, ježek je mysožravec, nicméně ty granule jim pomůžou, to je fajnšmekr, může koupit živé červy z ofobasy, dát to za zahnutých misek a nabídnout jim i tohle.
0: Je něco, co bychom ježkům určitě dávat neměli, co jim může ublížit?
1: Určitě nedávat kravské mléko, to je dokáže až zabít. A vlastně cokoliv mimo ty granule, červy nebo nějaké vlastně vařené maso, popřípadě někdo dává i syrové, my to moc nedoporučujeme. Spíš stačí opravdu ty granule a ty živé červy.
0: Probírali jsme spolu, jak důležitý je pro ježky úkryt. Využijí i nějaké bezpečné místo, pokud jim ho připravíme my?
1: Celá řada lidí buduje různé ježčí domečky, dají se koupit i na internetu. Za mě, já vždycky na lidi apeluju, aby s ježky měli trpělivost. Často se stane, že si člověk koupí nebo udělá nádherný dřevěný domeček, esteticky pěkný, ale ten ježek pak někde jde spát do kompostu nebo pod paletu. Vždycky říkám, buďte trpěliví. Za mě u toho domečku se vždy vyhněte pár nepropustným materiálům, igelitům, polystyrenům. Snažte se to dělat ze dřeva. Vždycky je důležité, aby do toho domu nenapršelo, aby trošku provětrával, protože vlhko během té hibernace je mnohem větší problém než zima. Jo? Ježci žijou i za polárním kruhem. Zima u nás už není zima, jak byla třeba před 50 lety. Nejdůležitější, aby tam ten ježek vlastně nebyl ve vlhku.
0: Přijde ježkům vhod i třeba část neschrabaného listí, kterou jim necháme na zahradě?
1: Určitě. Snažte se, já to vidím ve svém okolí, dřív byl takový ten trend těch anglických trávníků a sterilních zahrad, dneska ve svém okolí vidím, že spousta lidí už od tohoto upouští, je to pro přírodu a pro ježky jenom dobře. Nemusí mít celou zahradu jako džungli, stačí nějaká část, nechat trošku divokou, neodvážet na podzim listí do sběrného dvora, prostě to dát někam na kraj, do kouta, přiházet tam nějaké větve a ten ježek už si to upraví.
0: Na ježky ale v těch zahradách mohou čekat i nástrahy. Mně napadají třeba špatně zajištěné nádrže s vodou. Je to tak?
1: Ano. Ježci umí plavat. Umí plavat, pokud to není vyloženě nějaká rozbouřená voda. Ve stojaté vodě ježek dokáže plavat, ale samozřejmě po určité době se unaví a pokud je ten břeh takový, že z něj nedokáže vylézt, jako třeba u bazénu, tak se tam bohužel utopí. To znamená, ano, je mnoho technických pastí a ti to ježci se k nám dostávají. Za mě snažit se ty technické pasti maximální možné míře omezit, to znamená nějak ty bazény zajistit nebo jim dát nějaký výlez, na internetu se prodávají. Hodně ješků se zamotá do sítě. Jsou to fotbalové branky, branky na florbal, když si člověk hraje na zahradě prostě s míčem, oni se dokážou zamotat opravdu do té sítě, nebo různé sítě chránící, například, já nevím, angrešt, ostružiny, tam se ti ještě taky zamotají. Spousta ješků spadne do nějakého světlíku nebo výpusti, protože ježek špatně vidí a zároveň je hodně zvědavý, což je taková špatná kombinace, když jsou nějaké díry. Teď nám jeden pán ze Sazovic postupně přivezl 4 ježky. Každý den jednoho dělal výkop na zahradě, dával novou kanalizaci a každý den mu tam spadl jeden ježek. Tak když čtvrtý den dovezl čtvrté, tak jsem ho poprosil, jestli by tu kanalizaci mohl co nejdřív zaházet a zavést.
0: Můžeme ježkům pomáhat, i když bydlíme v bytě ve městě a zahradu nemáme?
1: Hodně ježků žije v centrech velkých měst. Teď jsme ve Zlíně, opravdu velké množství ježků žije na jižních svazích. Takže i když bydlíte v bytovém domě, máte rádi ježky, snažte se jim dát třeba tu misku s vodou do nějakého křoví. Snažit se to dát opravdu tam, kde není otevřené prostranství, kde to lidé nevidí, protože ti ježci, oni se cítí bezpečně, pokud jsou někde krytí, necítí se dobře na otevřeném prostranství.
0: Říká Jiří Klimeš v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl Jiří Klimiš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Ještě než se rozloučíme, tak já vás poprosím o několik slov na závěr.
1: Za mě tady pár slov ježků ubývá. Ježci žijou v okolí lidí, v přímém okolí. To znamená, že na ně čeká spousta nástrah a nebezpečí. Pokud můžete a máte ježky rádi, snažte se jim to kompenzovat, nabídněte nějaký příkrm na podzim, čerstvou misku s vodou, nemějte úplně sterilní zahradu, nepoužívejte jedy a chemii. To je tak vše, čím bych chtěl apelovat na milovníky ježků. Já vám děkuju za pozvání a přeju hezký den.
0: A my vám děkujeme i za to, že jste dnes s námi byl. Ať se vám daří. Naschledanou. A pro vás, posluchače, přidávám informaci, že záznam dnešní poradny bude k poslechu v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz.
2: Vážila málo, v oku jí hrálo a měla je.

Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 12. října je u konce. Zítra po 11. hodině přivítám Jakuba Neradilka, který nás seznámí s projektem Baťův pedikér. Přeji vám krásný den a budu se těšit na slyšenou v úterý na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Loučí se Anna Randárová.
1: Víte, že na Ploštině, nedaleko Valašských Klobouk, se v dubnu 1945 odehrála jedna z nejtragičtějších událostí konce druhé světové války na Moravě? Nacisté obec vypálili jako odplatu za podporu partizánského hnutí. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj má nejstarší zastupitelku v Česku. Ve Valašském Meziříčí začíná podzimní svoz objemného odpadu. Město přistaví velkoobjemové kontejnery. České firmy se obávají nedostatku vody a jejího zdražování. Podporu na úspory můžou čerpat od Ministerstva průmyslu. Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Nejstarší zastupitelkou zvolenou v komunálních volbách ve Zlínském kraji i v celém Česku je znovu učitelka Silva Knedlová. V 92 letech jí lidé jako nezávislou na kandidáce ODS zvolili do zastupitelstva Frištáku. Nejstarší zastupitelkou v kraji byla i po volbách v roce 2022. Nejmladší 18-leté zastupitele mají v regionu v Březůvkách a v Machové na Zlínsku. Jsou jimi studenti Matyáš Albrecht za Pro lepší Březůvky a Ondřej Sanitrák za Sdružení nezávislých kandidátů. Ve Valašském Meziříčí dnes začíná tradiční podzimní svoz velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou ve městě stát do 21. října. Co do kontejnerů nepatří a kam s tím, připomíná mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, například ledničky, baterie nebo staré televize. Nepatří sem ale ani železo a bioodpad. To všechno mohou lidé s trvalým bydlištěm ve městě odvést zdarma do sběrného dvora v ulici Mikuláše Alše. A staré pneumatiky, ty se dnes odevzdávají do pneuservisu, kde je odeberou zdarma.
0: Výsledky víkendových voleb jsou platné. Dnes je schválila státní volební komise.
3: Budou během zítřejšího dne, předpokládám, zveřejněny ve sbírce zákonů. Na to je potom navázán případný soudní přezkum.
0: Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají taky jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, v němž na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než stovky firem. Polovině firem už náklady na vodu vzrostly v posledních 5 letech, třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně můžou čerpat podporu od Ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost. Během dne se mohou objevit přehánky. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Pěkné pondělí, přátelé, pěkný celý nový týden vám přeje Jiřina Ostrá. No a jako obvykle v tomto čase se tady scházíme, abychom si společně poslechli pěkné písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik. K poslechu Moravy krásné země vás jihomoravankou Františka Maňase staršího a Růženy Sipěnové pozvali Bojané. Kdo má dnes svátek, u nás Marcelové, na Slovensku jsou v kalendáři jména Maximilián, Max, Maxim. Přeji vše dobré, no a nyní ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už nám zahraje pěknou písničku Javorinka ze Strání.

0: Tak to byla Javorinka ze Strání. V jejím podání zazněla pěkná písnička Františka Maňase a Růženy Sipěnové Majka. No a hned na začátku tady mám dva telefonáty brněnských posluchaček a jednou z nich je paní Eva Uhlířová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a všechny posluchače, ale zejména pana Jarouška Bedáně, který se dnes v obdivuhodné svěžesti a vitalitě dožívá 94 let, neustále v pohodě, úžasný člověk, takže my všichni, kdo, kterým on chodí zpívat na Botanku, tak my všichni mu přejeme všechno nejlepší, hlavně ať se o to zdravíčko drží a ať je pořád takový, jaký je. Je nám s ním moc bezvadně a on s námi je určitě taky rád.

0: přejeme velice zdraví, štěstí, pohodu, žádné starosti, lásku od své rodiny. To ti přeje Marta, Helena, Svaťa a Slávka. Na zdraví, Evičko.
1: Tak jo, tak živio, Evičko.
0: Živio, ano.
1: Paní Marto, i vám hezký den. Naschledanou.
0: Naschledanou, děkuji.
1: Není zač a teď už slíbená Mikulecká dědina.
2: Mikulecká.

0: Nádherná písnička Fanoše Mikuleckého v podání Grácie dozněla. Já doufám, že si 94letý Jaroušek Beďan společně s Grácií zaspívala se zpěváky, no a že jste si zaspívali i všichni ostatní. No ale teď už se soustředíme zase na další vaše vinčování. Připravena je paní Jiřina Jetelinová z Nenkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěla bych vás poprosit o pěknou písničku pro naše dvě bývalé spolupracovnice, které oslavily už své narozeniny, ale bohužel jsem se nedovolala, tak se omlouvám a

0: chtěla bych popřát první paní Miluška Výňáková, která oslavila 10. října svoje půlkulatiny. Milá Miluško, my děvčata ti přejem pomyslně se skleničkou v ruce, štěstí a zdraví, jen radostné srdce. Ať máš vždy dostatek překrásných vzpomínek a roků před sebou, co v sektu bublinek. Moc a moc zdraví. Další oslavenkyni, která oslavila 11. října svoje narozeniny, je Vlaďka Ondrušková z Vracova. A taky přejeme štěstí na každý den, na každém kroku, úsměv po celičký den, zdraví pevné ve všech obdobích roku. To ti přejí děvčata paní Žvanutová, Mařenka Malíková, Mařenka Esendrová, já, Vlaďka a obráceně potom Miluška a já za všechny.
1: Tak to je jasné. Děkuju. No to víte, že jo, paní Jiřino, a kdyby se spolupracovali?
0: V bufetě na náměstí v Kyjově.
1: Jo, no tak to jste určitě známí, to určitě
0: no,
1: vás
0: to
1: mnozí
0: víte,
1: znají a připojí se k vašemu milému přání. Takže někdy zase nashledanou.
0: Ano, děkuji moc, někdy nashledanou.
1: Nashledanou. No a srdečné blahopřání patří i panu Jaroslavu Šamanovi, který oslavil 60. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti mu přeje celá domácnost z Jaroměříc nad Rokytnou. No a Moravěnka nás potěší pěknými polkami.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Tak, ale teď už Morava krásná zem, pořad plný pěkných písniček a také vašich milých vinšováních. No a připravena je paní Marie z Uherského Brodu, aby někoho potěšila. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie z Uherského Brodu. Chtěla bych prosím vás poslat pěkné písničky paní Marie z Karpíškové Jizbánova, která je po těžké nemoci. A chtěla bych poděkovat všem jejím kamarádkám, které jí v těžkých chvílích hrozně pomáhali. Také bych chtěla poslat pozdrav Věře Šimkové z Boršic, Věrušce, která pracuje jako sestřička v Bohunicích, v Brně. A taky bych chtěla poslat pozdrav rodině Hladišovej, z Dobrkovic, Marušce Liklovej a všem, kteří tady tuto krásnou stanici poslouchají. Děkuji.
1: No a my děkujeme za vaše pochvalná slova, paní Marie, a užijte si i vy ty následující písničky. Naschledanou.
2: Děkuju moc, naschledanou.
1: Naschledanou. A co pak si připravila paní Pavlišová z Ketkovic? Dobrý den.
3: No, dobrý den, paní Ostrá. Dneska 12. října se dožívá moje maminka Ludmila Veselá z Lesního Jakubova malé vesničky na okrese Třebíč 97 roku. Chtěli bychom jí popřát celá rodina hodně zdraví. Maminka zdraví potřebuje. Má nějaké zdravotní problémy, ale není to až tak hrozné na její věk. Takže k přání se připojují sestra s rodinou, 5 vnuků, 12 pravnuků a 1 malá prapravnučka. A za všechno, co maminka pro nás ve svém dlouhém životě udělala, jí všichni moc a moc děkujeme a jsme šťastní, že ještě je mezi námi.
1: No tak to byla krásná slova, paní Pavlišová. Já věřím, že vaše maminka ještě nějakou tu dobu, nějaký ten rok mezi vámi bude, že se budete těšit z její přítomnosti. No a řekněme, že to by byl zázrak, aby v 97 letech neměla nějaké ty zdravotní problémy, že, no, paní Pavlišová?
3: No, je to tak, paní Ostrá. Trápí, špatně chodí, no ale jinak jako... Víte,
1: no ano, ale má kolem sebe rodinu, opravdu jo, širokou má. Rodinu, ano, která ano, jí ano. Zcela jistě pomůže a přináší
3: určitě,
1: radost.
3: Tak určitě. Jo. Mějte se moc hezky a děkuji vám moc. Mějte
1: Není
3: se hezky,
1: zač,
3: naschledanou.
1: Věřím, že udělám radost i hudebním dárkem. Naschledanou.
3: Ano, děkuji.
1: No a právě dnes slaví 91. narozeniny tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef Krůček, nyní pobytem ve Svárově. A přání, milý tatínku, tak hodně štěstí, zdraví a pohody v rodinném kruhu. To ze srdce přejí manželka Marie, syn Jiří a dcera Jitka s rodinami. A teď už Moravanka a dva na hrázce.

0: Moravanka dohrála krásnou písničku Jožulky U Hradva na Hrázce. No a mám pocit, že v autobuse už sedí pan Jan z Kuželova. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou. Chtěl bych nechat zahrát, dneska se dožívá náš synek David Tomčala z Kuželova, ale bývá ve Velkej nad Veličkou a má 45 roků, takže všecko nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví, přeju rodiče a brácha, dceru, takže to bych chtěl, Včelka bych chtěl popřát všem muzikantům dechové hudby, bývalým jako dechové hudby Horňáci a dechové hudby Veličanka, co jsme hrávali, a všem řidičům autobusu Veselý nad Moravou, co jsme tam s Kyoviákama, Horňáci dohromady. Tak,
0: no a pane,
1: příjemnou cestu.
0: Pane Jane, já vám přeji samozřejmě šťastnou cestu a tu písničku pošleme všem řidičům autobusu, protože všem, ano, určitě na svých cestách někdy i poslouchají naše písničky. A teď to bude pěkná. Písnička jmenuje se Užívajme, kamarádi. No taky vy si tak užívajte života, pane Jane.
1: Tak. Nashledanou. Jsme to také.
0: jo, nashledanou. Hezký den. Naschle. Tak, a kdo pak je na tomto telefonu? Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, tady Pištěková Eva Želechovic ze Zlína a já bych paní Ostrava zdravím a chtěla bych poděkovat, velmi bych chtěla poděkovat za moji vnučku Jasmínku, která pro nemoc se nemohla zúčastnit prvního svatého přijímání a byla z toho hodně nešťastná. Takže umožnil první svaté přijímání, umožnil otec Mališka při mši svaté za doprovodu scholy pod vedením paní učitelky Mičulkové, bylo to nádherné. Taky bych chtěla poděkovat za krásnou výzdobu kostela paní Plaché a paní Hurtové. No a za doprovod Lidušky Mališkové, která ji provedla k tomu svatému přijímání při mši.
0: No tak Jasmínka napřed, myslím si, trošku poplakala, což je logické, paní Pištěková, ale nakonec, aspoň jsem tak podle vašich slov pochopila, že k tomu svatému přijímání došlo.
2: Ano, jo, ano. Jo. Otec Mališka to umožnil při mši. Já jsem nevypla rádio, já se omlouvám, bylo to jako asi se to hučilo.
0: No je to dobrý.
2: No a bylo to strašně krásné, bylo to krásné a ona z toho byla úplně hotová, ale my taky, my všichni. A víte, paní Ostrá, díky za takové ochotné a dobré lidi, kteří mezi náma jsou.
0: Ano, a zaslouží si díky. Krásnou písničku určitě.
2: Ano,
0: jak už jsem říkala, paní Pištěková, budeme hrát polku Užívajme, kamarádi, tak já doufám, že i všichni vy tam si budete nadále užívat krásného života.
2: Určitě.
0: Nashledanou.
2: Můžu ještě?
0: Ano.
2: Já bych strašně chtěla poděkovat všem moderátorům, včetně vás, za tu krásnou češtinu, kterou hovoříte a doprovázíte všechny ty pořady na rádio Brno Zlín. Už toho testa nic moc není.
0: Tak by to mělo být asi, díky. Paní Pištěková, že?
2: No,
0: ta čeština krásná zní právě rozhlasovým éterem.
2: No,
0: dobrý, tak děkujeme za slova, milá. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No, 80. narozeniny dnes slaví pan Miroslav Zbranek z Kašavy. Do dalších let mu zdraví, klid a pohodu, prostě všechno nejlepší přeje celá rodina. A tady přejeme panu Ševčíkovi z Horních Věstonic k dnešním 79. narozeninám vše nejlepší, hodně zdravíčka. Do dalších let pak plno optimismu a ještě spoustu krásných chvil v kruhu rodiny a přátel. Ze srdce celá rodina. A teď už užívajme, kamarádi.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Takže to byla písnička Antonína Koníčka a Anny Žilkové v podání Boršičanky. A už je u telefonu nachystaná paní Nedbalcová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Ať tato písnička zaletí na Vrbicu a do Lanžota. Na Vrbicu paní Mařence Horákové, Rozené Kolaříkové, k jejím 80 dám. Do Lanžota pro paní Išku Janulíkovou. Přeji vám oběma pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, ochranu boží do dalších let. Ze srdce přeje Božka Rydbalcová z Bílovic. Děkuji, paní Ostra.
0: Tak jo, nashledanou. A ještě jeden telefonát. Kdo pak je tentokrát? Ano, kdo pak je na telefonu?
2: Tak, já vás zdravím, celé studio
0: a
2: vás
0: kdo
2: zdravím.
0: Pak nás zdraví? Kdo pak?
2: Jo, jmenuji se Ludmila a bydlím tady za dveřici Hrakové do mě s pečovatelskou službou. Jsem tady už 5 let, mě tady přivezli přímo z nemocnice po tom covidu a jsou tu velice spokojená, jsou tady hrozně hodně lidí, takže jak jsem si připadala jak Alenka příští divu, i mě tady přivezli.
0: Tak jo, a vy chcete jim poděkovat?
2: Tak bych chtěla poděkovat všem Rachoměnům a hlavně pan starostovi.
0: Tak jo, paní Ludmilo, já to řeknu za vás, protože slyším, že máte trošičku problém.
2: No, mám problém.
0: Určitě posíláte velké poděkování také všem těm, kteří se tam o vás příkladně starají, protože říkáte, že jste velmi spokojená. A nebudete se zlobit, když tu písničku pošlu i těm dalším klientům, kteří jsou tam
2: vůbec,
0: s vámi.
2: Vůbec
0: tak je to zlobila. Super. Tak jo. Takže někdy zase nashledanou. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a dnes slaví narozeniny i dlouholetá posluchačka paní Ivanka Bastlová z Drnovic. Pro ní následující. Naše milá babičko, k tvým dnešním 78. narozeninám ti přejeme hlavně to zdravíčko, ať si pořád tak veselá a splní se ti vše, co si přeješ. Máme tě moc rádi. Za celou rodinu blahopřejí vnučky Verča a Míša a pravnucí Kubíček a Ryčinek. Nějaká pěkná písnička i pro paní Boženku Šurínovou z Násedlovic ke krásným dnešním 70. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, osobní pohody a radosti to přejí kamarádky Zdenka a Maruška. Tak písnička, to je jasné, ta také nechybí a je to lidová švadlenky.

No a takto vesele nám zahrála a zaspívala Veselka. A ještě přání písnička i pro paní Ludmilu Paděrovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let to přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. Pěkné přání si vyslechne i paní Marie Ševčíková z Lipovce. Milá maminko, milá babičko, k tvým dnešním 75. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, životní pohodu a radost každého dne. Děkujeme za tvoji moudrost a laskavost, kterou kolem sebe šíříš. A tě provázejí láska a úcta všech, které máš ráda, a k tomu ochranu u panenky Marie. Tvoji manžel Antonín, syn a dcera s rodinami, vnuk Joška s rodinou, vnučky Martinka s přítelem Maruška a Michalka a pravnoučátka Julinka a Vilémek posílají babičce velkou pusu. K pěknému vinčování se připojují kamarádi Sochorovi z Rostání. A ještě tady mám studiový mail. Dobrý den, přeji všem. Dnes slaví 58. výročí svatby Marie a Jan Hochmanovi z Hodonína. Milá maminko, milá babičko, milý tatínku a milý dědečku, k vašemu krásnému výročí vám přejeme hlavně hodně zdraví, plnou náruč lásky a štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Už dnes se těšíme na vaši diamantovou svatbu. Za všechno, co jste pro nás kdy udělali, ze srdce děkuji synové Radomil, Libor a Jan s rodinami. Tak a vypadá to, že to bylo úplně poslední přání. Zbývá tedy písnička Ej, košteru, košterečku.

dozněla písnička Jiřího Vrány a Marie Kolomazníkové, hrála Stříbrňanka. No a je 12 hodin 55 minut, polední část Moravy krásné země končí. No a pokud jste pravidelnými posluchači našeho vysílání, tak víte, že se dnes spolu setkáme ještě jednou a bude to krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr už zní prestižní Miroslava Surky mladšího podání Jadověku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova, Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hnutí ANO a ODS podepsali ve Valašském Meziříčí memorandum o spolupráci. Zlín upravil fungování semaforu na výjezdu směrem k Frištáku a dálnici D49, kde se tvoří kolony. Nobelovu cenu za ekonomii získali ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodford. Dnes bude oblačno s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Ve Valašském Meziříčí podepsalo vítězné hnutí ANO memorandum o spolupráci s ODS. Obě strany mají dohromady 15 z 25 křesel v zastupitelstvu. ANO vyhrálo komunální volby ve městě už po čtvrté v řadě. Získalo skoro 41% hlasů a 11 mandátů. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO se spolupráce s ODS osvědčila.
4: Sedli jsme si lidsky, názorově, rozumíme si jako lidé, máme i podobné názory na spoustu věcí a tam, kde se nějakým způsobem odlišujeme, si to umíme vyargumentovat a vždycky najít nějaké společné řešení. Takže na základě té předchozí spolupráce jsme rádi, že jsme získali tolik mandátů, že můžeme pokračovat v tom formátu dál, tak jak před 4 lety.
2: Na výjezdu ze Zlína směrem na Frišták a dálnici D49 se podle magistrátu podařilo omezit dopravní kolony. Město upravilo intervaly semaforů na tamní křižovatce, aby provoz zejména v odpolední špičce plynulej projížděl. V nejbližší době chce na křižovatce zprovoznit i inteligentní semafory, které budou automaticky reagovat na hustotu dopravy. Do budoucna v této lokalitě plánuje také záchytné parkoviště. Dlouhodobým řešením má být nový přivaděč, který propojí dálnici D49 se silnicí 1/49.
5: Projekt připravuje ředitelství silnic a dálnic se Zlínským krajem. Vláda na něj vyčlenila 780 milionů korun. Zlínský magistrát v rámci koordinace připravuje navazující třetí úsek, známý jako obchvat Zálešné. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: V pražském obecním domě vznikne stálá expozice, která provede historii budovy od roku 1901 do dnes. Připomene rozhodování o vzniku domu i průběh stavby. Zaměří se ale také na důležité události, které obecní dům hostil. Výstava bude interaktivní. Tvořit budou LED panely nebo dotykové obrazovky. Další audiovizuální technika má reagovat na pohyb návštěvníků. Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodford. Švédská královská akademie věd ve Stockholmu je ocenila za teorii mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Zlatou medaili a diplom si přivezmou 10. prosince.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost, během dne místy přehánky. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Vysypaný náklad na vozovce je na D55 v Nedakonicích na 56. kilometru. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná pořad Osobnosti Česka. Příjemný poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem si na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120, 150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládí.

0: Kud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
0: tam stále
1: Bronx.
0: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj.

0: můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsun Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou vrstevnici tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím za ty věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
0: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
0: že
1: tobě.
0: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. A že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? svoji Gertu.
0: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
0: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, ano. Je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to. Takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nelis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: Ano, on říkal, že když točil ten film Gerta Schnerk, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
0: to říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Jak, kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
0: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže existovalo zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní, úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. Já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo, na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to, aby
3: uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě, a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně. Jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak byl papiňák prostě, jak to v něm všecko jako kýpí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tedy odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tedy, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Kateřinicích na Vsetínsku vyhrál volby kandidát, který starostou být nechce. Hlavní sál ve sportovní hale v Uherském Hradišti má po 30 letech nový povrch. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. Dnes bude oblačno s nejvyššími teplotami až 15 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Nejvíc uchazečů v letošních komunálních volbách nabídly Kateřinice na Vsetínsku. Patří mezi 12 obcí v okrese, který měli více než jednočlenných kandidátek. O 15 míst v zastupitelstvu se v Kateřinicích ucházelo 30 lidí, každý sám za sebe. Nejvíc hlasů dostal Jiří Stehno, který ale starostou nebude.
2: Já si moc vážím toho, že mi občané Kateřinic dali důvěru, ale zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě je docela čest mu dělat místo starostu. Ten systém volební je trochu jiný než jinde a kandiduje každý sám za sebe a o to víc si vážím toho, že jsem dostal tady ty hlasy.
0: Současný starosta Kateřinic na Vsetínsku Vojtěch Zubíček skončil v komunálních volbách druhý. O tom, jestli povede obec, rozhodne nově zvolené zastupitelstvo. V Uherském Hradišti dokončili modernizaci hlavního sálu sportovní haly. Ten má po 30 letech novou polyuretanovou podlahu. Její výměna včetně nových konstrukčních vrstev stála 4,4 milionu korun. Zhruba 40% nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Pokračuje starosta města Stanislav Blaha z ODS.
3: Povrch už vykazoval defekty, které nejenom, že byly špatné z estetického pohledu, ale samozřejmě i z pohledu, že to mohlo ohrožovat zdraví těch sportujících tady v této hale. Takže je logické, že jsme přistoupili k výměně toho povrchu.
0: Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes v poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločka se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív, před 2 lety dokonce o měsíc dřív. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letišti v saudsko-arabském hlavním městě Riádu, který nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští, Íránem podporovaní povstalci, Husijové, kteří oblast ostřelují opakovaně.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost, během dne místy přehánky. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: 2 osobní auta se srazila mezi Březolupy a Bílovicemi na Uhersko-Hradišťsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní se už můžete těšit na dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezký den, 42. týden tohoto roku nám začal mimo jiné státním svátkem Španělska, dnem španělského kulturního dědictví. Tento svátek připomíná 12. říjen 1492, kdy výprava Krištofa Kolumba dorazila k břehům Ameriky. To ale spíše na okraj, protože vy moc dobře víte, že v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín sledujeme především náš kraj, ale často také témata, která mají přesah v rámci celé naší republiky. To následující bude jedním z nich. Skoro 9 z 10 lidí v Česku by se o umírajícího blízkého postaralo doma. Podmínkou je pomoc mobilního hospice. Ukázal to průzkum ke kampani Dožít doma. Už čtvrtým rokem se o ležící babičku stará rodina v Pavlovicích ze Zašové v Vsetínsku. Tedy rodina Pavlicových, omlouvám se. Ti ale bydlí v Zašové na Vsetínsku a právě tam se s námi můžete vypravit, jen co dospívá Miroslav Žbírka. Krásné pondělí všem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: polohovat, krmit, přesadit z postele na křeslo. To všechno se naučil vnuk, který se spolu s maminkou v Zašové na Vsetínsku stará o ležící babičku. Péči doma zvládají i díky mobilnímu hospici Citadela z Valašského Meziříčí. Ten se zapojil do kampaně Dožít doma. Za rodinou Pavlicovou se vypravila také reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Chceš se napít, mami?
2: Hermana Pavlicová teď bere do ruky láhev s pitím a dává mamince napít. Jak dlouho je maminka právě na tomto místě, tady v obýváku, odkud na ní jde hezky skrze ty dveře sluníčko?
1: V podstatě začínáme čtvrtý rok. Ještě ve svých 83 letech bydlela sama v bytě, fungovala samostatně, jezdila autem. Pak nastala situace, že měla jít na operaci očí a z toho se tak nějak zesypala psychicky a skolabovala a zůstala ve fázi, že zůstala ležet.
2: Maminka se z postele dívá na bílou stěnu, která je plná zarámovaných fotografií, nejen těch rodinných, ale také z cest.
1: Celý život jste cestovala i s taťkou, měli karaván, jezdili po celé Evropě.
2: Do péče o babičku se zapojuje celá rodina a taky syn paní Romany Vítek. Co všechno umíte?
3: Tak žulnout i na bok, nebo jakože polohovat, dát i napít, najíst, nějaký transfer z postele na křeslo. 2 dny jsem ve škole a jinak se staráme přesně s maminkou.
2: Tady na této fotografii je Vítek v Tatrách. Hned vedle je snímek, kde je maminka, její sestra, ale taky babička.
1: Poté, co babi skolabovala a zůstala ležící, tak náš první výlet byl na jaře 24, jsme jeli do Tater. Ona si to strašně přála.
2: Tu fotku máme tady, maminka je na vozíčku a za vámi Štrbské plaso.
1: Pořád jsme zvažovali, jestli pojedeme, jestli nepojedeme. Kdyby babi na tom výletě odešla, tak by to bylo složitější z repatriací, ale nic horšího se nám stát vlastně nemohlo.
2: Tak my se od fotografií přesuneme na druhou stranu. Bonbon teď podává babičce sestřička Lenka Potěšilová.
4: Paní Pavlicová, dáte si čokoládku? Otevřete pusu, zkuste. Já vám dám 2 pusinky. Je to dobré?
2: Paní Lenko, odkdy tady přicházíte jako zdravotní sestra do rodiny?
4: Velkou práci jsme tady zastali z počátku, kdy rodina si v péči byla nejistá. Přišla babička domů s tím, že si nevěděli vůbec rady, polohování, vyměna inkontinentních pomůcek, krmení.
2: Vám to dodalo určitě odvahu?
1: Dodalo nám to odvahu a hlavně my, když jsme se v tom tak plácali, tak holky vždycky ráno přišly. Já jsem na ně vychrila všechny svoje pocity. V podstatě dělali mi takovou psychohygienu.
4: Od pečujících to slycháváme často, že i dá se říci, když si to neuvědomujeme, tak určitou podporou i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
2: Říká Lenka Potěšilová, jedna ze zdravotních sester terénní služby Valašsko-Meziříčské diakonie, která pomáhá lidem zůstat a dožít doma. Gabriela Hick, Český rozhlas.
0: A za chviličku se dnes výjimečně už v této hodině dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín zaměříme na kulturní události našeho kraje. Počkejte si na pozvánky necelé 4 minutky.
5: Žijeme tu s vámi.

0: Tam na vás ale čeká malé překvapení. Proto se nechte už teď pozvat do napajedelského kina, a to na zajímavou přednášku svého pracovníka Jakuba Přikryla o putování po Novém Zélandu. O tom, jaké to je odletět na druhý konec světa a o několika měsíční cestě po všech jeho zákoutích se můžete dozvědět více dnes v 10 nebo v 15 hodin, tedy v 10 hodin už to nestihnete, ale v 15 hodin určitě ještě ano. Zbývá tedy ještě nějaká 3/4 hodinka do toho, kdy v napajedelském kině začne zajímavá přednáška Jakuba Přikryla o putování po Novém Zélandu. A další cestovatelská přednáška, tentokrát od Josefa Válka, vás čeká ve Zlíně. Na fotopřednášce se dozvíte o cestě divočinou městy Spojených států amerických a nejen o tom. Přednáška s názvem Mravenečníci a mrakodrapy se koná v Zelenáčově šopě ve Zlíně dnes v 19 hodin. Nová zábavná talk show ženské trojice hereček a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové je na programu i s autogramiádou v Masters of Rock Café ve Zlíně, a to dnes od 19 hodin. V pořadu zazní šanzóny, písně z muzikálů i vyprávění a historky ze zákulisí natáčení a divadelního světa. Spousta zajímavého dnes od 19 hodin v Masters of Rock Café ve Zlíně. I když dnešní kosmologie mílovými kroky postupuje kupředu, stále toho o vesmíru víme jen malinký zlomek. Řeč o tom bude na zlínské přednášce Lukáše Hrdého s názvem Od Ptolemája k velkému třesku. Ptolemaios byl významným řeckým matematikem, astronomem i geografem a jeho práce formovaly vědecké poznání po celém světě, a to více než 1400 let. Tak se přijďte zaposlouchat do zajímavé přednášky o vesmíru. Program ve Zlínské hvězdárně začne dnes v 19 hodin. Informace o počasí pak dostanete v našem vysílání živě od profesionálního meteorologa už za chviličku a spousta dalšího na vás čeká také na našem webu.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Tvář je naší vizitkou. Co se ale stane, když ji poznamená úraz nebo nemoc? Jak moderní chirurgie dokáže napravit zdánlivě nenapravitelné a vrátit člověka do běžného života? Odpovídat bude primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Už 14. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písnička.

0: 8 minutek, a to necelých, nás dělí od 14:30. Máme pondělí 12. října. Teď k tomuto datu doplníme také spoustu údajů o teplotě, větru, srážkách a podobně.
1: Počasí.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už totiž vítám meteorologa Petra Hrušku. Krásný den.
2: Dobrý den.
0: Já věřím, že jako krásný ten dnešní den může vnímat úplně každý. Vy ho ale bez nějakých větších emocí dokážete popsat, jak vypadá z pohledu meteorologa. Začněte tím aktuálním stavem, prosím.
2: Máme takú premenlivú, ale prevažujúcu veľkú oblačnosť, takže nad slnkom rozhodne vyhrávajú mraky v tejto chvíli. Teploty sú väčšinou od 10 do 14 stupňov Celzia, vo vyšších polohách len okolo 8 stupňov a k tomu nám fúka mierny severozápadný vietor.
0: Ano, snatelné ochlazení, tedy pocitově, ráno jsem ho teda poznal velmi. Jak to bude s teplotami ještě v dalším vývoji směrem k noci? Půjdou ještě o nějaký krůček výš, nebo už budou jen padat?
2: Teraz popoludní ještě můžu trochu zakolísat, samozřejmě, keď se ukáže někde viac slnko, tak může trochu stúpať, ale nebudou to žádné velké výkyvy a potom večer samozřejmě začnou klesat.
0: Ano, a pojďme být konkrétnější, kam až klesnou v noci, nebo hlavně k ránu asi?
2: Klesnú celkom hlboko, čaká nás pravdepodobne najchladnejšia noc a nasledujúce ráno z tých najbližších dní. Minima by mali byť v rozmedzi plus 1 až minus 2 stupne, takže často môže byť i slabo pod nulou, len tam, kde by sa náhodou dlhšie udržala nízka oblačnosť, ak by bolo trochu teplejšie, okolo plus 3 stupňov. Ale tej nízkej oblačnosti pravdepodobne bude málo, skôr by to bolo niekde na severe a západe kraja a v údoliach a nížinách sa tiež môžu vytvárať lokálne hmly k ránu, ale inak by mala byť jasná alebo skoro jasná obloha.
0: Děkujeme za objasnění i tohoto a pojďme se tedy pustit i do úterka, jak se nám rozběhne tento týden.
2: Ráno a do poludnia jasná obloha, ale tak ako som spomínal, hlavne v údoliach a nížinách sa môžu vyskytovať lokálne hmly, prípadne hlavne na severe a západe kraja i nízka oblačnosť. No a v priebehu dňa potom postupne celkovo nejaké mraky pribudnú a malo by byť polojasno alebo skoro jasno, takže stále prevažujúce slnečné počasie. Až potom neskôr večer a v noci od západu by mala pribúdať ďalšia oblačnosť. Maximá 12 až 15 stupňov pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti chladnejšie, okolo 10 stupňov Celzia. No a vietor by mal byť väčšinou slabý, severný až severovýchodný cez deň, hlavne niekde v juhovýchodnej časti kraja prechodne môže byť i mierny, ale stále len do 20 km za hodinu.
0: A k tomu všemu bude jaká biozátěž, ať víme i nejaké čísilko v rámci této předpovědi se připravit?
2: Na zajtra je to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
0: Výborně. A popišme si i středeční počasí, jestli se nám to už bude lámat směrem spíše k zimě, a nebo ještě zaznamenáme nějaký záchvěv vyšších teplot.
2: Tam cez nás bude postupovať taká slabá okluzná fronta, takže v priebehu noci a potom v stredu ráno by mala byť prevažne zamračená obloha a mal by sa vyskytovať slabší občasný dážď, ale príliš z toho nenaprší, väčšinou len 0 až 3 mm zrážok. Potom v priebehu dňa začne prevažovať taká skôr oblačná obloha, takže trošku by sa mohlo i slnko ukázať medzi mrakmi a potom už len lokálne prehánky, keby sa nejaké objavovali, tak vyššia pravdepodobnosť je hlavne na Valašsku. Minimá 4 až 0 stupňov, takže stále studená noc, ale v priebehu tej noci na stredu slabo sa bude oteplovať, takže ráno by malo byť už trochu teplejšie. No a maximá 12 až 16 stupňov Celzia, k tomu slabý juhozápadný vietor, ktorý potom v priebehu dňa sa zmení na mierny severozápadný.
0: Tak to vypadá v nejbližších dnech v rámci tohoto týdne na takové typicky podzimní počasí. Vidíte někde třeba ještě v průběhu závěru tohoto týdne nějaký zlom a ještě se může někdo těšit na nějaké babí léto, nebo už to bude podobný charakter?
2: Bude tam potom postupne viac slnečného svitu, hlavne v piatok by malo byť celkom slnečné počasie, ale vždy treba počítať s tým, že ráno alebo do poludnia sa môžu vyskytovať hmly alebo nízka oblačnosť. Takže bude to také podzimné počasie, klasické, nejaké príliš veľké vzostupy teplot, napríklad na 20 stupňov a podobne, tam už príliš nečakáme.
0: Dobre, ďakujeme za ten výhled. Niekdy ovšem, věřím, umí mít 12. říjen ještě téměř letní charakter a nebo už ryze zimní. Kdy byly opravdu extrémní teploty v našem kraji právě v tento den?
2: Skoro letné hodnoty sme zaznamenali v roku 1921 na stanici Napajedla 24,8 stupňa Celzia. No a najnižšia hodnota je z roku 1936, keď na stanici Branky poklesla teplota na minus 6 stupňov Celzia. Takže od toho už zajtra ráno na niektorých miestach nemusíme byť až tak úplne ďaleko.
0: Vida, tak to byl takový pozdrav léta a pozdrav zimy v závieru našej předpovědi počasí, o kterou se postaral meteorolog Petr Hruška, kterého také pozdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se hezky a zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Zlín naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
0: Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. To je téma, které otevřeme v našem vysílání už za chviličku. Na problém totiž upozorňují u příležitosti dnešního světového dne artritidy sami lékaři. Také pacientská organizace a potvrzují to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Počkejte si na detaily.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: však blbe litovat.
1: Ano, vyslyším výzvy Michala Horáka a řeknu vám, máme vás rádi, jsme Český rozhlas Zlín. Teď ale trošku vážnější téma. Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy, tedy dnes.
2: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
3: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
4: Tak jak to vypadá?
3: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenold, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
2: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
4: Je to trochu vidět i na té laboratoři. No? Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby.
5: Tohle cítíte bolestivé?
2: Ne, není.
3: S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
4: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale k úvazku revmatologických je 220.
3: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
6: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. V průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
3: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatologi Ladislav Šenold.
4: Nad 60 roků máme 40% lékařů. 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
3: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
4: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
3: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Zábavná videa, vytvořená umělou inteligencí, jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Jak nenaletět? Náš seriál bude pokračovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za chvíli. Ještě předtím si poslechněte trošku hudby. Nejdřív Vlasta Redl a pak ještě Věra Špinarová. Krásné odpoledne s námi.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

Víte, že Tomáš Baťa podle oficiální biografie podnikal ve 36 oborech výroby, obchodu, služeb a dopravy? Zaměstnával přes 31 tisíc lidí, ročně vyráběl přes 30 milionů párů bot a působil v desítkách zemí po celém světě. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšu.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v našem seriálu plném dobrých rad povíme o potravinářských chytácích.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A čeká vás také pohled na sport v našem vysílání. Když se fotbalový trenér vydá po závěrečném hvizdu za rozhodčím, většinou to neznamená nic dobrého. V zápase mezi Bohemians Praha a Baníkem Ostrava to ale neplatilo a domácí kouč šel sudího chválit. Za co to uslyšíte od nás už za okamžik v pravidelném pondělním souhrnu zajímavostí z prvoligového víkendu.
5: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
6: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
5: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
7: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sichravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
5: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená? A kde se před 4 staletími vzali na šlechtickém sídle Židé? už ve středu 14. října. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Fotbalisté Slovácka se v Liberci dočkali první výhry v sezóně. Poslední Zlín má po domácí prohře s pražskou Slavií zase o něco větší ztrátu na nejbližší soupeře. O tom už jste od nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mohli slyšet. Teď je tu prostor pro pondělní souhrn toho nejzajímavějšího z dalších víkendových zápasů nejvyšší soutěže. Začneme v pražském Dělíčku.
1: Fotbalisté Bohemians Praha doma v 10. kole porazili Baník Ostrava 1-0 a oba trenéři po zápase zmiňovali výkon rozhodčího Adama Trsky. Takovou větou by mohla začít nějaká nepříjemná kauza. Tentokrát to ale bylo jinak.
2: Já jsem ho teďka byl poděkovat po zápase, to je přesně jako prototyp moderního rozhodčího, nevíte o něm. Skvěle nechává volnost té hře. Musím říct, že tomu zapad a pro toto utkání měl takové tempo a spát, že to nekouskoval, nikdo nemůže říct půl slova, jak to pískal. Takže já určitě velký respekt k výkonu rozhodčího.
1: Říkal trenér vítězných Bohemians Jaroslav Veselý, kterého doplnil i kouč Baníku Roman Skuhravý.
3: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili. Protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. A v tréninku ano, zápase ne.
1: Po reprezentační pauze se dařilo dvěma tradičním favoritům šance ligy, kterým předtím nevyšel ideálně start sezóny. Plzeň doma porazila Mladou Boleslav 3-0 a Sparta Praha taky doma zvítězila nad Pardubicemi 2-0. I přes tříbodový zisk řešil trenér Brian Priske taky jedno nepříjemné téma. Už 8 zápasů čeká na ligový gól útočník Jonathan Brunes, který v létě přišel do Sparty jako nejdražší posila klubové historie.
4: Before the break, Johnny was frustrated.
5: Před reprezentační pauzou bylo jasné, že je zklamaný, ale přestávka mu prospěla, měl chvíli volno a pak dal 2 góly v přípravném utkání proti Jihlavě, což pomohlo jeho sebevědomí. Musí skórovat, proto tady je a proti Pardubicím na to měl dost šancí.
4: He should have scored.
1: Asi nejpřekvapivější výsledek 10. kola viděli fanoušci v Hradci Králové, kde domácí prohráli s brněnským Artisem 2-4. Záložník východočechů Vladimír Darida uznal, že skóre odpovídalo předvedené hře.
6: Zase doma 4 góly, prohrát druhý zápas doma, to nemůžeme udělat, to nejde a ten způsob té prohry hlavně štve a každý musí začít sám u sebe, každý si musí to vyhodnotit ten zápas a to se nesmí opakovat takovýhle výkony.
1: Fotbalisté Slovácka zvítězili v Liberci 2-0 a připsali si první výhru sezóny. Poslední Zlín sice doma vedoucí Slávii Praha trápil až do konce, ale prohrál 0-1. Ve zbývajících duelech 10. kola vyhrál Jablonec na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. A Teplice doma remizovali s Olomoucí 1-1. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji byli v komunálních volbách nejúspěšnější lidovci. Největší propad zaznamenali ODS a SPD. V Dolním parku v Rožnově pod Radhoštěm je nové dětské hřiště. Ostravská vysoká škola báňská otevřela centrum na výzkum autonomního řízení. Dnes bude oblačno s nejvyššími teplotami do 15 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Nejvíce zastupitelů z navrhujících stran získala v letošních komunálních volbách ve Zlínském kraji, stejně jako před 4 lety KDU ČSL. Druhé bylo hnutí Starostové a nezávislí a třetí ANO. V porovnání s výsledkem v roce 2022 však lidovcům 132 křesel ubylo, získali jich 350. Naopak STAN navýšil počet křesel ze 140 na 143 a ANO ze 122 na 130. Téměř o polovinu ubylo v kraji mandátu ODS, ještě větší propad zažila SPD. Děti v Rožnově pod Radhoštěm mají nové hřiště. Město ho otevřelo v Dolním parku. Zabírá zhruba 900 metrů čtverečních. Pro koho je hřiště určeno a co na něm děti najdou, popisuje mluvčí města Eva Javorová.
2: Většina herních prvků je z odolného akátového dřeva. Pod nimi je dopadová plocha z lité pryže, kolem je tráva. Hřiště je hlavně pro děti od 4 do 14 let. Najdou tam vyš s tobogánem, prolezačky, lanovou dráhu nebo lezeckou síť.
0: Vysoká škola báňská v Ostravě má nové vědecké a výzkumné centrum zaměřené na robotizaci. Stálo 126 milionů korun. Součástí je i experimentální polygon. Akademici budou na okružní dráze testovat takzvaná autonomní vozidla, tedy auta schopná jízdy bez řidiče, vysvětluje proděkan fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
3: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, pak je to oblast humanoidní robotiky. V současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky, zatím v pilotech pro naše partnery.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o to ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů více než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost, během dne místy přehánky. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už pokračuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čerstvé informace, především z vašeho regionu, zábava, ale také trošičku té radosti a návštěvy přímo vás. To vše je na programu v další hodině. Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Vy víte, že o víkendu proběhly volby do zastupitelstev obcí a někde i do části Senátu. I dnes se budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín věnovat povolebnímu vyjednávání v našem regionu. Víc si o něm budete moct poslechnout už po písničce. Budete se s námi ale také moct podívat na hody. A to do Spytihněvy na Zlínsku, kde si letos připomínají 70 let od obnovení této tradice. Vypravila se tam samozřejmě i s mikrofonem naše regionální stopařka Petra Sedláčková a zprostředkuje vám zážitky i atmosféru. Budeme si ale také samozřejmě příjemně hrát písničky, které nestárnou, tak ať je vám s námi po všech stránkách dobře. Přeje Pavel Vacek od mikrofonu jménem všech, kteří naše vysílání připravují.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Máme za sebou komunální volby, nastal čas povolebních vyjednávání. Reportérka Blanka Kovandová se zaměřila na menší města ve Zlínském kraji a zjišťovala, jak tam zatím situace vypadá, jestli už se někde rýsuje nové vedení radnic. Na to všechno se teď budu ptát. Hezký den, Blanko.
1: Hezký den tobě i všem posluchačům.
0: Tak začneme na Valašsku, v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Pojď.
1: Tak, Rožnov pod Radhoštěm. Současný starosta Jan Kučera za nezávislé Rožnováky a STAN vyhrál s poměrně jasnou převahou. Dnes zahajují první kolo vyjednávání a budou jednat s lidovci a ODS, se kterými už tvoří koalici plus s hnutím Zdravý Rožnov. Ve Valašském Meziříčí už podepsalo vítězné hnutí ANO memorandum o spolupráci s ODS. Obě strany mají dohromady 15 z 25 křesel v zastupitelstvu. ANO vyhrálo komunální volby ve městě už po čtvrté v řadě. Získalo skoro 41% hlasů a 11 mandátů.
0: Přesuneme se na Kroměřížsko, kde byla politická situace zajímavá v Holešově, pokud vím.
1: Ano, tam dosud vládlo ANO se starostou Milanem Fricem. Už teď je ale jasné, že se osazenstvo na radnici vymění. Volby tam vyhrála koalice pro Holešov s bývalým dlouholetým starostou Rudolfem Seifertem a ten mi potvrdil, že o koalici jedná s druhým uskupením za Holešov i s uskupením Akce holešovských občanů a s ODS, tedy se všemi kromě ANO. Bystřice pod Hostýnem, tam také čeká změna. Do vedení města se vrací po 4 letech v opozici také bývalý dlouholetý starosta Zdeněk Pánek. Za kandidátku SNK Evropští demokraté. O koalici vyjednává s druhým uskupením Krásná Bystřice. Dohromady by měli 12 z 21 křesel.
0: A podívejme se taky na Uhersko-Hradišťsko.
1: Komunální volby v Uherském Brodě ovládlo uskupení lidovců a nezávislých kandidátů v čele se současným starostou Ferdinandem Kubáníkem. Mandáty získalo i nové uskupení Mladí Broďani. Naopak v zastupitelstvu končí opoziční sdružení Vstřícnost, Slušnost, Komunikace a Hnutí STAN. A ještě přidám Staré Město u Uherského Hradiště. Tam už pracují na změní koaliční smlouvy. Volby s přehledem vyhrál STAN v čele se současným starostou Martinem Zábranským a vystačili by si sami, ale půjdou do staronové koalice s lidovci.
0: Zbývá nám probrat ještě Zlínsko, kde je obcí s rozšířenou působností nejvíc.
1: Začneme v Luhačovicích. Tam s převahou vyhrála kandidátka pro Luhačovice v čele se současným starostou Marianem Ležákem. Mají pohodlnou většinu v zastupitelstvu, 15 z 21 křesel. Pokračuje starosta Ležák.
2: Nechceme to lámat tím způsobem, že bychom hned vstoupili do nějaké jednobarevné vlády nad městem. Určitě budeme pokračovat i s dalšími subjekty a pokud se domluvíme, bude to fungovat, tak bychom nechali i to sestavě rady ve stejném. Nemyslím složení lidským, ale složení jako těch subjektů, které byly ve volbách.
1: A já doplním, že jde o ODS, STAN a nezávislé. Ve Valašských Kloboukách zůstane v kanceláři starosty pro další volební období vítěz voleb a současný starosta nezávislý Josef Bělaška. Ten mi dnes řekl, že si dávají ve městě povolební pauzu a případná koaliční jednání začnou až později tento týden. Ve Vizovicích vyhrála kandidátka STANu a nezávislých pro Vizovice se současnou starostkou nezávislou Silví Dolanskou. Jestli bude pokračovat současná koalice ODS a lidovců ukážou až po volební vyjednávání. V Otrokovicích vyhrálo volby ANO v čele se současnou starostkou Hanou Večerkovou. Ta mi potvrdila, že povolební vyjednávání ve městě začnou zřejmě zítra a dodala, že případnou dohodu vidí na příští týden a setká se prý s každým, kdo bude mít zájem vyjednávat.
0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, kde podrobně mapujeme situaci po víkendových komunálních volbách. Za informace z menších měst a regionu díky reportérce Blance Kovandové.
1: Hezký den všem.
0: A my změníme téma, obrátíme list. Podzim na Slovácku patří k rojům, cymbálové muzice a tradičním hodům s právem. Ve Spytihněvi na Zlínsku si letos připomínají 70 let od obnovení této tradice. Jak se místní hody slaví, co všechno k tím patří a proč si lidé tradici stále předávají z generace na generaci. Tak tohle a ještě mnohem víc přímo v terénu zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslouchejte už za chvíli v Českém rozhlase Zlín.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
4: Jaké to je objevit na půdě kufr plný materiálů, fotografií a dozvědět se tak něco nového o svých předcích? Jakub Neradilek díky tomu zjistil, že jeho pradědeček František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem. O historii pedikúry ve firmě Baťa i péči o odkaz pradědečka si budu s Jakubem Neradilkem povídat už 13. října. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, písně

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Slovácké hody s právem jsou pro mnohé obce vrcholnou akcí roku. Je to příležitost obléknout kroje, sejít se s rodinou a sousedy a udržovat tradice, které mají v regionu hluboké kořeny. Ve Spytihněvi na Zlínsku mají ty letošní navíc jubilejní nádech. Jaká je jejich historie a co dělá místní hodovou tradici výjimečnou, tak to přímo ve Spytihněvi zjišťuje naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné odpoledne do úžasné atmosféry.
2: Krásné odpoledne, Pavle. Já už se nacházím ve slavnostním průvodu obcí Spytihněv. Ta totiž v letošním roce slaví 70 let od obnovení hodů v obci. Ty připadají na 2. říjnovou neděli. Historicky ne, ale vždy patřili tomuto datu. Jak se slavení hodů ve Spytihněvi změnilo, o tom si dnes povídám s historikem Markem Tomaštíkem, kterému už přeji krásné odpoledne.
3: Já vás taky všichni zdravím.
2: Pane Tomaštíku, původně se hody ve Spytihněvi slavily 7. srpna, a to již od roku 1740 v souvislosti s vysvěcením kostela na nebevzetí Panny Marie, který tady máte. Proč jste hody z teplých letních dnů přesunuli právě do podzimního období?
3: Tak protože císař Josef II. Udělal takzvané císařské hody a oni původní ty hody byly 3. neděli v říjnu. Ale my ve Spytihněvi potom jsme udělali takovou speciální věc, že třeba když maminka byla stárka v Babicích, tak prostě se ty hody potom dohodly na tom, že budou přesunuté na 2. neděli, aby jsme se nekryli jako Babice a Spytihněv.
2: Vy jste tedy osvětlil změnu data konání spytihněvských hodů. Co mě ale ještě velmi zaujalo, je, že slovácké hody s právem se tady u vás ve Spytihněvi netradičně konají v neděli a v pondělí, což už je pracovní den. A v jiných obcích jsou hody většinou ale pouze víkendové záležitosti. Proč ve Spytihněvi slavíte hody v pondělí?
3: No, protože jsme a máme rádi tradice, vždycky byly neděle, pondělí.
2: To je krásné. Já vím, že právě císař Josef II. Si přál, aby se hody slavili v neděli a v pondělí, takže to je jeden z důvodů. Pojďme ještě na jeden takový poslední historický dosaz. Hlavní hodový program se tradičně koná v neděli, kdy se vyvolávají starci, žádá se o povolení pořádat hody a žehná se také právo. V pondělí se ale znovu koná průvod obcí, kterého se právě teď účastníme. Má tento průvod jiný význam než ten nedělní?
3: Je to spíše oslava chasy a vlastně všeho, co vlastně jako se chasa vlastně tady vlastně jako dělá ve Spytihněvi. To znamená, oni se teď užívají a podobné věci provádí.
2: To byl historik

0: Marek Tomaštík a společně jsme si povídali o historii Spytihněvských hodů, které se konají od včerejšího odpoledne až do dnešních pozdních nočních hodin. Na co se návštěvníci této folklorní akce mohou těšit a jak vypadají hody v současnosti, si řekneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín krátce po 15:30.
1: Ano, budeme se těšit. Petro, děkujeme za první informace z hodů ve Spytihněvi a za chviličku tedy naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pravidelný cyklus pondělních reportáží s názvem Kořeny přináší další nahlédnutí do kulturního bohatství našeho regionu. Tentokrát redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková natočila reportáž o časopisu Malovaný kraj, který založil před 18 lety folklorista Fanoš Mikulecký, vlastním jménem František Hřebačka. A vychází dodnes. V našem vysílání více už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín s vámi sleduje náš region i o půl čtvrté. Časopis Malovaný kraj vychází co dva měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Odpověď najdete v reportáži Markéty Macháčkové.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Tady ty modré hřbety, to většinou bývá malovaný kraj. Tady když vidím, tak mají malovaný kraj vystavený mezi řadou dalších časopisů, ale on má poměrně neměný design, takže je na první pohled viditelný pro ty, kdo ho znají. Je to vlastně ještě dědictví hrdinského výtvarníka Evžena Skuly, který dlouhá léta spolupracoval vlastně s malovaným krajem.
3: Ukazuje mi v čítárně Uherskohradické knihovny časopis Malovaný kraj publicista Petr Slinták, zároveň člen redakční rady.
2: Ten malovaný kraj se drží svých kořenů už od toho roku 1946, od toho srpna, kdy vyšlo první číslo. Samozřejmě, když porovnáme dnešní časopis a časopis z roku 1946, je to podstatně něco jiného, pokud je o to vzezření, ale to poslání zaznamenávat slováckou lidovou kulturu, zabývat se historií jihovýchodní Moravy, mapovat také zdejší přírodu, to tam zůstávalo vlastně zachováno do dnešních dnů.
3: Obsah malovaného kraje rámuje modrá obálka s velkou titulní fotografií a nápisem Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. U jeho zrodu stála výrazná osobnost moravského folkloru Fanoš Mikulecký. Kdybychom ale chtěli spočítat, kolikátý ročník držíme v ruce, počty od roku 1946 nesedí.
2: Na ty roky to nevychází, protože sice začal vycházet v roce 1946, ale už na přelomu 40. 50. let to vydávání bylo zastaveno kvůli tehdejší kulturní politice, ale zase na konci 60. let bylo obnoveno.
3: Časopis tak začal znovu vycházet v roce 1969. V 90. letech pak došlo ke změně vydávající organizace a jeho šéfredaktorkou se stala Eva Kovaříková.
2: Musel se přetransformovat, začalo ho vydávat občanské sdružení Malovaný kraj, později teda zapsaný spolek a tak tomu je dodnes.
3: Břeclav, kde má časopis své sídlo, Hodonín, Uherské Hradiště a Luhačovické zálesí. Z těchto oblastí pocházejí autoři a členové redakční rady.
2: Od spisovatelů, publicistů, po muzejníky, etnografy, historiky. A tak je to správné, protože potom i ten malovaný kraj ve výsledku samotný je pestrý svým obsahem.
3: Pokračuje Petr Slinták.
2: Doba postupovala, měnily se nějaké priority, i ten časopis se profesionalizoval, přibývalo článků, řekněme, odbornějších, přibývalo v redakční radě lidí akademicky vzdělaných, i ta kvalita stoupala od takové, řekněme, opravdu regionální novinařiny k něčemu, za co se nemusíme dnes podle mě stydět ani v celostátním srovnání. Žádný etnografický region, pokud vím, nemá časopis tohoto druhu a je úžasné, že Slovácko, jihovýchodní Morava ho má.
3: Časopis Malovaný kraj dnes na třech desítkách stran nabízí úvodník, sloupky i fejetony, články ze současnosti i historie regionu, jeho národopisu a místní přírody. Nekomerční časopis vychází za podpory krajů, obcí a měst jihovýchodní Moravy, odebírají jej stovky předplatitelů, najdete ho v knihovnách a veřejných institucích.
2: Takováto literární kronika Slovácka, takovýto literární archiv je podstatný i pro ty generace budoucí, které se budou zajímat o to, jak se žilo dřív a co se třeba dělo v jejich regionu.
3: Říká publicista Petr Slinták. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A my v našem regionu zůstaneme a také budeme folklorní. Ač je pondělí a začal nový pracovní týden, ve Spytihněvi na Zlínsku se dnes slaví a hoduje. Ano, slyšíte správně, druhým dnem se tam totiž konají tradiční slovácké hody s právem. Na ty se vydala také naše regionální stopařka Petra Sedláčková, jaká panuje v obci atmosféra, uslyšíte už za okamžik v jejím druhém dnešním vstupu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 12. října můžete takhle po půl čtvrté sledovat s Českým rozhlasem Zlín i jednu velkou regionální událost. Ve Spytihněvi na Zlínsku dnes pokračují slovácké hody s právem, na které se vypravila i naše regionální stopařka Petra Sedláčková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Před čtvrt hodinou se nám do vysílání Českého rozhlasu Zlín představila s povídáním o její historii. Teď se ale podíváme na současnou podobu Spytihněvských hodů. Petro, znovu tě tam zdravím, hezký den.
2: Ještě jednou přeji dobré odpoledne. My jsme se společně se Spytihněvskou chasou přesunuli zase o nějaký ten kus dál ve slavnostní obchůzce po vesnici. Vyzvedli jsme právě teď staršího stárka a přesouváme se také k dalšímu tématu a tím je příprava hodů. Jedná se o velmi náročnou práci. Musí se připravit výzdoba, nacvičit hodové tanečky, zorganizovat vlastně celý průvod a sehnat hudbu. O tom, jak dlouho se celý program připravuje, mi teď bude povídat mladší stárka Spytihněvských hodů. Eliška Zelinková, které přeji krásné odpoledne.
3: Já vám přeju krásný den.
2: Eliško, je to tady především chasa, která se stará o realizaci celých hodů a jejich bezchybný chod, řekněme. Kolik párů krojovaných účastníků se běžně sejde a jak vlastně vypadají vaše přípravy na hody?
3: Tak přesně párově to vám neřeknu, protože to nevím úplně, ale vím, že tančilo pásmo 14 párů a zbytek prostě se nepopárkovali nebo nechtěli tancovat, tak to pak už přesný počet úplně nevím.
2: A co se týká té přípravy, kdy se začínáte scházet, abyste se už nachystali? Jedná se třeba o takové to chystání růžiček, nacvičování tanečků, to začíná někdy na konci prázdnin, předpokládám.
3: Začali jsme se scházet v druhé půlce srpna, dvakrát týdně, a začali jsme trénovat vlastně to pásmo, kdy jsme tančili bílovské a straňanské tance. A mám růžičky a mašličky na voničky jsme začali dělat teprve minulý týden, ale růže už byly z loňska, takže nebylo potřeba.
2: I tak je to velká práce, já sama to znám, sama jsem byla dříve účastnice hodů. A hody s právem se v obci samozřejmě neobejdou bez vás, bez stárků, a tedy zástupců místní hodové chasy. V letošním roce jste se úlohy mladších stárků jela vy společně s Petrem Juhaňákem a starší stárkové jsou pak Lucie Hučíková a Marek Rosypálek. Jak se ve Spytihněvi daří nacházet mladé lidi, kteří se tohoto úkolu zhostí? O stárkování zájem, nebo třeba vy máte k tomuhle nějaký vztah osobní?
3: Tak každý rok je to takové napjaté, že se nikdy neví na poslední chvíli, třeba měsíc ještě před hodama nejsou stárci, ale letos jsme byli domluveni všetci čtyři už rok dopředu a to tady strašně dlouho nebylo. Jinak jsme vždycky měsíc před hodama ještě řešili, kdo teda si vezme tu roli stárku, a tam nevím, jak je to s tím zájmem, spíš, že tam ten věkový rozdíl, no, že rodiče nechcou třeba pustit v 17 rokách, ale tak to je asi na každém.
2: Tak věřím, že ve Spytihněvi právě teď čekají stárci, budoucí stárci, kteří už si chystají kroje, jsou na startovaní, brzo budou už krobit spodňáky a rukávce. Hody u vás ale nekončí. Dneska se ještě koná právě slavnostní průvod, kterého se teď účastníme. Večer bude taky hodová zábava od 19.30. Na co se na ní folklorní fanoušci můžou vlastně ještě těšit?
3: Tak samozřejmě na skvělou dechovou muziku Topolánka. A potom na různé hry bude se hrát šátečková, metlová, zatančíme si mazurku a budeme se prostě bavit až do rána.
2: Tak já věřím, že jste nalákala a třeba i chtěla trošku nalákat na ty hry. Šátečkovaná, metlovaná nebo metličková, jak jste říkala, jsou pro mě neznámé pojmy, takže se možná i my dnes večer potkáme na hodové zábavě ve Spytihněvích. To byla mladší stárka Eliška Zelinková. Děkuji za povídání a přeji, ať se vám ve Spytihněvi i nadále úspěšně daří držet tradici slováckých hodů s právem. A loučím se také s posluchači Českého rozhlasu Zlín, protože my pokračujeme v obchůzce po hodové Spytihněvi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, úplně to chápu. Užij si to tam, Petro, a děkujeme za zprostředkování atmosféry hodů přímo ze Spytihněvi. Slovácké hody s právem tam znovu ukázali, že tradice žije především díky lidem, kteří věnují svůj čas, energii a nadšení. Povídala si s námi regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, a ta se může objevit i ve vašem okolí. Dejte jí tip na akci nebo zajímavé místo nebo třeba spolek na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Víte, že kraslice z Ostrožské Nové Vsi se dostaly až k císařskému dvoru ve Vídni? Vajíčka tvořená unikátní technikou, takzvané zelené batiky, která využívá šťávu z kysaného zelí, zaujala i císaře Františka Josefa I. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 10 minut před 16. hodinou jsou už jistě pravidelní posluchači zvědaví, co nám dá k zakousnutí Petr ve své hudební cukrárně. Než ale naservíruje svůj zákusek, tak vás navnadím i na dnešní humoriádu. V ní se můžete po zprávách po 16. hodině těšit jednak na moderátora Patrika Rozehnala a také jeho dnešního hosta, kterým bude Petr Jančařík. Odtajněno, těšte se. A zároveň odtajním i zítřejšího hosta Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, protože bude úterý, tak bude ze sportovního prostředí a bude jím Adam Březík, rally jezdec z Lukova na Zlínsku, který je jednak vítězem letošního ročníku Barum Rally a také skončil třetí v českém šampionátu. Tak si budeme po čtvrt na čtyři zítra povídat o úspěšné sezóně. Ať vám v naší společnosti příjemně plyne nejen další průběh pondělka, ale i tento týden, který je ještě téměř celý před námi, tak si ve zdraví užívejte a myslete na to, že aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Vše dobré k jeho dalšímu poslechu přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Zaujmout, anebo ještě lépe šokovat. To je v muzice návod na úspěch, pokud se bavíme o ryze spotřebním zboží, což je rock, popík a styly příbuzné. Tentokrát zajdeme do období končící New Wave, tedy nové vlny na začátku 80. let a pokud někdo ve videoklipech vypadal neobvykle, používám nejmírnější slovo v možné škále, tak to byl Pete Burns ve skupině Dead or Alive. K jeho extravagantnímu zjevu patřily piercingy, silný make-up i plastické operace, prostě excentrik. Taky proto měl vždycky hodně silnou fanouškovskou základnu u gejů. Pustíme si nejúspěšnější single kapely You Spin Me Around, písničku z roku 84 v Británii, ale je potřeba dodat, že nahrávací společnost z toho původně nadšená vůbec nebyla. A tak si museli pánové vzít půjčku ve výši 2 500 liber, aby se vůbec točilo ve studiu. Pak ještě firma řekla, že nedá na video ani libru, kapela si musela financovat i produkci klipu, ale to všechno se, jak dnes víme, bohatě vrátilo. Roztáčíš mě pořád dokola, zlato. Já

kolik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: Bylo 16 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Uherském Brodě ve volbách zvítězili vládnoucí lidovci. Mandáty získalo i nové uskupení Mladí Broděni. 7 nových elektrobusů zlínské dopravní společnosti ujelo během prvního měsíce provozu dohromady 35 000 kilometrů. Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat zájmy dítěte. Novelu schválila vláda. V noci bude polojasno, nejnižší teploty do 2 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Komunální volby v Uherském Brodě ovládlo uskupení lidovců a nezávislých kandidátů v čele se současným starostou Ferdinandem Kubánikem. Naopak v zastupitelstvu končí opoziční sdružení Vstřícnost, Slušnost, Komunikace a Hnutí Stan. Pokračuje lidovecký starosta města Ferdinand Kubáník.
6: Já mám s tou velikou radost, jak v Uherském Brodě dopadly volby. Jednak pro lidovce, protože jsme zvítězili, a jednak stávající koalice posílila oproti minulému stavu. Nicméně velikým překvapením je také to, že se dostali do zastupitelstva Mladí Broďani, kteří získali celkem 5 mandátů. A mám z toho radost, že máme takto poskládané zastupitelstvo a věřím to, že všichni potáhneme nakonec za jeden pro vás.
4: Téměř tolik kilometrů, kolik měří cesta kolem Rovníku, ujelo během září 7 nových elektrobusů dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Za první měsíc provozu najeli dohromady 35 000 kilometrů, především na linkách 31, 32 a 33. Jejich provoz vyjde levněji než u naftových autobusů. Zatímco kilometry jízdy elektrobusu stojí na elektřině přibližně 7 až 8 korun, u naftového vozu je to až 16 korun. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval později, než původně plánoval. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechat mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Týc. Zahnutí ano.
7: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
5: Počasí.
4: Večer bude v regionu polojasno, v noci i skoro jasno, k ránu oblačno a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou 5 až 2 stupně a při dalším bezvětří četné přízemní mrazíky.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Zlínským krajem se jezdí bez nehod. Příjemný poslech dalšího vysílání.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
8: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
9: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš.
8: Piješ,
9: já, ale vodou
8: režim.
9: Samozřejmě.
8: Jo, jo, jo.
9: No tak pohoštění je slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
8: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, od toho jsme tady, víš?
9: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
5: Humoriáda.

0: Začínáme s humoriádou. Zdraví vás, je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka. Počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudelinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představuj, je to tvůj spolužák taky. Už... Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se, emigroval tehdy. Dnes bychom řekli, odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo, emigroval, prašivě emigroval.
2: Řekni, co dělá on, že já... je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi, jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: Příštím programu. A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bys měl říct.
3: A to je nezajímavé, je to
4: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No? Byl jsi tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Ale já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože, feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: Bartoška
3: míří,
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl 8. ale já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří,
2: no to
3: ta přitažlivost?
2: To čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
4: Časopis. Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, osmé místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo? Já jsem se taky
0: se
1: divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní Humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
2: Děkujem.
5: Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No já to vím už, no. A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No.
9: No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat,

0: umíte hrát na čtyři ruce?
1: No ano, taky umím na čtyři ruce.
0: No, takže bychom si to dali na čtyři ruce.
1: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
0: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
1: A umíte hrát na piano?
0: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
1: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
0: Jo.
1: Já vás sám doprovodím.
0: No tak dobře. A co budem hrát?
1: No já tady mám...
0: Co?
1: Já tady mám to od Schumana. Tady mám snění.
0: Jo. Koho?
1: Snění.
0: Snění?
1: Ano.
0: No neznám.
1: A pak...
0: No, no zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
1: Paganini.
0: Kdo?
1: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
0: To já jsem jednou hrál,
1: no?
0: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
1: Ohnivý, no, ohnivý je stará, ne?
0: Ohnivý, až mě chytli housle.
1: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
0: Co je tohle za klavír?
1: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
0: Já vím, ale značka.
1: No Petrov.
0: Jaký?
1: Petrov.
0: Petrov. Mm-hmm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
1: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
0: No podívejte.
1: No to budou, mají celou zadní desku.
0: Ano.
1: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
0: Kremonky, jaký?
1: Kremonky.
0: A kremonky, to neznám.
1: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
0: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
3: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou. No trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na ně ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
3: Ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humory, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili, oni možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
3: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Dobrý, máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo. Zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno. To jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak, prosím, tak. A co budeme hrát? No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, koho?
8: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka toto. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
9: A kavatínu, jo?
7: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra. To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Kdyby jste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... čtyři takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohl bych do toho nahlédnout?
7: No můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: hrajte. Já to neznám, jak to můžu hrát. Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda.
3: Tak co ty a housle, Petře?
4: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk. Výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
3: Ne.
4: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
3: tak já to
4: pedály, teda ne šlapky.
3: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
4: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
3: Jo,
4: a to vím, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
3: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No o toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. Alois Spirá. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda, já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu, spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem ji dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano.
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je ano. Pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Strany a hnutí, které tvoří současné vedení radnice v Kroměříži, podepsali memorandum o koaliční spolupráci pro volební období 2026 až 2030. V Rožnově pod Radoštěm se ode dneška zavře chodník u polikliniky, kudy chodí děti do školy. Geologové hloubí vodní vrt pro chatu na Lysé hoře v Beskydech. V noci bude polojasno, nejnižší teploty do 2 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Kroměříž povede i nadále koalice Hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo. KDU ČSL, TOP 09 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. Včera všechny subjekty podepsaly společné memorandum a začaly jednat o prioritách, které považuje za důležité z pozice Hnutí ANO, vysvětluje jeho lídr a nynější starosta Tomáš Opatrný.
4: Projekty, které jsme začali v tomto končícím volebním období, především je to výstavba multifunkční sportovní haly, dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu a výstavba bytových domů v lokalitě Lutopecká v Kroměříži.
3: V Rožnově pod Radhoštěm se ode dneška zavřel frekventovaný chodník na Letenské ulici u polikliniky. Stavbaři ho do konce listopadu rozšíří a předělají na stezku pro chodce i cyklisty, říká mluvčí města Eva Javorová.
5: Letenská ulice je jednou z cest, kudy děti chodí do základní školy pod Skalkou. Během uzavírky mají využívat trasu kolem polikliniky, kterou radnice vyznačila kvůli stavbě kulturního centra. Děti od Rybníčku a z Lesní ulice mohou chodit přes atletické hřiště a areál školy. Tuto trasu využívají od září také žáci základní školy pod Skalkou a děti ze základní školy Sedmi Kráska.
3: Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na turisticky exponovanou Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
6: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
7: 150-200 metrů odhadujeme.
6: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
8: To bylo jenom povrchové prameniště,
6: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
9: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
6: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Sportovní střelec Jiří Přívracký vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni zvítězil v Granadě.
0: Počasí.
3: Večer bude v regionu polojasno, v noci i skoro jasno. Kránu oblačno a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou 5 až 2 stupně Celsia a při dalším bezvětří četné přízemní mrazíky. Zítra čekejte jasno v údolích a nížinách mlhy. Přes den ještě polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty budou 10 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dvě osobní auta se srazila v Leskovci na Vsetínsku. Jezděte opatrně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: Je pondělí 12. října, 17 hodin a 4 minuty. Začíná pravidelný přehled nejdůležitějších informací a zajímavostí dneška ve Zlínském kraji. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín zdraví Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Máme za sebou volební víkend, při kterém lidé po celém Česku vybírali své zástupce do vedení měst a obcí. V některých ve Zlínském kraji už mají dohodnuté koaliční spolupráce. Jak jsme slyšeli ve zprávách, například kromě Říži, nebo také ve Valašském Meziříčí. Jak to vypadá s vyjednáváním v krajském městě? To bude téma pro naši zpravodajskou redakci. Podrobnosti uslyšíte před 17:45. Čeká nás toho ale mnohem víc, tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn dnešních zpráv ze Zlínského kraje má teď Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Nejstarší zastupitelkou zvolenou v komunálních volbách ve Zlínském kraji i v celém Česku je znovu učitelka Silva Knedlová. V 92 letech jí lidé jako nezávislou na kandidátce ODS zvolili do zastupitelstva Frištáku na Zlínsku. Nejstarší zastupitelkou v kraji byla i po volbách v roce 2022. Nejmladší 18-leté zastupitelé mají v regionu v Březůvkách a v Machově na Zlínsku. Jsou jimi studenti Matyáš Albrecht za Pro lepší Březůvky a Ondřej Sanitrák za Sdružení nezávislých kandidátů. Ve Valašském Meziříčí dnes začal tradiční podzimní svoz velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou ve městě stát do 21. října. Co do kontejnerů nepatří a kam s tím, připomíná mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, například ledničky, baterie nebo staré televize. Nepatří sem ale ani železo a bioodpad. To všechno mohou lidé s trvalým bydlištěm ve městě odvést zdarma do sběrného dvora v ulici Mikuláše Alše.
2: Skoro 9 z 10 lidí v Česku si dokáže představit, že by se o umírajícího blízkého starali doma. Potřebují k tomu ale pomoc mobilního hospice. Ukázal to průzkum, který vznikl pro kampaň Dožít doma. Ta probíhá celý říjen a vyvrcholí 14. října Papučovým dnem. Zapojilo se do ní 49 mobilních hospiců, včetně hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. Potvrzuje jeho mluvčí Zuzana Venturová.
4: My máme zkušenost, že když lidem vysvětlíme, jak mobilní hospic funguje, troufne si a nabude jistotu v péči mnohem víc rodin. Za nemocnými jezdíme domů.
2: Základní škola na Slovenské ulici ve Zlíně dokončila rekonstrukci 3 logopedických tříd pro žáky 1. až 3. ročníku. Děti můžou nově využívat interaktivní tabule, tablety a další vybavení, které jim pomáhá při výuce a rozvoji řeči. V každé třídě se učí nejvýše 12 žáků pod vedením speciálního pedagoga. Škola je jedinou ve Zlíně, která logopedické třídy nabízí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Vyjednávání o budoucí radniční koalici ve Zlíně zatím k dohodě nedospělo. Dnes se sešli na první schůzce zástupci dvou nejsilnějších subjektů, ANO a STAN. Jejich spolupráce ale není pravděpodobná a i podle dalších stran zastoupených v zastupitelstvu bude vyjednávání pokračovat ještě v dalších dnech. A další informace nám teď řekne Blanka Kovandová z naší zpravodajské redakce, kterou vítám tady ve studiu. Ahoj, Blani.
1: Hezký podvečer.
0: Přinesla dnešní jednání nějaký výrazný posun?
1: Zatím ne. Primátor a lídr hnutí ANO Jiří Korec Českému rozhlasu potvrdil, že už jednali se všemi stranami a hnutími s výjimkou SPD. S tím se sejde ještě tento týden. Podle Korce platí, že koalici by mělo složit ANO, Zlín 21 a ODS. Ideální by byla účast dalších dvou stran. K žádné dohodě ale zatím nedošlo. Vyjednávání vedou i druzí starostové a nezávislí. Podle lídrině Věry Stojar je stále jejich prioritou vytvoření koalice bez ANO a SPD. Stojar Českému rozhlasu potvrdila, že zítra bude jednat s hnutím Zlín 21.
0: Jak se k vyjednávání staví Zlín 21 a ODS?
1: Lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura Českému rozhlasu řekl, že jednání byla zatím přerušena s tím, že se čeká na to, až všichni sdělí svoje požadavky a priority. Podle něj trvá zájem na vytvoření koalice, jeho hnutí spolu s ANO a ODS. Jsou ale potřeba další partneři, aby koalice měla výraznější většinu. To uvedl i Miroslav Chalánek z ODS, podle kterého by měla mít koalice 25 až 26 členů. Proto dnes vyhodnocují požadavky lidovců i pirátů a pak chtějí pokračovat v jednání.
0: Jak se k vyjednávání staví právě lidovci a piráti a jaký postoj má SPD?
1: Lídr uskupení Společně pro Zlín, které tvoří lidovci a TOP 09 Aleš Dufek, Českému rozhlasu řekl, že situace je turbulentní a k žádné dohodě zatím nedošlo. Podobně se vyjádřil taky Jiří Robenek z hnutí Zlín srdcem a Piráti s tím, že bude jednat se všemi. K dohodě je zatím podle něj ale daleko. A Lubomír Nečas z SPD v nadsázce, cituji, uvedl, že musí počkat, až se domluví velcí kluci z vítězných stran. Potvrdil, že bude tento týden jednat, ale zatím ještě neupřesnil s kým.
0: Jak se strany staví k tomu, kdo bude primátor Zlína?
1: ANO už v neděli uvedlo, že primátor by měl být zástupce hnutí. I podle ODS je ANO vítězem voleb a má mít primátora. Podle zástupců ostatních stran je tato otázka předčasná.
0: Zopakujme teď, jak dopadly volby ve Zlíně.
1: Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 a získalo 10 mandátů. Druhé místo a 9 zastupitelských křesel získalo hnutí STAN. Na třetí příčce skončilo uskupení Zlín 21, to bude mít 8 zastupitelů. 5 mandátů v zastupitelstvu získalo hnutí Společně pro Zlín, to je uskupení KDU, ČSL, TOP 09 a nezávislých kandidátů. 4 zastupitele bude mít ODS, 3 křesla ve volbách pak získalo hnutí Zlín srdcem a Piráti a posledním hnutím, které ve volbách získalo potřebných minimálně 5% hlasů, je SPD. Ti budou mít 2 křesla.
0: Vyjednávání o budoucí radniční koalici ve Zlíně zatím k dohodě nedospělo. Informace přinesla do studia Blanka Kovandová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: tvář je naší vizitkou. Co se ale stane, když ji poznamená úraz nebo nemoc? Jak moderní chirurgie dokáže napravit zdánlivě nenapravitelné a vrátit člověka do běžného života? Odpovídat bude primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Už 14. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Stále je s vámi Český rozhlas a Zlín. Hostem jeho dnešní chovatelské poradny byl Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Moderátorka Anna Randárová se ptala, jak můžeme ježkům pomáhat i na to, jestli ještě skutečně vyhledávají jablka, jak to často vídáme na obrázcích a dekoracích.
1: Přiznám se, že tuto otázku jsem trochu čekal. První písemná zmínka o takovémto chování ježků je stará téměř 2000 let. Pochází z roku 77 našeho letopočtu, kdy římský učenec Plinius sepsal encyklopedii Naturalis Historia, kde doslova tvrdil, že ježci se válejí po spadaných jablkách, napíchají si je na bodliny a odnášejí si je do úkrytu jako zásobu na zimu. Je to samozřejmě nesmysl, ježci ani tehdy, ani dnes si zásoby na zimu netvoří, neodnáší ani žádná jablka. Zajímavé je, že po této první písemné zmínce to potom všichni kopírovali a ve středověku možná nějakým jistým šumem v anglických a francouzských bestiářích, které se pisovaly mniši v té době, bylo to kolem 12. století, tak se jablka změnily na hrozny a v těchto bestiářích jejich autoři tvrdili, že ježci doslova kradou hrozny z vinic, což je samozřejmě také nesmysl, je to vtipné. Nicméně je pravda na druhou stranu, že spadané ovoce přitahuje hmyz a bezobratlé a ti jsou zase potravou pro ježky. Takže takhle se mohlo stát, že opravdu někdy nějaký ježek šel pod ten strom, kde hodoval na hmyzu, který zase hodoval na spadeném ovoci a nějaké to jablko na něj spadlo a možná se tam i napíchlo.
2: Tím se tedy dostáváme k tomu, čím se ježci živí obvykle. Jsou to tedy bezobratlý hmyz?
1: Ano, ježek je hmyzožravec, preferuje ve své stravě hlavně bezobratlé hmyz, ale je to potravní oportunista. Viděl jsem na vlastní oči, jak ježek snědl ptáka, který měl nějaký problém a vlastně nemohl létat, takže obecně lze říci, že ježek je opravdu potravní oportunista. Odborná literatura tvrdí, že pokud najde třeba zraněnou myš nebo hada menšího, tak s ní i dokáže sníst i tohle. Z různých facebookových skupin a sociálních sítí nám lidé píšou, že ježek v úzovkách ukradl a odvlekl třeba i zraněnou slepici menší.
2: To může být pro spoustu posluchačů, přiznám si, že tedy i pro mě překvapivá informace. Pojďme teď prosím popsat situaci a podmínky, kdy zahlédneme zdravého ježka, kterého bychom měli nechat jenom tak být. V jakou denní dobu může k setkání dojít?
1: Ta otázka za milion. Vždycky všichni se shodneme na tom, že vždy potřebuje pomoc ježek, který je evidentně zraněný od krve nebo například tahá zadní nohu. Zraněné zvířata potřebují pomoc, od toho jsou záchranné stanice. U těch ježků je to trošku víc komplikované. Ty jedince, které my přijímáme dále, jsou rozhodně nesamostatné mláďata. Obecně ježci a ještě mláďata do 250 až 300 gramů jsou nesamostatné. Nejmenší ježky, které přijímáme, mají 20 gramů, to jsou jednodenní vlastně kojenci. Ježci ti nemají šanci přežít, takže všichni ježci zhruba do těch 200-250 gramů, tak ty přijímáme jako nesamostatné mláďata, byť nezraněná. Obecně ježek je noční živočich, měl by se pohybovat v noci. Nicméně výjimky jsou například matky ježčí, které celou noc se starají o své mláďata, můžou chodit přes den v létě, to už teď není na pořadu dne, protože máme podzim, teď není období mláďat. A výjimečně mláďata, které se osamostatňují zhruba kolem těch 300 gramů, pokud například přikrmujete ježky na svých zahradách nebo v okolí vašeho domu granulema, tak je možné, že přes den můžou vylézt, ale opravdu ten pohyb je, jak říkají Angličani, moving on purpose, to znamená, že oni přijdou, nají se těch granulí a pak hned odejdou do toho svého pelechu, kde spí. Taková trošku taky výjimka. Jinak obecně i ten best practice těch západních záchranných stanic je, že ježek pohybující se ve dne mimo tady ty výjimky má nějaký problém.
0: Celý rozhovor o ježcích si můžete poslechnout v audioarchivu pondělní 11. hodiny na webu zlín.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: Dospíval Viktor Sodoma, posloucháte Český rozhlas Zlín. Nebezpečnou nebo monotónní práci ve skladech a továrnách by mohl zvládat nový robot George ze Zlína. Na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu se poprvé ukázal v metalickém těle. Podle vývojářů má zvládat například obsluhu strojů, třídění součástek nebo práci v logistice. Nasadit ho chtějí hlavně tam, kde je práce pro lidi riziková, třeba v toxickém nebo špinavém prostředí.
1: Teď robot bootuje sama sebe, kontroluje si výpočetní jednotky, zda všechno funguje tak, jak má.
2: Ukazuje mi vývojář Lukáš Menšík robota George. Ten má lesklou černou hlavu, bílé tělo a odkryté kovové klouby.
1: A pokud všechno funguje, tak je připraven dělat nějakou činnost.
3: Je vysoký přibližně jako já, což znamená něco přes 180 cm
2: a jemně pohybuje prsty na své robotické ruce.
1: Ještě disponujeme vlastně výměnným systémem.
3: Právě robotovi sundáváte ruku.
1: Ano, ta se dá vyměnit za spoustu dalších modulů.
3: Ten robot je na takové jezdící platformě, z ní vyvěrá trup.
1: Tu energii místo nohou soustředíme do podstavce, který dokáže jezdit, přeměstňovat se po průmyslové hale.
2: Ano, robot má vrchní část podobnou člověku, tedy humanoidní, a od pasu dolů má zmíněnou pojízdnou platformu.
1: Opravdu tu energii vkládáme do toho podstavce doslova, protože tam dokážeme umístit velkou baterii a tím robot dokáže sloužit o hodně déle. Pokud by měl nohy, tak by baterie musela do těla, kde nemá takový prostor.
2: Robot se tak podle vývojářů může díky umělé inteligenci naučit obsluhovat různé stroje, třídit součástky nebo něco nosit. Doplňuje ředitel společnosti Robot George Zdeněk Huspenina.
4: Začínáme na jednoduchých pick up and play stáscích, to znamená, že robot může najít kdekoliv krabici, tam může být umístěná úplně jakýmkoliv způsobem a kdekoliv. Tu krabici vezme, přesune ji na nějaké další místo, z krabice vytáhne výrobky a ty výrobky je schopný se řadit třeba na nějakou linku a poslat dál do výrobního procesu.
3: Ten robot se zdá teda podle toho, co vyprávíte, že zvládne prakticky, co se týká jednoduchých manuálních prací lecos. Nehrozí třeba, že by vlastně takový typ robota mohl jednou například brát lidem práci?
4: My s naším robotem míříme právě tam, kde ta práce pro lidi je nebezpečná. To znamená, jsou to toxické prostředí, je to prostředí, které je špinavé, nebezpečné pro člověka a v koncovém důsledku lidi už v takovýchto prostorách nechtějí úplně pracovat, protože vědí, že jednoho dne to odnese jejich zdraví.
2: Podle Lukáše Smelíka, zakladatele projektu Roboty na mezinárodním strojírenském veletrhu, se teprve ukáže, jak využitelní mohou humanoidní roboti v průmyslu být.
5: Myslím si, že je to ještě dlouhá cesta, než se do průmyslu dostanou, ale je to velké téma, o kterém se diskutuje, jak by právě forma humanoidních robotů mohla být užitečná napříč výrobou, logistikou a dalšími oblastmi průmyslu.
2: Zdeněk Huspenina přesto předpokládá, že jejich využití se časem rozšíří i mimo továrny.
4: Jednoho dne prostě humanoidní robot bude univerzální platformou a věříme tomu, že za nějakých 10 let, možná za 15 let, bude pomáhat nám všem v rámci sociálních služeb.
2: Podle vývojářů by první roboti mohli ve firmách plnit jednoduché úkoly do konce letošního roku. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Michal Tučný zpíval, že má před sebou ještě dlouhou cestu. To věříme platí i pro bývalého ředitele zoologické zahrady Zlín Ivo Kliku. Ten už ale i pořádnou cestu ušel. Stál totiž u jejího rozvoje a pomohl vybudovat zahradu, jež dnes patří k nejnavštěvovanějším a nejoblíbenějším v České republice. Natáčela s ním redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová.
1: Můj otec pocházel ze zemědělského rodu a já tam pochopitelně na ten statek jako dítě každým rokem jezdíval a to byly koně, krávy, prasata. To bylo kouzelné, když řídíte koně nebo řídíte vůz s koním naložený slámou a senem.
2: Vzpomíná na své dětství bývalý dlouholetý ředitel zlínské zoo Ivo Klika. Narodil se 14. 10. roku 1942 v Prostějově. Vystudoval biologii a geografii. Po promoci krátce působil jako středoškolský učitel.
1: Začal jsem dokonce na pomocné škole, což bylo vynikající úplně. Já jsem učil rád, myslím, že jsem byl kantor dobrý, protože jsem vždycky takovou tendenci něco pro ty žáky vymýšlet.
2: Jeho snem ale byla práce v zoo. Rozeslal si proto do zahrad své životopisy a vyčkával. Shodou okolností ho mezitím do Zlínského kraje přivedla láska. Když se v roce 1967 ozvala zlínská zoo s nabídkou práce, neváhal ani minutu. Jaké byly začátky?
1: Já neříkám, že byly krušné, byly pouze takové obtížné, že?
2: Téměř se nebudovalo a zahrada návštěvníky moc netáhla. Z různých stran se ozývalo, že by dokonce měla být zrušena. Když byl po sametové revoluci vypsán konkurs na nového ředitele zahrady, Klika se přihlásil do výběrového řízení. A vyhrál.
1: Já jsem byl vždycky takový vizionář a představoval jsem si, jak tu zoologickou zahradu změním a také jsem podle toho zpracoval ten konkurzní materiál a to bylo snad až příliš vizionářské, takže mě to možná pomohlo k tomu, že jsem se jako na to místo ředitele dostal.
2: Ivo Klika přišel s ideou rozdělit zahradu na kontinenty. Byl to smělý a také dost riskantní krok.
1: Mezi českými zoologickými zahradami to byla vyloženě taková průkopnická myšlenka. No a já si říkal, že to bude myšlenka poměrně dobrá, poněvadž ten prostor Lešné je velmi členitý, geograficky zajímavý.
2: Pustili se do budování. Vyrostl pavilon slonů, nový žirafinec i tropická hala Yucatán. Návštěvnost stoupala a když Ivo Klika v roce 2010 odcházel na odpočinek, atakovala 500 000 návštěvníků za rok.
1: Jestli na to mám zásluhu, těžko říct, ale faktem je, že zahrada už se budovala na takových pevných základech a že se mohla rozvíjet velmi rychle.
2: Za desetiletí, kdy zoo vedl, zažil mnoho nebezpečných, ale i úsměvných příhod. Rád vzpomíná na gorilího samce Bosa, kterého jednou oblafnul.
1: On si to pak pamatoval a vždycky, když jsem šel kolem klece, tak na mě bolchnul rukou. Ale potom jsme se usmířili a to bylo právě v době vánoční. Sedl jsem si ke mříži a dával jsem mu na mříž hrozinky a jabka. On chvilku váhal, vždycky přišel a zase cuknul, pak si sednul vedle mě. A tak jsme tam seděli asi půl hodiny, já mu povídal něco o Vánocích a on tam seděl, mručel a krásně vonil. Gorily krásně voní.
2: Ivo Klika zasvětil zlínské zoo téměř celý svůj profesní život. Jak se mu po letech odcházelo na odpočinek?
1: To rozloučení se zahradou bylo velmi krásné. Byl jsem dojat.
2: Dodává emeritní ředitel Ivo Klika. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Unikátní rozdělení do kontinentů umožňuje návštěvníkům zahrady procestovat v jednom dnu téměř celý svět. Patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům a v roce 2025 poprvé v historii pokořila hranici přes 800 tisíc návštěvníků. A to už je z dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Naladit si jej můžete zase zítra po 17. hodině. Za všechny, kdo se na přípravě podílí, děkuji za pozornost Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

patří katům, katům mým v polích spavalou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, když život patří katům.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji byli v komunálních volbách nejúspěšnější lidovci. Největší propad zaznamenali ODS a SPD. V Dolním parku v Rožnově pod Radoštěm je nové dětské hřiště. Pracovní skupina dětského ombudsmana diskutovala nad otázkou zákazu mobilů ve školách. Zítra bude jasno, nejvyšší teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Nejvíce zastupitelů z navrhujících stran získala v letošních komunálních volbách ve Zlínském kraji, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo hnutí Starostové a nezávislí a třetí ANO. V porovnání s výsledkem v roce 2022 však lidovcům 132 křesel ubylo, získali jich 350. Naopak STAN navýšil počet křesel ze 140 na 143 a ANO ze 122 na 130. Téměř o polovinu ubylo v kraji mandátu ODS. Ještě větší propad zažila SPD. Děti v Rožnově pod Radhoště mají nové hřiště. Město ho otevřelo v Dolním parku. Zabírá zhruba 900 metrů čtverečních. Pro koho je hřiště určeno a co na něm děti najdou, popisuje mluvčí města Eva Javorová.
4: Většina herních prvků je z odolného akátového dřeva. Pod nimi je dopadová plocha z lité pryže, kolem je tráva. Hřiště je hlavně pro děti od 4 do 14 let. Najdou tam vy s tobogánem, prolezačky, lanovou dráhu nebo lezeckou síť.
2: Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
5: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním.
2: Ekologické hnutí Duha se chce znovu obrátit na soud kvůli omluvě poslance Filipa Turka za motoristy. Soud Turkovi nařídil, aby se hnutí omluvil za tvrzení, že kvůli jeho aktivistům zemřeli při povodních lidé. Členy spolku navíc označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Poslanec sice na svém Facebooku zveřejnil na začátku října video, ve kterém se omlouvá. V popisku videa ale přidal několik dalších útoků vůči spolku.
3: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno, kráno oblačno a místy mlhy. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně Celsia a při bezvětří četné přízemní mrazíky. Zítra čekejte jasno, nejvyšší teploty budou 10 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už podvečerní Morava, krásná zem s Ivanou Slabákovou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

To byla Trnkovjanka, Moravu krásnou zem, zahájila polkou Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka Od srdéčka. No a já věřím, že i od vás, milých posluchačů, v této hodině zazní pro vaše blízké slova právě Od srdéčka. Hezký večer přeje Jiřina Ostrá. No a když už jsme u těch srdéček, tak zrovna prozradím písničky ze srdce. Pro pana Michala Slámu z Mirošovic to bude polka Za košířama, jinak Zimní růže, a pro pana Michala Krejčího z Vyškova také polka a bude z Brankovic. Přeji příjemný poslech. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Marcelové, na Slovensku jsou v kalendáři jména Maximilián, Max, Maxim, blahopřeji. A jak jistě víte, stejnou možnost blahopřát, děkovat, pozdravovat, vzpomínat máte i vy. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: To byla krásná moravská lidová šohaju, šohaju. No ale teď už paní Lenka. Dobrý večer.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát ke krásným 86. letým narozeninám panu Emilu Fukanovi do Zbraslavy u Brna, že mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí dlouhá léta, tomu přeje Boží požehnání a vše, co si bude přát, tomu přeje celá jeho rodina a Lenka. Pak bych chtěla jen tak pro radost zahrát rodině Pokorných těch kostelů a pak mám ještě jednu prosbu. Dneska je to 10 měsíců, co mi umřel přítel, pan Karel Cofal ze Zbraslavy u Brna. Tak bych chtěla krátkou vzpomínku na něho, že mě chybí a že to byl nejlepší chlap pod sluncem, jo. Slušné, prostě laskavé.
0: No, paní Lenko, jestli nás Karel slyší, respektive vás slyší, tak se teď musí dmout pýchou a určitě vás měl také moc rád a ještě má a vy ho nosíte ve svém srdci. No a tak to budeme na
1: to
0: něho i vzpomínat.
1: To úplně ten nejlepší chlap, co to...
0: Tak to jste měla v životě, ale zase štěstí, paní Lenko. No, ale abychom nezapomněli na pana Emila Fukana, ten slaví 86. narozeniny, a ano. Také na rodinu Pokorných jste, myslím, říkala, že jste pozdravovala.
1: Ano, mm-hmm, ano,
0: dobře, děkuju. Dobrý.
1: A vy, ať jste zdravá, tak je a dělá rádio.
0: Snažíme se, seč můžeme. Naschledanou. No a nějaká pěkná písnička k dnešním narozeninám patří i panu Svaťovi Minksovi ze Žarošic u Kyjova. Přání to také nechybí. Svaťo, přejeme ti pevné zdravíčko, klid a pohodu a krásné chvíli u oblíbené dechovky. Zdravím Helenku a písnička bude i pro ni za péči, kterou ti věnovala během nemoci Zdena a Alena. No a ty písničky nám zahraje Moravanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, to byla Moravanka, mám tady další telefonát, je ze Žádovic, je to paní Pavla. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla dneska poslat pěknou písničku do Skoronic u Kyjova svojí sestře paní Dáši Klajvové. Dneska má krásné narozeniny, tak my přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. To jí přeje její přítel Staník, syn František s celou rodinou, maminka z Kyjova, sestra Pavla se svou rodinou a sestra Romana taky se svou rodinou. Hodně štěstí a zdraví a hlavně to zdravíčko ségra. Děkuju.
0: Tak to bylo pěkné, paní Pavlo. Mějte se hezky, hezký večer přeji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A měla jsem tady ještě jeden telefonát a volala paní Staňka z Divnic, kterou zdravím, je to naše věrná posluchačka. Poprosila mě o jednu písničku ze srdce, tak paní Staňko, samozřejmě ráda zahraji. No a přátelé, pokud i vy máte na srdci nějakou tu písničku ze srdce, tak se mě můžete svěřit. A když ta písnička, když s tou písničkou bude spojen i třeba nějaký příběh, že jste ji slyšeli poprvní, když jste třeba s milým tancovali na bále, tak to bude ještě o to pěknější. No, já pokud tu písničku najdu a budeme ji mít, tak samozřejmě ji ráda pro vás zahraji. Dnes také zazní písničky ze srdce, ale ty až za chvilku. Teď je nachystaná Tufaranka Zlaté ruky.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem, pořad, ve kterém zní písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik. Příjemný poslech vám přeje ještě jednou Jiřina Ostrá a ještě jednou připomínám telefonní číslo 726 46 520. No a nyní, milé rádio, přede mého dopisu vás zdraví Elena Večerková z Vřesovic u Prostějova. Chtěla bych popřát těmto věrám, paním, Kučerové ze Zlína, které jsem vozila její děti, zdravotní sestře Dostalíkové z Vřesovic u Prostějova, dále Grigerové z Otrokovic z nevlastní rodiny a taky Věře Klímové z Velké Polomy z rodiny. Přeji těmto a Věře Andrejcové z Vřesovic u Prostějova hodně zdraví a boží požehnání. No a to jim přejí k nedávnému svátku kamarádky Marta Kvapilová a Elena Večerková, která dále píše. Ve středu 7. října jsme měli posezení ve stacionáři ve Vřesovicích a slavili jsme všichni Elišku Kvapilovou z Vřesovic u Prostějova. Přejeme Elišce hodně zdraví k nedávnému svátku a boží požehnání. No a to jí přejí kamarádky z Vřesovic u Prostějova, Elena Večerková a Marta Kvapilová. No a celému rádiu Brno pak tady je napsáno, přeji, aby jsme se měli všetci rádi. Tak já doufám, že se máme všetci rádi, ale vidím, že mě tady bliká telefon. No já si ho vezmu až po písničce. Písnička je připravena a hrát bude Moravěnka.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Moravěnka Pravda staletá Vladimíra Fefra a Jaroslava Hájka. No a je začátek nového týdne, takže vám připomenu, kdo další slaví v tomto týdnu svátek. Dnes už bylo řečeno Marcelové, ale tady vidím, že v kalendáři je jméno i Edwin. Dále v úterý 13., tedy zítra, Renáta Gerhardt, ve středu pak Agáta Háta, ve čtvrtek 15. Tereza Terezie, 16. v pátek blahopřejeme Havlům a Galinám, no a v sobotu pak slaví Hedvika, Heda a v neděli Lukáš. Tak slovenský kalendář 12. Maximilián Max Maxim, 13. Koloman, 14. středa Boris, ve čtvrtek stejně jako u nás na Slovensku Terézia Tereza, v pátek tak 16. Vladimíra, dále sobota 17. Hedviga, to je stejné jak u nás, no a 18. v neděli také jako u nás Lukáš, Lukas, Lukas tady je. Takže všem, kdo slaví v tomto týdnu, přeji samozřejmě jen to nejlepší, ať se mají dobře, ať si života užívají co nejvíce. No a písnička pro ně, pro všechny taky bude. Hrát bude frištátská javořina Ej, kyčero.

0: Dozněla písnička Libora Mikla, Ej, kyčero. No a teď už dávám slovo paní Ludmile. Tak paní Ludmilo, teď už můžete říct, co máte na srdci. Dobrý večer.
1: Já bych vás předtím zdravím a prosila bych zahrát nějakou pěknou lidovou písničku mojí mamice, která by oslavila 30. října 99 let. Bohužel už tady mezi náma.
0: Ano, takže je to, paní Ludmilo, vzpomínka na vaši maminku. A jak, se, a jak se jmenovala vaše maminka?
1: Ludmila Egerová.
0: Tak určitě budeme vzpomínat, určitě. A pokud nás poslouchá maminka, možné to je, paní Ludmilo, co víme, tak určitě si zaslouží i velké poděkování za to všechno, co kdy pro vás, pro všechny udělala. Souhlasíte se mnou, že?
1: No, zároveň si myslím, že si zaslouží nějakou pěknou písničku a i můj bratr, který ho vlastně odopatroval až do smrti.
0: Tak ten si zaslouží také velké poděkování. No a tu písničku si zasloužíte i vy. Rozloučíme se. Nashledanou.
1: Já vám děkuju pěkně.
0: Není zač, nashledanou. A ještě tady mě zablikal jeden telefonát, takže zdravím. Dobrý večer, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý večer.
0: Je, tak počkejte chviličku, vydržte chvilku. Tak zkuste to teď. Haló?
2: Ano, no, slyšíme se.
0: Teď je to výborné, tak jo. Tak.
2: Dobře, dobrý večer, přeji. A chtěla bych, mám tatínka, který zítra by se dožíval 91 roku, jmenuji se Eva Řihová.
0: A jak se tatínek, jak se jmenoval?
2: Miroslav Havlena. Miroslav Havlena a byl to úžasný člověk a chtěla bych do toho nebíčka mu popřát jen a to nejlepší a tomu přeje dcera s manželem a druhá dcera, všichni, kteří ho měli rádi v Bohunicích. Prostě byl to úžasný člověk.
0: Tak to jsem ráda, že budeme vzpomínat na takového úžasného člověka, vašeho milého tatínka, pana Miroslava Havlenu. Takže vzpomínka bude určitě milá, stejně jako paní Ludmila, ta vzpomínala na svoji maminku. No a můžeme vzpomínat i při písničce. Tak se rozloučíme, nashledanou.
2: Moc krát děkuji a nashledanou.
0: Není zač, nashledanou. Nashledanou. No a bude to první písnička ze srdce. A bude to písnička pro pana Michala Slámu z Mirošovic, kterého zdravím, přeji hezký večer. A je to známá písnička Zimní růže, jinak za košířema Josefa Hotového a Vildy Sýkory.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla písnička ze srdce pro pana Michala Slámu z Mirošovic. Písničku zahrála Kubešovka. No a hudební dárek a přání i pro Martinu Chocholáčkovou z Radimova na Slovenském Záhorí, která se dnes dožívá krásného životního jubilea. Marti, k tvým narozeninám ti přejeme jen to nejlepší, zdraví, štěstí, mnoho lásky a dnů plných pohody a radosti. Ať máš každý den důvod na úsměv a ať se ti splní všechno, po čem nejvíce toužíš. To ti ze srdce přejí manžel Igor, dcera Emka s přítelem Atilom, syn Maxík, rodiče Provazníkovi a bratři Juraj a Marek s rodinami. No a tato písnička ať potěší i jejího manžela Igora, který toto životní jubileum už oslavil dříve, ale písnička od vás ho určitě potěší, tak to doufám. A ještě si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny a to já dobře vím, pan Jaroslav Bedáň, Bedáň z Brna. A já vím, že v poledne se mu přálo a já vím, že se mu říká Jaroušek, tak já ještě jednou pana Jarouška zdravím a tentokrát tady má přání přímo od nás, od rozhlasáku. Tak pane Jaroušku, my vám moc děkujeme za to, že nás posloucháte. Doufám, že posloucháte i nyní a že tak nepřijdete o hezkou písničku a také přání hodně, hodně zdraví, klidu, pohody a radosti. Mějte se moc hezky. No a teď už ta druhá písnička ze srdce. A radost přinesu panu Michalovi Krejčímu z Vyškova. Pro něho bude polka z Brankovic, podání Glorie.

Ano, to byla polka z Brankovic, Zdeňka Gurského a Vladimíra Salčáka v podání Glorie. Byla to písnička ze srdce pro pana Michala Krejčího z Vyškova, kterého zdravím. No ale zbyla mě tady ještě jedna písnička a tu mám připravenou pro vás, pro všechny milé posluchače Moravy krásné země. Tady je.

Žádnou Zdounečanka hrála pro vás, pro všechny, pro milé posluchače Českého rozhlasu Brno a Zlín. Byla to písnička Miroslava Nauče a Josefa Vašíčka Pojď ke mně blíž. No ale je 18 hodin 55 minut, přátelé, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a napěknu notečku a bude napříč moravskými regiony. Hudební ochutnávka z Těšínska, Valašska, Hanáckého Slovácka či Horňácka zakončena temperamentními romskými melodiemi. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá, no a už zní závěrečná orchestrální skladba. Je to orchestrální skladba Josefa Poncara Milenci. Hraje Stříbrňanka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Kateřinicích na Vsetínsku vyhrál volby kandidát, který starostou být nechce. Skoro 9 z 10 lidí v Česku si dokáže představit péči o umírajícího blízkého doma, pokud by jim pomohl mobilní hospic. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál závod světového poháru v Káhyře. Zítra čekejte v regionu jasno na teploměru do 15 stupňů Celsia. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Nejvíce uchazečů v letošních komunálních volbách nabídly Kateřinice na Vsetínsku. Patří mezi 12 obcí v okrese, které měly více jednočlenných kandidátek. O 15 míst v zastupitelstvu se v Kateřinicích ucházelo 30 lidí, každý sám za sebe. Nejvíc hlasů dostal Jiří Stehno, který ale starostou nebude.
2: Já si moc vážím toho, že mi občané Kateřinic dali důvěru, ale zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě je docela čest mu dělat místo starostu. Ten systém volební je trochu jiný než jinde a kandiduje každý sám za sebe a o to víc si vážím toho, že jsem dostal tady ty hlasy.
0: Současný starosta Kateřinic na Vsetínsku Vojtěch Zubíček skončil v komunálních volbách druhý. O tom, jestli povede obec, rozhodne nově zvolené zastupitelstvo. 2/3 lidí v Česku by se o umírajícího blízkého chtěli starat doma. Pomoc tým s tím chce kampaň Dožít doma. Vrcholí ve středu 14. října Papučovým dnem. S pomocí mobilního hospice si péči doma dovede představit skoro 9 z 10 lidí. Na Valašsku rodinám pomáhá třeba hospic Citadela ve Valašském Meziříčí.
3: Do kampaně se zapojil i hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Jak rodinám pomáhá, vysvětluje jeho PR manažerka Zuzana Venturová.
4: Za nemocnými jezdíme domů. Rodině nabízíme psychologickou, sociální i duchovní podporu.
3: Rodiny se podle ní nejvíc bojí začátku. Krmit nebo polohovat nemocného je naučí sestry. Pomáhají ale i jinak, říká zdravotní sestra Lenka Potišilová.
5: Od pečujících to slycháváme často, že i když si to neuvědomujeme, tak určitou podporou i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
3: Kampaň běží už 9. rokem, zapojilo se do ní už 49 mobilních hospiců. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Nižší teploty umožnily v některých ski areálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly v Krkonošském Harachově, Rokytnici nad Jizerou ve středních Čechách na Monínci a také na Ještědu.
6: Ještěd začal s výrobou sněhu právě dnes. Výrobníky foukají sněhové hobliny na dolní část sjezdovky, říká ředitel ski areálu Radek Chalupa.
7: Začali jsme dnešním dnem, 12.10., co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
6: Zařízení umí vyrobit sníh, který vydrží až při 15 stupních nad nulou. Přesto se s výrobou musí začít co nejdřív.
7: 80 až 90 kubíků spotřebované vody, to znamená, toho ledu to bude ještě o trošku víc. Pokud by se nám třeba podařilo spotřebovat 5000 kubíků vody, tak si myslím, že by to na ten základ mohlo stačit.
6: Ski areál předělal nástup a výstup lanovky, aby byl pro návštěvníky pohodlnější. Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál závod světového poháru v Káhyře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji podruhé v kariéře, napodobil svůj loňský triumf v Granadě. Přívratský přiznal, že byl v dramatickém finále nervózní.
8: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil 9, mně se podařily 10, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
0: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru. 6 jich vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno, kránu oblačno a místy mlhy. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně a při bezvětří četné přízemní mrazíky. Zítra čekejte jasno, v údolích a nížinách mlhy. Nejvyšší teploty budou 10 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se střetla v ulici Mlacovská ve Zlíně a dvě osobní auta havarovala v ulici Hulínská v Kroměříži. V Kaňovicích na Zlínsku je hlášená nehoda osobního auta se zvěří. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou nortečku. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Milí posluchači, do všech stran, kudy proudí signál rozhlasu naší Moravy, vás od mikrofonu zdraví Markéta Ševčíková. V dnešním vydání Pěkné notečky nám její autor Jaroslav Kneisel vybral pestrou směs písní a melodií z různých koutů Moravy. A začneme na severu. Ryzí hudební projev z Těšínska si vychutnáme v podání zde v Pobeskydí typické nástrojové sestavy. Gajdy a housle doplněny o výrazný styl zpěvu, který je signifikantní právě pro oblast Kysuc, Oravy a nebo právě především Těšínska. Muzicírují Pavel a Jiří Zogatovi, gajdy a housle. Zpívá, alespoň dle našich záznamů, rozhlasový redaktor i písňový sběratel a etnomuzikolog Jaromír Gelnar. Příjemný poslech.

To byl zvukově výrazný začátek dnešní notečky. Po autentickém projevu vám nyní nabídnu dvě valašské sady, které jsou spojeny s městem Vsetín a jeho okolím. První totiž zaspívá rodák ze Vsetína, Josef Laža, v doprovodu ostravské cymbálové muziky Technik, která tvořila pod vedením Jana Rokity. Poté nás čeká vsetínská cymbálová muzika Jasénka a v jejím podání písně k tanci Malý křižák, zaspívané přímo zakladatelem a primášem muziky Zdeňkem Kašparem. Od jehož narození uplynulo v roce 2025 rovných 100 let. S Jasénkou uslyšíme zpívat i jejího tercáše Stanislava Tomance. Ten měl mimo jiné v kapele také čestnou funkci alkoholového referenta. Oba pánové už muzicírují v Nebeské kapele. Zdeněk Kašpar od roku 2002 a Stanislav Tomanec od roku 2015.

valašské muzice Jasénka a jejich zpívajících chlapech Zdeňku Kašparovi a Stanislavu Tomancovi se posuneme podél moravsko-slovenské hranice notný kus na jih, na Horňácko. V roce 1987 natáčela v brněnském studiu tehdy československého rozhlasu někdejší cymbálová muzika Ležhory. Její fungování se pojí se jménem jejího vedoucího Petra Miškeříka. Uslyšíme krásnou píseň Měla jsem synečka v podání Anny Kománkové. Jedná se o zpěvačku, která byla za svobodná Miškeříková a bylo jí v době natáčení 33 let.

Dospívala nám úžasná Vlasta Grycová v doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A ještě před ní hrála cymbálová muzika Vonica z Krumvíře a zpívali Jan Zavěčič společně s Antonínem Bukovským. Naše pravidelná každovšední půlhodinka lidové hudby se opět pomalu blíží ke konci. Poslouchali jsme archivní nahrávky lašských písní, valašské melodie, horňáckou notu, hanácko-slovácké mládenecké a před okamžikem dospívala zpěvačka ze Strání. Autor dnešní notečky Jaroslav Kneisel si pro vás na závěr připravil i ochutnávku písní romských. V roce 2020 byl v brněnském studiu podlužácký kontráž Tomáš Koláček, který zde nahrával písně na své profilové album. Mimo jiné si zamuzicíroval také s výborným romským klavíristou, kterým byl Drahoslav Bango. Drahoš Bango je fenomenálním muzikantem, no a Tomáš Koláček, ačkoliv je gádžo, tedy bílý, si s ním zaspíval směs romských písní. Vážení posluchači, bylo mi ctí vás v minulých týdnech provázet pořady na pěknou notečku. Těším se na další setkání u mých pravidelných sobotních podvečerních pořadů nejen o lidové kultuře, ale také o krásách a unikátech naší vlasti. Pěkné podzimní dny vám přejí jak autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel, tak vaše průvodkyně Markéta Ševčíková.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
2: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sichravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
0: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená? A kde se před 400 lety vzali na šlechtickém sídle Židé? Už ve středu 14. října. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž jiný.

Věřte, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce, ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním světáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šněrch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šněrch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. Jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy 4x, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam
1: brněnský
2: stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor.

0: zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
0: tehdy, ale v té době už tedy... Ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neupouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyně národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
0: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
0: že
1: tobě.
0: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. A že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů, nebo naši krajané, a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří se přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
0: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
0: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny

0: epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to. Takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co když si udělala Alice Nelis, tak jsem si říkala, to bude dobrý, to bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: A on říkal, že když točil ten film Gerda Šnerk, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
0: to říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Jak, kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
0: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže existovalo zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit, a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
2: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. Já jsem si to, dlouho jsem vlastně nevěděla, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
1: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
2: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
1: ten
2: jako...
1: Ten vztah, nebo to,
2: aby se... Uzdravit to trauma.
1: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma. A to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
2: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
1: se tomu zase, úplně asi vyhnout, přesně. Jako nelze úplně vyhnout.
2: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
1: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
2: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
1: Pak zahodila ten rukopis,
2: no, že? A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
2: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
2: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
2: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš nasádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu a také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberk a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému vytěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit tak, co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme ty vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jiker, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linie je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského. Tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklej na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, velký prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši předci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Schusterovi.

0: kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácněl v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak, jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně je ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let. Když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, má jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých, malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle se řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře, dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející Boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů

0: symbolizující hojnost, ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, z majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy. Státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2-kilovou rybu nebo 5-kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5-3 kg, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tuší tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naši rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si ji taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím okořenit, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec pokapat citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takové logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňské ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochrannou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodili. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes. Na věky

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený, ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Jestli vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se tu líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán? No samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: No to. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
8: pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel

0: vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soudc volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
1: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
0: Ale drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne.
1: Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny. Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože, bože, toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. 6krát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl 2x na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
0: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
1: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
0: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: you didn't lack.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží. Myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Kšc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lítejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Potálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Potálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždy to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
5: Pan Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tí naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: říkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátné čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch dvou hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší jedné hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. A řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem nevěděl, že se dovolám, jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka
1: a je...
0: úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano, hlavně když mě bývalá manželka řekla, že ty našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den. Ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod. Jo, a ticho. Opěšně je.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to
0: je. S ženskýma žádné drobné. No.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20-25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Naslyšenou.
0: Michal napsal na rozhlas.cz/linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery, domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhá mi položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ji ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl bys jí dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale potom s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma. Noční linka. Čas

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím telefon? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně, ona mi to přiznala, ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu, jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena.

0: ale prostě bolí to do dneška, jako je to prostě takový...
1: A jak je to dávno?
0: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Hmm. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
1: Martin je váš syn, ano?
0: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
1: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
0: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
1: Já jsem se tak zaposlouchal.
0: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka, a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
1: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
0: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
1: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
0: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mým dalším životě. Jestli mi rozumíte.
1: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
0: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám...
1: Přetvářování a vytváření legend.
0: Já bych to možná
1: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede. Takže určitou dobu...
0: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí, A pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužského, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval ho. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená fakt na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
1: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
0: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku.
1: Takhle vypadá, ale když jste rozohněná, tak to je ještě dobrý. Dano, ne, já vám děkuju.
0: Já jsem teď zažila takový tragický dva týdny a není mi z toho dobře ještě pořád. Takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
1: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
2: To si zapnu za chviličku, no, teď jsem jenom na telefonu. Jde to krásně.
1: I vy.
2: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
1: Děkuji a naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, no a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocnil závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocnil stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo a já říkám, no nic, jenom mě pán primář říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ním měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev, takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle ty pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. A to vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používáme eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydlel kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ho ještě šli prosit, jsem ho šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom, to dlouho, je to dlouho, pravdy. Ale stejně se vám tohle to pořád vrací, a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no, ale přežije se to, musíte, pane Borku, přežít všechno, nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem, člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
1: Musíte, ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolní, že jo, tak bylo 10 hodin a já si stala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no. Ale musíte přežít všechno musíte přežít. Nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak. Teď mě ty děti taky drží, že jo? Tak ale říkám, nikdy nezapomenete. Jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz lomítko linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobný tý paní, co tý posluchače, co teď mluvila.
0: Mhm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě, jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pan Ježíš, co se děje, tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a ptáme se, jako jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme ji domů, potom asi za 3 neděle jsme ji odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, že ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal, že no a pán malé, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střev a tohle, tak to se by nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle. A ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dávali jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízeno jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí to k injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Ne? Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvanej prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají, no tak on hned přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takovej přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá, tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát a ona už usnula na, na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu nařít, ale já mám teďko lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let, to bude vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte. Někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no, je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Hmm. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
1: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, budu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně. Tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry. A asi v půli cesty je nemocnice. A já pám dojdu na tu pohotovost, aby, a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem sil jsem se došel rád k nemocnici. Zaťukám na toho nadvratního, on odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem sil mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadnej pan doktor, taky pan Felix, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně doslanýho na operaci. Akutní zánět svetého střeva, zjela diagnoza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho slaného, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? já povídám, no, akutní zánět slepýho střeva. Co děláš? Já pámno na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, no, víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pát, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle, jo. Já pámno, hledajte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pánu, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a mě se zastavila, povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
0: Yeah.
1: Slepý střevo to bylo.
0: No,
1: takže
0: teda.
1: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Alíra, vy jste nám dál, a pán, víš, pane, to něco se stalo. Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
0: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
1: Tak, přesně, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono, prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě, je to všecko v lidé, přesně, jak jsme...
0: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
1: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
0: Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka.
0: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý, 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkleje a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mě 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A mu říkám, pro Boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedám. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takové, že za chvilku to začne kapat. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Jeden prosil ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit. Protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to,
0: rozumím.
1: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno a to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, říkám, ona je, Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem jí pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala se manželovi, přijde Kapča. On začal lítat, sprchoval se ho lít. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem měla dělat do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervní. Já říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šefe. A přišla jsem doma, první co bylo, že jsem šla do pokojička podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: To, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obýváku, udělala kafičko a čekala jsem. O půl šest se zazvonil, já jsem měla přijít o půl sedmé jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o půl šesté budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císařích. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, co mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám, na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven, já jsem zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mě v životě nemůže stát a stalo se. No a nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že? Manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kil spadla na 50, což se mi jako líbí s tím, ale opravdu kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstal.

0: stranou.
1: Já ráda pečoval, nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. On říkal, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu za barak, on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, pořád sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mě seznámila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auta, jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, já tě seznámím s tatínkem, který byl vdovec. To jsme si podali ruce, co nám těšli, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, je to tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manželé.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, no, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, děkuji, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Když jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, nebo pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda no, někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A když začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, kdy jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si znajít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mhm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, to by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírkova píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mi říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkala, že je mě velice špatně, protože on ten manžel byl velmi surový na mě a prožila jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám: zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito, ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci, tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Strčil, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozoubali. Ona říká: byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, no, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuji. mluvím, tak já se potom začnu umít třást a musím potom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já
1: spavit.
0: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No, tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zase to bylo jiný, ale až byl, jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Mějte
1: jak to
0: se
1: dopadlo
0: hezky
1: na té vaší zahradě, no, jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Králového pole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený jen na vazíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nescela rozumím. Zkuste mi to trošičku ještě vysvětlit.
1: On je pobožný. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějaký festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Jako. Jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěl jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo, že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuji aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně, pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma Pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borku.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na své spolužáku, nebyla jsem 4 roky. Před mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nimi 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu, A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková sen, co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. Pak jsem která šla za těma spolužákama, že no to je dost, že už jsi za náma. No a tak, a byla ta moja školní láska.
0: Je, ale tak...
2: A oni mu říkají, poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no co to je? A on se na mě díval. Já nevím. Ježiš, tak to není možný. Až jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. Až jsem potom tam byla dílo, tak potom za mnou přišel a pál, ty víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, teď to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom ten, tak se mě omlouval, jo. Tak jsem se trošku jako sklidnila, ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které, neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezký než, hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, ona je furt, jak kdyby měla 22. Akorát mám trošku připrav.
0: No, a nějaký vozejk nikdo neřešil, že jo?
2: No, já jsem si vozejkem tam nebyla.
0: Nebyla, no úplně nejlepší.
2: No. Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak, Ludmilo.
2: Potom jsem se teda sklínila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec říká, zbalíte chlapa.
2: Až budete pro někde chcet, tak mě zavolejte, já vás zavezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: Končila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin, téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Hradče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Hrádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdát.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který na místo... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potáhl.

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlem. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já slečnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Také každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny spředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 švadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zasti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.

0: Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
1: Já?
2: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
1: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Chatel Mongheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Chatel Mongheimová?
0: Ano, a Thomas Mongheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
1: Správně, Lord Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
2: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
0: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
2: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
1: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
0: Ano.
1: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
0: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
2: Skutečně? Jak nečekané u ženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
3: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
4: Ano, madam.
3: Musí dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
4: Chápu, madam.
3: To jsem ráda, Richardsonová.
4: Někdo klepe, madam.
3: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévoru Syrského na domácím večírku.
4: Někdo klepe, madam.
3: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účest by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
4: Někdo klepe, madam.
3: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
4: Ano, madam.
3: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
4: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
3: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
4: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
3: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
4: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
3: Prosím?
4: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
3: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou Syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
4: Promiňte, madam. Dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
3: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu Syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
3: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
4: Je

0: k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý, a tak jsem v odborech. A teď, bez dovolení stávkového výboru, nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila dvakrát tolik.
1: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
2: To opravdu nemůžeš, má drahá.
1: To stávkují všichni?
0: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
2: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
1: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
2: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel.
1: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
2: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu, ale parní lázeň, to je luxus.
1: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř, rozumíš? A je tam pořád.
2: To nemůže ven?
1: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpusť, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou dva druhy páry, snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
2: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
1: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá.
2: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
0: Vyřídím.
2: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
0: Ano, madam.
3: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
4: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
3: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
4: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
3: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
4: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
3: Konečně.
4: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
5: Dámy a pánové, večeře nebude.
4: Cože?
5: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspare totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sofie Châtel Monkheimová okamžitě přijala zpátky a omluvila se odborové organizaci.
2: Prosím? Co jste to řekl?
5: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
3: Mám dojem, že Sofie omdlela.
4: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
6: Večerní Londýn.
7: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
6: Večerní Londýn.
7: Sofie Schattel-Mondheimová, po 18 měsících.
6: Večerní Londýn, čtěte společenskou rubriku.
7: Sofie Schattel-Mondheimová znovu na scéně.
6: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
7: Konec socialistických kroužků pro Sofie Schattel-Mondheimovou.
6: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
7: Večerní Londýn, čtěte společenskou rubriku.
6: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
9: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo? No prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělá Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu, to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout, a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a já si říkám, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkali, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas. Jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: No. Divadlo pro vaše uši.
2: Kde jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam taky vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty měl takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A...
2: No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: tam taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenomže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni. Ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.